0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se zapěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kiwi, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michna a Miroslav Effenberger.
3: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
2: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
4: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problémů vydrží do minus 12 stupňů.
3: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
2: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
3: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
2: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
3: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost, a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
2: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
3: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
2: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníků.
3: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
1: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně scvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé scvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodu má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty broskvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takových, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto, druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keřičkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keříčkového rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhle tím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky? To je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný. Takže ano, Fretky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fretku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fredku v kleci. Pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fredka je zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože Fredky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
2: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb Fredky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň metr na 80 a na 50 centimetrů.
3: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
2: A vy jste říkala závěsnými, cože?
3: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky, ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina Fretek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
2: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
3: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
2: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
1: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do krylování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem

jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tichčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek a tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí nebo na grilech plynových, Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobby redaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný krtáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečenin, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, oškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem, trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
3: Máte krásný obrovský gril, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
2: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
3: Ono je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
2: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání určitě ten plyn.
3: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
2: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
3: Přiuzujete také?
2: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
3: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
2: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrový kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
1: A od Martina Havlíka, šéfkuchaře Gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dehtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto gril po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Lékařský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek 7 bratří a to se říká, že prší-li na 7 bratří, 7 neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na 7 bratří, hnijí brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň, třešní a višní. Na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Tak je řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu, což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem, a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvadosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhkorády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už po druhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě v některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My Kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
0: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v Chinští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, to jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
0: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
0: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
0: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
0: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale... Kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
0: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
0: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
0: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
0: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
0: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono ty Kavriáni byli 4 bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
0: A proč jste to koupili vy?
2: Protože Kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl 4. kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mýdlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje a vím, že mě to bylo strašně nepříjemný, že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýrn, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl, ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká, moje matka byla jako sošná, měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně se hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak. Takže ona, co se tohle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat.

0: tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, dnes nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímal, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mě to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
0: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začal to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začal generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není nikdy, opravuje se zámek. Takže tak to celý jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový, mi takový, takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že mu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
2: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
0: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Karmína Burána. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne. Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně Ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony. A teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománií, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park je založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200-letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: Bejradě. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
3: To je výmysl mé babičky.
4: Babička milovala vodu, plavání nebo?
3: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspirovala, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se ta terasa vyšší v toho údolí, se pruceláme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
4: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
3: Přesně tak. Úplně to tak vypadá. Ano, ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
4: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
3: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď zrovna tryská, nebo ne tryská?
5: Tryskal.
3: Takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
2: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtišších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
3: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravy do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal. A velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
4: Nebyl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
3: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
4: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 centimetrů?
3: No myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
4: To vám zabere běžný stůl doma?
3: Je to kniha jako stůl, tak bych člověk řekl.
4: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili kinští někdy v historii i takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
3: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji. Což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci. A on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste nestratil čest. Pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
4: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
3: Blbost. V mnoha případech naprostá blbost. Ale hledajte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců. Pomni, popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená a přiskočil právě ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek a ten říkal, kontesko, já vám to přeložím a přeložil to do němčiny a řekl, ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu, že jo? Takže a ten Lobkovic se samozřejmě okamžitě vyzval na souboj. Že?
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
3: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Velehradě bude dnes aktualizována dohoda o duchovní službě ve věznicích. Kvalita vody všech přírodních nádržích Zlínského kraje je v pořádku a vhodná ke koupání. Po deštích budou v Česku aktivnější klíšťata, varují předtím meteorologové. Dnes bude skoro jasno, nebo i jasno s maximy až 26 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Na letošních dnech lidí dobré vůle ve Velehradě se dnes v jezuitské kapli podepíšou zástupci vězeňské služby České biskupské konference a ekumenické rady církví novou dohodu o duchovní službě ve věznicích. Ta nahradí dosavadní dokument z roku 2013 a zohlední zkušenosti z více než 10 let fungování vězeňské duchovní služby. Pokračuje mluvčí České biskupské konference Monika Klementová.
2: Tato dohoda přesněji vymezuje postavení vězeňských kaplanů, dobrovolných duchovních a také spolupráci s vězeňskou službou. A nová dohoda také potvrzuje, že duchovní péče ve věznicích je důležitou součástí práce s lidmi ve výkonu trestu.
0: Přírodní koupaliště ve Zlínském kraji jsou vhodné ke koupání. Kvalitu vody hodnotila tento týden krajská hygienická stanice ve Zlíně. Podle pracovnice Evy Javoříkové je 5 stupňů kvality vody. Při 5. stupni je voda nebezpečná a koupání se zakazuje. Přírodním koupalištím ve Zlínském kraji udělili pracovníci 1. a 2. stupeň.
3: V naprostém pořádku je voda ve Štěrkovišti v Otrokovicích na Zlínsku, přehradě v Horní Bečvě a nádrži Bystřička na Vsetínsku. O stupeň horší je voda v Luhačovické přehradě i ve slepém rameni řeky Moravy u Napajedel na Zlínsku. Stejná situace je ve Štěrkovišti v Novém Hrozenkově na Vsetínsku. Karolína Macejová, Český rozhlas.
0: Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území je jejich aktivita na 4. stupni z 5. To znamená vysoké riziko. A situace se v příštích dnech ještě zhorší. Upozorňuje na to Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo dole na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to trošku jako i s tou teplotou a se srážkama. Čili my jsme teď měli takový suší období.
0: Lidi by proto v příštích dnech měli dodržovat preventivní opatření. Měli by používat repelenty a po návratu domů z přírody by se měli vždy důkladně prohlédnout. I letos totiž podle Státního zdravotního ústavu mírně přibývá třeba případů boreliozy.
1: Sport.
0: Fotbalisté Gany nastoupí v úvodním kole playoff mistrovství světa proti Kolumbii. Vítěz se v osmifinále utká se Švýcarskem a Argentina porazila 3-2 po prodloužení Kapverdy a utká se s Egyptem. Ten vyřadil po penaltách Austrálii 2-1.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty pohybují mezi 14 až 7 stupně. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převážně slunečný, avšak částečně větrný den. Ráno bude skoro jasno nebo i jasno. Během dne bude převážně polojasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Na Valašsku lokálně kolem 22 stupňů. Vítr mírný na západě čerstvý, severozápadní s nárazy až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Zašové na Vsetínsku došlo k havárii osobního auta. Projíždějte zde se zvýšenou opatrností. No a první ranní zprávy jsou u konce a začíná Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré sobotní ráno, milí posluchači, tak co už víte, jak si užijete dnešní sobotní den? Pokud ještě stále váháte, jaký program zvolit, tak se můžete projet třeba historickým vlakem, který výjimečně bude brázdit koleje v našem regionu právě dnes, a to konkrétně na trase mezi Kroměříží, Kojetínem, Tovačovem a Chropiní. Pokud vás zajímají jízdní řády, tak je najdete na našich webových stránkách zlín.rozhlas.cz. No a my jedeme dále s hudbou, kterou jsme pro vás na dnešní ráno vybrali. Miroš Birka zaspívá píseň Bělý květ.
1: Český rozhlas Zlín.

0: že si užíváme léto, připomněla v našem vysílání Iveta Bartošová. No a teď 12,5 minuty po 5. hodině si připomeneme pár významných osobností a také jednoho slavného rodáka z našeho regionu. 4. července roku 1841 se narodil Josef Drásal, nejvyšší člověk, jaký kdy žil na našem území. Dorostl do výšky asi 2 metrů a 42 centimetrů a přední místa zaujímá i v žebříčcích nejvyšších lidí světa nebo Evropy. Drásal se narodil jako 3. ze 6 dětí chudého brusiče Jehel Johana Drásala a jeho manželky Magdalény. Se svým impresáriem holešovským Hostinským Janochem procestoval jako atrakce téměř celou Evropu, vystupoval i před francouzským císařem Napoleonem III. A dostal se také do Turecka. Příčinou jeho nadměrného růstu byla porucha podvězku mozkového, a tedy přílišná produkce růstového hormonu. Žádný věrohodný doklad o tom, kolik Josef Drásal přesně měřil, se nezachoval. Jeho výšku ale bylo možné poměrně přesně odhadnout podle jeho kostí. 4. července 1914 se v Kunovicích na Uhersko-Hradišťku narodil Fanek Jilík, básník, folklorista, malíř a restaurátor starých tisků a také umělecký knihař. A ještě 2 osobnosti si připomeneme. V roce 1934 zemřela francouzská fyzička a chemička polského původu Marie Curie Sklodovská, nositelka Nobelovy ceny za fyziku a chemii, a 4. července 1943 se v Biskupicích narodil fotbalový trenér Milan Máčala.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Chtěli byste vědět, jaká je budoucnost lidstva? V tom případě není nic jednoduššího, než poslouchat dále naše vysílání. Na toto téma totiž dnes v rubrice Co v učebnicích nebylo, bude za okamžik hovořit na našich vlnách Martin Písařík.
1: Počasí.
0: Příjemná změna oproti tropickým nocím, které jsme zažívali v předchozích dnech, řekl bych. Aktuální teploty se na některých místech našeho regionu pohybují pod 10 stupni. Úplně nejnižší naměřená hodnota 8 stupňů Celsia, tak ta je aktuálně hlášena hned z několika meteostanic a těmi jsou Luhačovice, Štítná nad Vláří, Valašská Senice a Velké Karlovice. Naopak nejvyšší teplota 13 stupňů Celsia, tak ta byla naměřena na meteostanicích Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské vrchy. Maximální dnešní odpolední teploty v našem regionu by měly stoupat na 23 až 26 stupňů. Co se týká oblohy, tak ta by dnes po ránu měla být skoro jasná nebo jasná a během dne bude převažovat polojasno.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
3: Za vodou, za horou.
2: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že obavy z přelidnění planety měli lidé už koncem 18. století? Konkrétně v roce 1798 varoval britský ekonom a pastor Thomas Malthus před katastrofickým hladomorem, přestože tehdy planetu neobývala ani miliarda lidí. Podobné vize šířil v 60. letech 20. století americký biolog Paul Ehrlich. Jehož kniha Populační bomba podnítila drastické vládní programy a nucené sterilizace v rozvojových zemích. Populace skutečně prudce rostla. Z 1 miliardy v roce 1804 na dnešních 8. Současná data ale ukazují, že tempo růstu se dramaticky zpomaluje. Zatímco v roce 1963 činil roční přírůstek 2,3%, dnes klesl pod 1%. Za tímto zvratem stojí paradoxně úspěchy průmyslové revoluce, lepší hygiena, medicína a především vzdělání žen. Ve vyspělých zemích, jako je Itálie či Jižní Korea, už dávno nedosahuje porodnost hranice 2,1 dítěte potřebné pro udržení stavu. Hlavním tahounem tak zůstává subsaharská Afrika. Ovšem i tam se s rostoucí životní úrovní očekává pokles porodnosti. Podle OSN dosáhneme 10. miliardy kolem roku 2057, ale poté se trend zřejmě obrátí a lidstvo začne poprvé v historii pozvolna vymírat.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítám Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Mezi Valašským Mezříčím a Rožnovem pod Radhoštěm dnes vyjede historický parní vlak. Půjde o druhou ze tří jízd rožnovského parního léta. Podle mluvčí města Adély Kousalové přiveze cestující na zvonečkový jarmark, který je ve Valašském muzeu v přírodě. Skanzen Rochus v Uherském Hradišti dnes a zítra pořádá akci s názvem Řemeslné léto. Otevřeno je od 10 do 18 hodin. Návštěvníci uvidí práce košíkářů, krasliček, metlařů i kovářů. Většina těchto řemeslníků nese titul mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje. Celý program můžou lidé najít na webových stránkách muzea. Přerovští strážníci se v červenci zapojili do kampaně s názvem Daruj krev, zachraň život. Organizuje od začátku letošního roku město společně s hematologicko-transfuzním oddělením Přerovské nemocnice. Zapojují se do ní každý měsíc firmy, instituce i osobnosti. Červencovým patronem se stala městská policie. Krev už darovala téměř polovina strážníků. Od vyhlášení chráněné krajinné oblasti Moravský kras uplynulo 70 let. Oblast severně od Brna patří mezi nejvýznamnější krasové lokality v Evropě. Je plná hlubokých kaňonů, skalních stěn a podzemních labyrintů. Zvýšenou návštěvnost v době výročí ale zpráva chráněné krajinné oblasti neočekává. Dnes je to právě rok od rozsáhlého výpadku elektrického proudu. Ten zasáhl asi milion odběratelů, zejména v severních, východních a středních Čechách, včetně Prahy. Způsobil tak značné komplikace ve výrobě, dopravě i službách. Příčinou blackoutu bylo několik nezávislých technických problémů, jak potvrdila minulý týden mezinárodní expertní skupina. A krátce k počasí. Aktuálně se teploty pohybují mezi 13 až 8 stupni. Dnes očekávejte ve Zlínském kraji převážně slunečný a všechčasně větrný den. Ráno bude skoro jasno nebo i jasno. Během dne bude převažovat polojasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Na Valašsku lokálně 22 stupňů a vítr mírný. Na západě čerstvý, severozápadní s nárazy až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu a pohodový den.

0: S Českým rozhlasem Zlín vám přeje Markéta Jeníková mladší.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V našem vysílání vám občas přinášíme také dobré rady. Kdybyste se třeba dostali do problémů s bydlením, tak v našem regionu je pro vás připravena pomoc. Jak funguje, tak o tom více uslyšíte za okamžik na našich vlnách, na kterých teď zaspívá Petr Spálený.

0: krize s placením nákladů za bydlení se člověk často dostane souhrnem okolností, které ho potkají a nevždy je může zcela ovlivnit. Myslí si to zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová, která byla hostem páteční poradny Českého rozhlasu Zlín. A proto je dobré vědět, na koho se obrátit. Nejen to zajímalo moderátorku Kristýnu Fuchsovou. Ptala se také na to, jaké situace nejčastěji vedou k tomu, že se člověk ocitne v nouzi s bydlením.
1: Nejčastější situace obecně jsou teda finanční problémy, ale může to být i nějaké zvýšování nákladů na bydlení, rodinné a partnerské změny. Zdravotní problémy, taky často může být ztráta zaměstnání nebo nějaká nestabilní práce, i různé sociální a právní problémy, kdy vlastně ti lidi neznají třeba právní důsledky, například třeba nájemních smluv, nedostatek dostupného bydlení, anebo taky může to být i nějaká mimořádná událost. Výzkumy nám ale ukazují v tomto případě, že nouze s bydlením je často výsledkem nějaké souhry osobních okolností a systémových faktorů a takhle to zaznamenáváme i v našem poradenství. Mm-hmm. Ty zakázky, se kterými přichází klienti, jsou nejčastěji mixem tady toho nejzásadnějšího, co jsem právě vyjmenovala.
2: Mm-hmm. Na koho se mohou lidé obrátit jako na první kontakt, když mají problém s placením nájmu nebo energií?
1: Tak může to být například i třeba obecní nebo městský úřad. Pokud v městském bytě, tak tam je samozřejmě nejlogičtější varianta se obrátit na město, na úřad práce, na různé sociální služby, občanské poradny, dluhové poradny, ale taky samozřejmě zásadní komunikace s pronajímatelem, se správcem domu a taky s dodavatelem energie. To je tam taky velmi důležitý faktor.
2: V nouzi s bydlením má pomoct takzvaná superdávka, kterou stát spustil v loni v říjnu. Jaké změny v oblasti podpory bydlení její zavedení přináší?
1: Zavedení takzvané superdávky představuje vlastně největší změnu v systému sociálních dávek za poslední roky. Takže to nové, hodně nové pro nás, pro všechny. V oblasti bydlení přináší především fakt jako zásadní změny a to znamená, že nahrazuje několik dosavadních dávek najednou. Takže místo těch samostatných žádostí o příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě se podává jedna žádost o jednu dávku. Takže už nepřicházím vlastně na ten pracovní úřad o příspěvek, přídavek, ale přicházím pro superdávku, která má vlastně několik složek, včetně té bydlící složky. A cílem vlastně je zjednodušit administrativu jednak pro domácnosti, tak i vlastně pro úřady. Nově se vlastně ta podpora toho bydlení posuzuje společně s celkovou tou situací domácnosti. Takže se zohledňují nejen příjmy a náklady na bydlení, ale taky majetkové podpory. Jestli mám tu mobil, jestli mám naspořené nějaké peníze, všechno to tam zastropované, omezené, takže to se všecko zohledňuje a u lidí, kteří mohou pracovat, tak se vlastně zkoumá jejich pracovní aktivita, protože v té superdávce je zahrnutý i pracovní bonus. A pomoc tak má být více zacílena na domácnosti, které ji skutečně potřebují. Podává se jedna žádost za celou domácnost, takže tu žádost podává jeden zletilý člen. Nutno říct, že opravdu musí být zletilý, ale lze ji vyřídit i elektronicky. Určitě už jsme viděli z nějakých reklám z televize Jenda. Je to aplikace, která je pod zkratkou jednoduše na dávky a měla by tak celý proces zjednodušit. Neznamená, že už nemůžu přijít na kontaktní pobočku úřadu práce, ale opravdu se to snaží ten stát celé zdigitalizovat a zjednodušit jak pro toho uživatele, tak potom pro ten stát. A teda ta podpora bydlení, jak už jsem říkala na začátku, zůstává součástí toho systému. Neznamená, že by přestal přispívat náklady na bydlení, ale mění se vlastně ten způsob, jakým je ta pomoc poskytována. Takže ta bydlící složka, ona tam je schovaná pod tím názvem superdávka.
2: Takže to není tak, že když člověk zažádá o superdávku, tak musí mít zájem o všechny ty její složky, ale zažádá o superdávku, ale chce vlastně jenom příspěvek na bydlení, ale musí být posouzen celkově.
1: V podstatě ano. Už to nejde tak, jdu si pro přídavek, jdu si pro superdávku. Nejdu si pro příspěvek, nebo doplatek, dusí prostě teďka jenom pro tu superdávku a z té superdávky se vyselektují oblasti a kolik vlastně peněz to bude.
0: Poradila sociální pracovnice ze zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom Adéla Suhradová. Záznam celé poradny o pomoci v nouzi s bydlením najdete na stránkách zlin.rozhlas.cz v pátečním audioarchivu. Teď bude zpívat Petra Janů.

0: Dozněla píseň s názvem Už zase snídáš sám. Vy sami nesnídáte, s vámi je Český rozhlas Zlín.
1: Počasí.
0: Dnes by pršet nemělo, takže pokud jste si na sobotní den naplánovali nějaké venkovní aktivity, směle do toho. Po ránu má být skoro jasno nebo jasno, v průběhu dalších hodin bude převažovat polojasno. Maximální odpolední teploty 23 až 26 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Horké letní dny nejsou náročné jen pro nás, ale také pro naše mazlíčky. Jak poznáme, že se zvíře přehřálo a co dělat v případě nouze? Na to se budu v pondělí 6. července ptát slušovického veterináře Dominika Gregoříka. Uslyšíme se v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Také legendární Rolling Stones nám zpříjemňovali start do nového dne na vlnách Českého rozhlasu Zlín. No a teď už je na řadě trocha humoru. Ivo Šmoldas se tentokrát představí jakožto milovník.
1: Pan Romláci na kočky nebude.
2: Já jsem asi před půl rokem začal plánovat akvárko, že budu mít.
1: Aha, ale to je taky kočka dobrá.
2: Taky je
1: jedna z mála, která to ocení.
2: Ano, ano, ano. Mě baví ta estetika toho, mě tam ani nebaví tolik ty rybičky, jako ty rostliny v té vodě. No. No opravdu, a tak se nakonec jsem zjistil, že vlastně, když tam chci mít hodně rostlin, tak tam moc rybiček nemůže bejt. A pak nakonec jsem uznal, že vlastně to je jedno, že pro mě jsou důležitý ty rostliny a budu tam mít tři malinký, který tam budou běhat, ale budu tam hlavně mít ty rostliny, protože mě baví ta estetičnost.
1: No ono, takový to akvárium, kde se ty rybičky už nehnou, jo? To je konzerva.
2: Ano.
3: Český rozhlas Zlín,

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Na večeru lidí dobré vůle ve Velehradě diváci uslyší třeba zpěvačku Naďu Válkovou i sourozence Ulrichovi. Rožnov pod Radhoštěm čeká folklorní víkend. Ondrášova Valaška zaplní muzeum i náměstí. O červencových svátcích zůstanou obchody otevřené. Dnes bude skoro jasno i jasno s maximy až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Ve Velehradě se dnes a zítra konají Dny lidí dobré vůle. Pro poutníky a návštěvníky je připravený i duchovní i kulturní program. Jeho součástí je dnes na nádvoří před bazilikou tradiční večer lidí dobré vůle. Moderovat ho bude Marcela Augustová a Jiří Václavek z České televize. Ten se na akci těší.
2: Velehradský večer lidí dobré vůle je pro mě vždycky příležitost přepnout do jiného světa, potkat se s příjemnými a pozitivně naladěnými lidmi a na chvíli zapomenout na politiku a politické rozhovory. Ale to se nejvíc těším na zpěvačku Naďu Válovou, sourozence Ulrichovi a samozřejmě také na Hradišťana.
1: Přímý přenos večerního koncertu, který začíná ve 20 hodin, vysílají studia Českého rozhlasu ve Zlíně, Ostravě, Brně a Olomouci. Koncerty, vystoupení dětských folklorních souborů i taneční workshopy nabídne dnes v Rožnově pod Radhoštěm festival Ondrášova Valaška. Přehlídka je na Masarykově náměstí v areálu Valašského muzea v přírodě. Její šestý ročník večer zakončí pořad Ondrášovské putování, upřesňuje mluvčí muzea Pavlína Polášková.
3: Vojenský umělecký soubor Ondráš připravil svůj reprezentační pořad Ondrášovské putování. Diváci se vydají napříč regiony Čech, Moravy a Slovenska a poznají bohatství lidové kultury prostřednictvím tanečních, hudebních i pěveckých čísel. Program nabídne virtuózní výkony interpretů i přehlídku pestrých krojů z různých národopisných oblastí.
1: Obchody nad 200 metrů čtverečních můžou zítra i v pondělí zůstat otevřené, a to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. I tak by si lidé měli před nákupem otevírací dobu ověřit.
4: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do osmifinále Wimbledonu. V českém derby porazila Nikolu Bartuňkovou 2-0 na sety. V dalším duelu ji čeká Karolína Muchová. Ta vyhrála nad Tajkou Savankevovou taky 2-0 na sety.
0: Počasí.
1: Aktuálně se teploty pohybují mezi 13 až 8 stupni. Dnes očekávejte ve Zlínském kraji převážně slunečný, avšak trochu větrný den. Ráno bude skoro jasno nebo i jasno, během dne převažovat bude polojasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, na Valašsku lokálně jen 22 stupňů. Vítr mírný, na západě čerstvý severozápadní s nárazy až 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu při poslechu i na cestách přeje Markéta Janíková mladší.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dnes je v kalendáři jméno, které je z celé České republiky nejoblíbenější u nás na východní Moravě, konkrétně v oblasti Frenštátu pod Radoštěm. Je to jméno Prokop, tak my všem Prokopům také v našem vysílání pochopitelně hned po ránu popřejeme, ať si ty svoje jmeniny užijí, hlavně zdraví, no a posíláme flamenko.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Vysílání Českého rozhlasu Zlín jste si naladili na některém z vysílačů, prostřednictvím kterých je šířen, ovšem ne vždy se vysílalo v minulosti takovýmto způsobem. To si připomeneme právě teď, kdy je před námi přehled zajímavých událostí, které se staly 4. července. A 4. července roku 1950 zahájila Svobodná Evropa vysílání v českém jazyce. Program byl tehdy šířen z nákladního auta, jedoucího kolem našich hranic. V roce 1956 byla potom vyhlášena chráněná krajinná oblast Moravský kras. Jedná se o nejvíce zkrasovělé území v České republice. Konkrétně je v Moravském krasu evidováno více než 1100 jeskyní. V řadě z nich jsou zachovány doklady dávno vyhnulého života i vývoje lidské společnosti. V roce 1998 byla na Radhošti odhalena replika původní sochy slovanského boha Radagasta. Originál je uložen na radnici ve Frenštátě pod Radhoštěm a 4. července 2010 si zahrál rodák z Valašského Meziříčí Tomáš Berdych své jediné grandslamové finále. Ve Wimbledonu prohrál ve finálovém utkání se světovou jedničkou Španělem Rafaelem Nadalem ve třech setech. Na turnaji ovšem porazil i Novaka Djokoviče, a to bylo v semifinále, a zdolal i Rogera Federera, a to konkrétně ve čtvrtfinálovém duelu. Teď jsou na řadě Cesty lásek.
1: Český rozhlas Zlín.

0: To byla Marcela Holanová, píseň Cesty lásek. Naše cesta teď povede do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radoštěm, kde roste obří historický ovčín. Takzvaná pajta, dlouhá 40 metrů, bude největší stavbou lidové architektury v novém areálu Kolibiska. Připomíná dobu, kdy na Valašsku pásla vrchnost obrovská stáda ovcí.
1: Dalo by se říct, že to je ovčín a je to největší stavba lidové architektury v celém Valašském muzeu.
2: Před panskou pajtou stojím s technickým náměstkem ředitele muzea Milanem Gezerichem. Až bude hotovo, budou tu podle architekta Jana Krauta taky ohrady a koliba.
3: Je to expozice, která má představit, jak vrchnost pásla někdy v 18. 19. století ovce, tedy nikoli běžné chudé obyvatelstvo několika ovečkama, ale opravdu stáda se stovkami ovcí a proto i objekt.
2: Je obří a vypadá jako krytá jízdárna.
3: Vidíme kamennou podezdívku vyrovnávající terén, trámovou sloupovou konstrukci jenom z výplní, aby ovce neutekly, a krásnou šindelovou střechu, a opravdu s tou délkou 40 metrů je to něco, co je výjimečného, co se u nás vlastně nedochovalo do dnešních dnů, a my jsme museli absolvovat poměrně dlouhou cestu na to, abychom se dostali k té samotné stavbě.
2: Ovce se sem nevrátí, budou ale všude kolem. Kdo bude uvnitř, budou návštěvníci.
3: Krom výstavy, expozice v krásných výhledů z objektu, se nám podařilo do něho díky jeho velikosti umístit i ve stavbu, kde je bufet a toalety. Takže se nejedná jenom čistě o expoziční objekt, ale i takové jako jádro a zázemí pro návštěvníky v novém areálu.
2: Při stavbě jste použili tradiční technologie. Řemeslníci ručně opracovávali šindele. Práci jim zadával Milan Gezerich.
1: Vlastně, když ten řemeslník ručně opracovává pořízen ten šindel, tak se musí obrovsky natahovat, protože klasika je 50 cm. Ty 70 jsou absolutně atypem.
2: A znáte to číslo, kolik asi těch šindelů je? Počítali jste to?
1: Zhruba střechama 750 metrů čtverečních můžeme počítat 40-50 šindelů do 1 metru čtverečního.
2: My jsme teď uvnitř pajty, která je plná řemeslníků. Zatím chodíme po štěrkové podlaze, ta se zvedne. Kdyby už byla o něco výše, tak bychom viděli ty krásné výhledy na Hážovické kopce, tak jak to známe u ovčínu, obvod tvoří takové ploché desky.
3: No, nejsou to jen tak ledáké desky, ale jsou to štípané fošny. To znamená, že vezmete kmen, tady jsou to délky asi 2,5 metru a musíte ho klínit dřevěnými a navrtávání nebo zezy postupně rozštípat na fošny. Ne každá se povede.
2: Je to takové křivé valašské.
3: Tak se nám to líbí a ta firma měla dokonce i toto přesné zadání. A nakonec se s tím poprali poměrně dobře. Teďka koukám, že nám tady přicházejí ovce.
2: Jakoby se na to těšili, přitom tu vůbec nebudou. Naopak, návštěvníci se nejen do pajty, ale do celého areálu Kolibiska podívají v roce 2027. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
4: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
5: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
4: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
5: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
4: Strom lásky mý.
5: Pavel Mašek
4: a Standa Ložek.
6: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dozněla píseň od Olympiku Slunce a také o slunci budeme hovořit v následujících okamžicích. To si tipnu tedy docela s jistotou. Na řadě je podrobná předpověď počasí a s ní paní Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Přeji pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Obyvatelé krajského města Zlín se teď probouzí do slunečného rána. A zeptám se na úvod, jestli je tomu tak v celém Zlínském kraji.
1: V podstatě ano, je na obloze skoro jasno, nebo převažuje na nejvýš polojasno, možná jenom severovýchodní okraj Zlínského kraje, ten má malinko zvětšenou oblačnost. Pokud jde o aktuální teploty, tak ty jsou teď nejčastěji okolo 11-12 stupňů, v údolích třeba na východě kraje, tam může být někde i méně, kolem 8-9. No a vítr teď fouká zatím jenom slabý, směry má zhruba severozápadní, západní, anebo je proměnlivý.
0: A jaká tedy bude sobota z pohledu počasí ve Zlínském kraji?
1: Ráno a dopoledne by v podstatě mělo být slunečno, většinou skoro jasné nebo polojasné počasí, možná teď v těch brzkých ranních hodinách ta lehce zvětšená oblačnost, hlavně na severu, severovýchodě kraje. Během odpoledne potom obecně té oblačnosti bude přibývat na převažující oblačno, případně i skoro zataženo. Teploty ty by měly dnes odpoledne šplhat nejčastěji mezi 23 až 26 stupňů, na Valašsku to může být trošku méně, lokálně kolem 22. No a vítr postupně bude foukat mírný, během dne v západní části kraje možná dokonce přechodně i čerstvý od severozápadu a večer bude slábnout.
0: Sobota, příjemné počasí pro ty, kteří si naplánovali venkovní aktivity. Co neděle? Dočkáme se třeba nějakých srážek, anebo to bude podobné jako v sobotu?
1: Zítřek už bude se srážkami na rozdíl od dnešního dne. Ty už se ve druhé části noci a kránu začnou objevovat v prostoru Zlínského kraje postupně od severozápadu. Na větší části by to měly být buď přehánky nebo občasný déšť. Teploty nejnižší zítřejší ranní 15 až 12 stupňů, v noci vítr slabý severozápadní. No a zítřek převažující oblačno, občas i zataženo a na větší části území se vyskytnou přehánky. Vypadá to, že by mohly být takové rychlé, ale třeba i docela intenzivní, odpoledne výjimečně také bouřka. No a zítra ve večerních hodinách by srážky měly většinou ustávat, teploty nejvyšší odpolední letní zítra nebo téměř letní v těch teplých polohách Zlínského kraje, ten interval by měl být 22 až 25 stupňů.
0: To říká paní Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Naladili jste si vysílání Českého rozhlasu Zlín. Za chvíli, přesně v 6:30, se můžete těšit na další aktuální zprávy. Teď nás budou bavit Monkees.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: V Karolínce na Vsetínsku začali dělníci přestavovat bývalou ubytovnu zaměstnanců skláren. Po konci výroby z ní vznikl bytový dům a teď je v něm soukromý investor, buduje nových 35 bytů. Stejný majitel navíc od města koupil i sousední areál bývalé kartonáže. Letošní dny dobré vůle ve Velehradě na Uherského hradiště jsou věnované zdravotníkům a nesou motto srdcem i rukama a ne ve službě životu. Tím chtějí organizátoři propojit symbol služby duchovního poselství a také kulturního a národního vědomí. Na konci června skončila půlroční zbraňová amnestie, během které mohli lidé beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně, střelivo i munici. Jihomoravští policisté za tu dobu nazbírali celkem 527 kusů zbraní a téměř 37 000 kusů střeliva a munice. Nejčastěji lidé přinášeli zbraně z první a druhé světové války. Olomoucké hejtmanství plánuje modernizaci výjezdových základen pro záchranáře v Jeseníku a Javorníku. Současné prostory už nevyhovují. Kromě toho vznikne také nová základna v Mikulovicích. Slováci dnes v referendu budou rozhodovat o zrušení doživotní renty pro nejvyšší ústavní činitele, kteří odsloužili dvě funkční období za sebou. Takové podmínky aktuálně splňuje jen předseda vlády Robert Fico. Referendum má rozhodnout také o možném obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Instituce byly určené na boj proti organizovanému zločinu a korupci a Ficova vláda je předloni zrušila. A aktuálně se teploty pohybují mezi 14 až 8 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji ráno a dopoledne většinou skoro jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti a částečně větrné počasí. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, na Valašsku lokálně kolem 22 stupňů. Vítr mírný, během dne přechodně i čerstvý, severozápadní s nárazy až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ze zpráv je to vše. Pohodový den s Českým rozhlasem Zlín přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobré zprávy ze silnic vám přinášíme úplně nejraději. Pokud se letos chystáte vaším vozem do Chorvatska, tak pozor, chorvatská policie totiž ve vytížených místech kontroluje dopravu pomocí dronů. Policisté vás vůbec nemusí zastavit, přestupek si natočí ze vzduchu a oznámení vám potom dorazí až domů. Tak pozor na to, teď je tady Lucka Vondra.

0: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.
1: Když se tehdy přineslo na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen a špičku dovnitř otočila ven.

0: Možná se tam také chystáte. Ve Velehradě dnes začínají dny lidí dobré vůle. Návštěvníci na nich letos uvidí mimořádně vzácnou relikvii ze svatovítského pokladu, ochutnají chléb republiky a večer je čeká benefiční koncert. Podrobnější informace o programu uslyšíte v našem vysílání po 7. hodině. A za zlínský fotbalový tým má v nové prvoligové sezóně střílet góly útočník Daniel Šmiga, který v posledních letech patřil pražské Slávii. Co mu radil trenér mistrovského týmu Jindřich Trpišovský, tak to uslyšíte na našich vlnách 10 minut před 8. hodinou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Rangers dohráli a dospívali na vlnách Českého rozhlasu Zlín minutu po 6:45.
1: Počasí.
0: Zřejmě i vy se probouzíte do prosluněného rána. To ráno a dopoledne by mělo nabídnout v našem Zlínském kraji dnes skoro jasnou až polojasnou oblohu. Postupně bude potom v dalších hodinách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty, tak ty budou příjemné, budou stoupat na 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: O slovo se hlásí Zdeněk Urbanovský, se kterým se dnes vydáme v dalším pokračování seriálu výletů za zbojníky a poklady ke Koryčanské kapli. Slova se proto teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín ujímá Pavel Vacek.
1: Také dnešní tip na výlet z dílny Zdeňka Urbanovského souvisí se zbojníky, loupežníky, jejich činy a přečiny. Tentokrát vyrazíme na západ našeho regionu, do lesů mezi Koryčany a Osvětimany. Budeme se pohybovat v tajemném pohoří Chřiby. Vítám tě u mikrofonu Českého rozhlasu Zlín, Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj Pavle, zdravím tě a zdravím naše posluchače. Ten dnešní příběh, který je jednou z motivací k výletu, souvisí s řáděním loupežnické bandy, která se ukrývala ve skalách na kopci Bradlo, zhruba 4 kilometry jižně od Koryčan. A ti loupežníci nejenom, že lidi okrádali, ale stávali si i daleko horší věci. Například jednou tudy projížděla mladá hraběcí dcera, projížděla v kočáře a loupežníky z Bradla byla přepadena a přišla o život. A její otec pro svou ztracenou dceru velmi, velmi truchlil a nechal na její památku postavit na místě jejího skunu kapličku, která zde stojí dodnes. Kaple nese název Koryčanská a je to velmi pěkná pseudobarokní stavba. A myslím, že si zaslouží nejen ten příběh, ale i ta kaple, aby se stala motivací k našemu dnešnímu výletu.
1: Příběh máme, pojďme vyrazit.
2: Já to necelých 13 kilometrů dlouhou trasu koncipuji jako jednosměrný výlet z Koryčan do Osvětiman, čili na začátku i na konci si najdete nějaké dopravní možnosti veřejnou dopravou. A z Koryčanského náměstí od kostela svatého Vavřince vyrazte po žlutě značené turistické trase směr Zavadilka. Podél zámku v Koryčanech vystoupáte nad město a vstoupíte do přírodního parku Chřiby. A od Zavadilky, což je docela velká křižovatka turistických tras, pokračujte po modře značené turistické trase směr Osvětimany. A necelou jednu míli, čili zhruba 1,5 kilometru, urazíte ke Koryčanské kapli. A u této kaple najdete také hraniční kámen. Je tam nápis HB, což znamená panství Buchlov. A zhruba 200 metrů od kaple potom stojí skalní útvar Rozštípená skála. To si rozhodně prohlédněte. A od Koryčanské kaple potom běžte po zeleném značení na vrchol Bradlo. Je zde, kromě loupežnických skalisek, také pomník obětem letecké havárie, která se stala roku 1952. A z rozcesti pod Bradlem se po žlutě značené spojce vrátíte přes Zoubkovou studánku na modře značenou trasu do Osvětiman. Od rozcestí Kobylí doly potom stezka vede otevřeným terénem loukami a procházet budete také po břehu Osvětimanské přehrady. Je zde možnost koupání, pochopitelně na vlastní nebezpečí. Ale pláž je travnatá, vstup do vody mírný, vesměs písčitý. A celá trasa potom končí v centru městyse Osvětimany u autobusové zastávky.
1: Další výlet s příběhem, který se váže ke zbojníkům a pokladům, je za námi. Tedy alespoň ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Potěšující je, že přímo v terénu ho máme stále před sebou. Jako jsme dnes šli do Chřibů ke Koryčanské kapli, tak se Zdeňkem Urbanovským vydáme v podobném duchu zase na jiné místo spojené s poklady a zbojníky. Tak určitě poslouchejte Český rozhlas Zlín, ať nejste o tuto skvělou inspiraci ochuzeni.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Dopravu na Velehrad o víkendu posílí kyvadlové spoje ze Starého Města a Uherského Hradiště. Letní kino ve Valašském Meziříčí připravilo pro diváky několik vylepšení. Dnes lidé mohou navštívit mongolský sportovní festival v Holešově. Dnes bude skoro jasno až polojasno s maximy až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Autobusovou dopravu na Velehrad posílí o víkendu dva kyvadlové spoje. Výjíždět budou z autobusového nádraží v Uherském Hradišti a ze železniční stanice ve Starém Městě. Zastávky jsou naplánované ve Zlechově nebo Tupesích. V provozu budou v sobotu od 14 hodin do půlnoci a v neděli od 6:30 ráno do 6:30 večer. Podrobnosti dodává mluvčí integrované dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
2: Ty spoje budou jezdit kyvadlově. V podstatě jakmile se spoj v Uherském Hradišti nebo ve Starém Městě naplní, tak odjede směrem na Velehrad a po skončení akce zase nazpátek. Cena kyvadlového jízdného v základní sazbě je 40 korun, poloviční 20 korun.
0: Autobusy budou jezdit také z ostavného parkoviště na Tovární ulici ve Starém Městě. Letní kino ve Valašském Meziříčí připravilo pro diváky několik vylepšení. Na promítací kabině nově svítí retro nápis Letní kino a další novinky kino chystá i během sezóny. Co všechno se změní, popisuje vedoucí kina Ondřej Kaláb.
3: V průběhu léta se budou měnit lavičky postupně, máme nový zvuk. Hlavně, co je nejdůležitější, letos je, řekl bych, významně lepší ta nabídka letních filmů, takže doufám, že se nám lidi vrátí do letního kina.
0: V Zámeckém parku v Holešově se tuto sobotu uskuteční od 14 do 19 hodin mongolský sportovní festival Nadam. Návštěvníci budou mít možnost vidět ukázky tradičního mongolského zápasu, hudebně taneční vystoupení a ochutnat speciality mongolské kuchyně. Celý program bude doprovázen volnočasovými aktivitami pro rodiny s dětmi. Vstup na akci je zdarma. Za prvních 6 měsíců letošního roku řidiči za dálniční známky zaplatili více než 5 miliard korun. Oproti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby mírně vyšší, vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Nejvíce se v prvním půlroce prodávaly desetidenní známky, nasledovaly roční, říká mluvčí podniku Jana Jandová.
4: Prodej všech typů dálničních známek se kontinuálně mírně zvyšuje, letos o více než 2% oproti minulému roku. Souvisí to s rostoucí potřebou Čechů cestovat a cizinců navštěvovat naši zemi. Sport.
0: Fotbalisté Argentiny zdolali v úvodním kole playoff Cap Verde 3-2 v prodloužení a postoupili do osmifinále. Jejich dalším soupeřem bude Egypt, který po penaltách vyřadil Austrálii 2-1 a ve zbývajících utkáních porazila Kolumbie Ghanu 1-0 a čeká ji zápas se Švýcarskem.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty pohybují mezi 14 až 8 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji ráno a dopoledne většinou skoro jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti a částečně větrné počasí. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, na Valašsku lokálně kolem 22 stupňů a vítr mírný, během dne i přechodně čerstvý, severozápadní s nárazy až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. Ode mě ze zpráv je to vše. A následuje druhá polovina dnešního Dobrého rána s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Ve Velehradě dnes začínají dny lidí dobré vůle. Pokud na ně vyrazíte, tak můžete vidět velmi vzácnou relikvii. Podrobnosti přidáme v našem vysílání po písni Vítězslava Vávry Citronová holka.

0: Velehradě dnes začínají dny lidí dobré vůle, které každoročně doprovázejí oslavy příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Každoročně je navštíví kolem 30 tisíc lidí. Letošní ročník věnovaný zdravotníkům a návštěvníkům nabídne kromě tradičního programu také několik novinek. Podrobnosti má pro nás teď naše reportérka Michála Kočendová. Michálo, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak proč je letošní ročník Dnu lidí dobré vůle věnovaný právě zdravotníkům?
1: Letošní ročník má motto srdcem i rukama a nebe ve službě životu. Organizátoři tím chtějí připomenout všechny, kteří pečují o zdraví a život druhých.
0: Jaký program letos organizátoři konkrétně připravili?
1: Slavnosti dnes v 6 hodin večer symbolicky zahájí modlitba za vlast. Program je pro lidi připravený, ale už od dopoledne. Vypíchla bych z něho třeba tradiční přepisování Bible, které bude ve Velehradském domě svatého Cyrila a Metoděje. Už po 26. se na Velehradě setkají také vozíčkáři. Letos jich organizátoři očekávají až 150 z Česka i zahraničí. Po úspěchu z loňska se bude znovu péct také chléb republiky. Říká tajemník Dnu lidí dobré vůle Josef Kořenek.
2: Svaz cukrářů a pekařů i v letošním roce upeče speciální chléb republiky, který bude seskládán z mouky a z vody ze všech našich klíčových krajů a ze všech našich klíčových vod.
1: Sobotní program potom zakončí od 8 hodin večer benefiční koncert lidí dobré vůle, který živě odvysílají všechny moravské regionální stanice Českého rozhlasu.
0: Lidé si letos budou moct prohlédnout také jednu mimořádně vzácnou relikvii.
1: Ano, do Velehradu výjimečně připutuje lebka svatého Lukáše, která je součástí svatovíckého pokladu v Praze. Kde přesně ji lidé najdou, popisuje Josef Kořenek.
3: Lebka bude vystavena na Velehradě v Královské kapli u hrobu Antonína Cyrila Stojana a lidé zde budou mít možnost se u této vzácné relikvie pomodlit nebo ji uctít.
1: Relikvie bude po celou dobu pod přísným dohledem. Opatrnost je větší i kvůli květnové krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí.
0: Tak to byl sobotní program a co čeká návštěvníky v neděli?
1: Neděle bude patřit hlavně národní cyrilometodějské pouti a slavnostní mši. Ta začne v 10:30 na nádvoří před bazilikou. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl. Kázání pronese brněnský biskup Pavel Konzbul. Mši bude předcházet tradiční průvod poutníků v krojích z celé České republiky.
0: Na závěr pojďme ještě lidem poradit, jak se na Velehrad nejlépe dostat.
1: Organizátoři doporučují využít kyvadlovou autobusovou dopravu. Spoje budou jezdit z autobusového nádraží v Uherském Hradišti i od vlakového nádraží ve Starém Městě a zastaví také ve Zlechově nebo Tupesích. Pro řidiče osobních aut potom bude připravené odstavné parkoviště ve Starém Městě v ulici Tovární, říká nezávislý starosta Velehradu Aleš Mergental.
4: Odsud bude vyjíždět kyvadlová doprava, která lidi přiveze pohodlně až na Velehrad, kde vyblokovaná ta hlavní příjezdová silnice jako pěší zóna, to znamená, lidé budou takto moci pohodlně přijet a přijít až do centra Velehradu.
1: No a pro cyklisty, kterých každým rokem přibývá, bude připravená úschovna kol i balená voda.
0: To říká naše reportérka Michála Kočendová, která bude letošní Dny lidí dobré vůle na Velehradě sledovat přímo na místě a během dne z této akce v našem vysílání ještě několikrát uslyšíme. Tak Michálo, díky za aktuální informace a těším se na slyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A já doplním, že na Dny lidí dobré vůle a cyrilometodějskou národní pouť míří do Velehradu i pěší poutníci ze svatého Hostýna. Dnes jsou na cestě už třetím dnem a mezi nimi nechybí naše redaktorka Petra Sedláčková, se kterou se spojíme před 7:30.
5: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Petr Kotwald a také náš rozhlasový kolega Standa Hložek dospívali ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Teploty míří směrem nahoru, aktuálně se ve Zlínském kraji pohybují mezi 10 až 16 stupni, 10 stupňů hlásí Vsetín a Velké Karlovice, nejvyšší hodnota 16 stupňů, tak ta byla před chvilkou naměřena v Kroměříži. Teploty půjdou samozřejmě nahoru i v průběhu dalších hodin, ty maximální odpolední dnes ve Zlínském kraji vystoupí až na 26 stupňů Celsia, ráno a dopoledne by mělo být skoro jasno až polojasno, v průběhu dne bude potom přibývat oblačnosti.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Víte, jak podává ruku americká herečka Meryl Streep? Nebo co všechno se stalo za průšvih, když televize poprvé vysílala slavnou Zlatovlásku? I o tom jsem si na pohovce Jošky Kubáníka povídal s hereckou dvojicí Zlata Adamovská a Petr Štěpánek. A v pondělí vám od 17. záznam celého večera, který jsme natáčeli ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti a moc jsme se u něj bavili, pustíme. Že u toho ve sváteční čas budete i vy, se těší Jožka Kubáník.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Zlín dospíval Jiří Korn.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Dva dny na cestě, 45 kilometrů v nohách a před sebou posledních 23 kilometrů. Poutníci dnes dokončují pěší pout ze svatého Hostýna do Velehradu, kde se dnes a zítra konají dny lidí dobré vůle a národní pouť tradiční oslavy odkazu svatých Cyrila a Metoděje. Přímo z trasy se hlásí naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Petro, dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno. My jsme o půl sedmé vyrazili od kostela z Napajedlích, kde se nocovalo včera po včerejší druhé etapě. No a dnes tedy dokončujeme třetí a poslední etapu letošního putování ze svatého Hostýna až na Velehrad.
0: Petro, prozraď prosím, jaká je dnes po ránu mezi poutníky nálada? My je trošku slyšíme v pozadí. Je na nich spíše znát už únava, anebo spíše převládá radost, že cíl už je opravdu na dosah? Haló, Petro?
2: Halo, slyšíme se? Ano, ztratili jsme na chvilku spojení. Jak mi prošli všichni poutníci, kteří jsou pravděpodobně připojení na síť, tak mi prostě berou data. Co se týká nálady mezi poutníky, tak je velmi dobrá. Musím říct, že někteří jsou velmi pozitivně naladění. Těší se, že už bude konec. A jiní, to jsem třeba já, protože mě strašně, ale strašně bolí nohy příšerně. A jsou tady taky takoví, kteří říkají, jo, první pouť byla náročná, ale teď už jdu třeba po desáté, takže už to tak nevnímám. Je to zase zkušenost a jsme zvyklí tady na tuhle pouť a trasu.
0: A změnilo se za ty dva dny něco také mezi samotnými poutníky? Máš třeba takový pocit, že už dá se říct nejdou, jak se říká, jen tak vedle sebe, ale že už se tam vytvořila taková jedna opravdová parta?
2: Já si troufám tvrdit, že ano. Dnes ráno, když jsme přicházeli na sraz mezi poutníky, tak už nás lidé zdravili. Zdravili jsme se jako staří známí, kteří spolu putují. Několik dnů opravdu jsme udělali nějaké pouto. Víme o sobě už spoustu věcí, kdo kde bydlí, jakým vlakem jezdí. Případně, jak se říká Uherskému Hradišti někde v Čechách, dneska jsme se dozvěděli, že jezdí do Uheráku místo do Hradiště, takže jsme se jí nasmáli a nazbírali jsme teda nové zkušenosti a místní názvy.
0: To byla regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín Petra Sedláčková, která dnes společně s poutníky dokončuje pěší pout ze svatého Hostýna do Velehradu. Znovu se s ní spojíme ve čtvrt na tři odpoledne. Budeme přímo u chvíle, kdy se svatohostýnská skupina poutníků spojí se skupinou poutníků přicházejících ze svatého Antonínku a společně zamíří do Velehradu. Tak Petro, zatím díky a naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Jsou to zprávy a Markéta Janíková mladší. Hezké ráno. V dřevěném městečku v Rožnově pod Radhoštěm je dnes zvonečkový jarmark. Až do neděle na něm se představí hrnčíři, keramici nebo dráteníci a jiná tradiční řemesla. Lidé mají možnost donést své rozbité nádobí, které jim právě dráteníci rádi opraví. A pro děti jsou nachystané dílny. Kroměřížská nemocnice spouští na podzim nový vzdělávací program pro zdravotníky s názvem Snímání a hodnocení EKG záznamu. Akreditaci pro uskutečnění certifikovaného kurzu získala nemocnice od Ministerstva zdravotnictví na 5 let, tedy do 31. května 2031. Kurzu v rozsahu 40 hodin se budou účastnit všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotní záchranáři. V Horním Slavkově dnes položí takzvané Stolpersteiny, tedy kameny zmizelých. Umisťují se před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. Účastníci se sejdou dnes v 9 hodin před Pluhovým domem, kde uctí památku rodiny z Horního Slavkova. Od vyhlášení HKO Moravský kras uplynulo 70 let. Oblast severně od Brna patří mezi nejvýznamnější krasové lokality v Evropě. Je plná hlubokých kaňonů, skalních stěn a podzemních labyrintů. A v Karlových Varech uvedou své filmy zahraniční hvězdy letošního festivalu. Americký herec Dustin Hoffman si přál promítat film Absolvent, který natočil před 60 lety. Zahrál si v něm tehdy mladého muže, který se bouří proti přetvářce. A britský herec Jesse Eisenberg už dopoledne publiku představí film Dvojník a převezme cenu prezidenta Karlovarského filmového festivalu. A krásek počasí, aktuálně se teploty pohybují mezi 16 až 10 stupni a dnes čekejte ve Zlínském kraji dopoledne většinou skoro jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti a částečně větrné počasí. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, na Valašsku lokálně jen 22 stupňů. Vítr mírný, během dne přechodně i čerstvý severozápadní s nárazy až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Mezi Příluky a Mrtěnovicemi na Vsetínsku došlo k nehodě cyklisty. No a ze zprávy to vše. Mějte pohodový den s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dnes si připomínáme režiséra Oldřicha Lipského, který se narodil 4. července roku 1924 a který natočil dodnes divácky velmi oblíbené filmy jako Limonádový Joe, Čtyři vraždy stačí drahoušku, Marečku podejte mi pero, Adéla ještě nevečeřala nebo Tři veteráni. Přiznám se, že právě ze Tří veteránů používám jednu svou oblíbenou hlášku, která v tom filmu zazněla z úst ministra informací v podání Zdeňka Svěráka. Ta hláška zní: Salzburg, jo, Salzburg, tak tam jsem taky nebyl. Nevím, kde právě teď jste vy. V každém případě je jisté, že vám teď na našich vlnách zaspívá píseň Belinda, Jiří Štědron. Dobré sobotní ráno.

0: kam ve Zlínském kraji vyrazit za zábavou, tak to se dozvíte v našem vysílání právě teď v 7 hodin 39 minut. Festival Na chuť přiváží ty nejlepší chutě přímo do Bystřice pod Hostýnem na Kroměřísku. Čeká vás pestrá nabídka street foodů z různých koutů světa, sladké speciality, pivo i prosecco. Těšit se můžete na soutěže o ceny od stánkařů a pro děti bude připravena fanzóna, včetně skákacího hradu. Akce se koná v čase 10 až 18 hodin. Zvonečkový jarmark v Rožnově pod Radoštěm, to je setkání hrnčířů, keramiků, dráteníků a včelařů. V rámci doprovodného programu vystoupí folklorní soubory i cymbálové muziky. Akce se koná dnes a zítra v Rožnově pod Radoštěm ve Valašském muzeu v přírodě. Začátek je v dřevěném městečku ve 13 hodin. Centrum na podporu integrace cizinců pro Zlínský kraj pořádá v Holešově na Kroměřísku jedinečnou kulturní akci NADAM 2026. Jedná se o tradiční mongolský sportovní festival s bohatým doprovodným programem pro celou rodinu. Festival se uskuteční v Holešově v Zámeckém parku v čase 14 až 19 hodin. Český svaz chovatelů v Rymicích na Kroměřísku pořádá o tomto víkendu tradiční výstavu králíků, holubů a drůbeže. Na místě nebude chybět nabídka občerstvení, tombola nebo třeba skákací hrad pro děti. V areálu budovy Českého svazu chovatelů Rymice a hasičů můžete výstavu navštívit dnes mezi 14. a 18. hodinou a také zítra v čase 8 až 16.30. Známá souhvězdí i další zajímavé objekty ve vesmíru dnes představí program s názvem Podletní oblohou na hvězdárně Vsetín. Tradiční akce Muzea regionu Valašsko nabídne zajímavé povídání odborných pracovníků hvězdárny o souhvězdích a vesmírných tělesech, které můžeme aktuálně vidět na naší noční obloze. Začátek je v 21 hodin. A zažijte během tohoto víkendu neopakovatelnou atmosféru největší národní cyrilometodějské pouti ve Velehradě na Uherskohradišťku. Na dnech lidí dobré vůle je připravený celodenní program plný aktivit pro rodiny s dětmi, workshopy, výstavy a tradiční večerní benefiční koncert. Ten uslyšíte v přímém přenosu od 20 hodin, také ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Zítra potom oslav ve Velehradě vyvrcholí v 10.30 slavnostní hlavní mší svatou a národní poutí na nádvoří před bazilikou.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Zdejší fotbalisté mají novou posilu do útoku. Góly by za ně v následující prvoligové sezóně měl střílet útočník, který přišel z pražské Slávie. Více k tomu slyšíte v našem vysílání po následující písni Stížnost, kterou za okamžik zahrají a zaspívají Čenasky.
1: Počasí.
0: Na svatého Prokopa venku častá krápota, to říká jedna z pranostik pro dnešní den. No tak dnes to ale platit nebude, protože dnes by v našem regionu podle předpovědi meteorologů pršet nemělo vůbec. Ráno a dopoledne by mělo být skoro jasno až polojasno, postupně potom bude přibývat oblačnosti, ale mělo by to být dnes v našem regionu bez deště. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: 17 letech debutoval v první lize jako velký talent ostravského Baníku. Z něj poté zamířil do pražské Slávie. Tam se ale kariéra fotbalového útočníka Daniela Šmigy zasekla a několik let strávil na hostování v druholigových týmech. Zpět do nejvyšší soutěže se teď vrací v dresu Zlína, se kterým podepsal smlouvu do roku 2029.
1: Když nyní zlínský útočník Daniel Šmiga v 17 letech nastoupil poprvé do prvoligového zápasu za Baník Ostrava, byl nejmladším debutantem v historii tohoto fotbalového klubu. Zpětně ale ví, že mu to nepomohlo.
2: Každý hráč má svůj čas a dejme tomu, že tam to ještě nebylo vůbec připravené, takže ta nálepka je sice hezká, ale myslet na to takhle a přemýšlet o tom, to není moc dobrý, protože pak ty předpoklady někdy a takhle různé se nemusí vyvíjet podle představ a může to být horší, takže tak.
1: Po 4 zápasech za Baník přestoupil do Slavie Praha a v nabité konkurenci se neprosadil. I kvůli tomu, že na ní nebyl mentálně připravený.
2: Jsem si myslel, že hodně věcí půjde samo. A i když se nebude dářit a takhle, takže to prostě všechno se nějak přejde a zase to bude dobrý a takhle. Ale vlastně od nějakých 2 roky zpět jsem si vlastně dal do hlavy, nebo jsem si začal jsem pracovat hlavně individuálně i samostatně a myslím si, že jsem se v tom hodně posunul, což jsem dřív nikdy tolik nedělal.
1: I když v A týmu Slávie moc času nestrávil, snaží se ve fotbalové kariéře využívat rady od dlouholetého trenéra pražského klubu Jindřicha Trpišovského.
2: Ten nejdůležitější, když jsem vlastně šel poprvé na trénink nebo nějaký zápas, tak si pamatuju, jak mi říkal, že musím změnit jednoznačně intenzitu běhání a prostě v daleko ve větším sprintu, takže si myslím, že oproti tomu jsem prostě teďka na tom hrozně zapracoval a že jednoznačně si troufnu říct, že prostě dokážu běhat jakože hodně dlouho ve velkém tempu.
1: V minulé sezóně hostoval Šmiga v druholigové Příbrami a 6 vstřelenými góly zaujal Zlín natolik, že s ním Ševci jako účastníci nejvyšší soutěže podepsali 3letou smlouvu. 22letý hráč věří, že teď už je na posun mezi elitu připravený.
2: Tak nebe a rudy, samozřejmě prostě to se nedá srovnat teď. Už je těch zkušeností mnohem víc, protože už jen přece jsem odehrál, troufnu si říct, spoustu těch zápasů v těžké druhé lize, která je hlavně o těch soubojích a různých odražených balonech a není to vůbec jednoduchá liga.
1: Pro Daniela Šmigu bude zajímavý hned start zlínského angažmá. V úvodním kole na konci července totiž Ševci nastoupí doma proti Baníku Ostrava. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
4: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ruční přepisování Bible bude i letos součástí Dnů lidí dobré vůle v poutním areálu ve Velehradě. Fanoušci parních vlaků se dnes můžou svést z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm. Odboráři vyzývají vládu k jednání o budoucnosti bezpečnostních sborů. Dnes bude skoro jasno až polujasno s maximy až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Dnes se v rámci Dnů lidí dobré vůle ve Velehradě na Uherskohradišťsku můžou lidé podílet na ručním přepisování Bible. Přepisování je dnes od 13 do 20 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin v muzeu Bible ve Velehradě. Výsledkem má být takzvaný velehradský rukopis. Od roku 2004 se podařilo přepsat větší polovinu starého zákona a celý nový zákon. Cílem letošního ročníku je dokončit druhou knihu královskou a začít přepisovat knihy kronik.
4: Pisatelé mohou nahlédnout do dříve přepsaných knih a každý zúčastněný získá pamětní list. V muzeu Bible budou mít účastníci přepisování taky možnost zhlédnout expozici věnovanou historickému vývoji Bible a k vidění je i věrná kopie turínského plátna. Ludmila Schybelová, Český rozhlas.
2: Mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm dnes vyjede historický parní vlak. Jde o druhou ze tří z rožnovského parního léta. Podle mluvčí města Adély Kouselové přiveze cestující na zvonečkový jarmark, který je ve Valašském muzeu v přírodě.
5: Parní vlaky budou z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm odjíždět v 9.45 a ve 13.20. V opačném směru, tedy z Rožnova zpět do Valašského Meziříčí, pojedou spoje v 11.32 a v 16.07. Jízdenky, včetně rezervace místa k sezení, je možné zakoupit v předprodeji u pokladen Českých drah.
2: Unie bezpečnostních složek v otevřeném dopise vyzývá vládu k jednání ohledně odměňování příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů. Plánované navýšení tarifů o 5% je podle odborářů nedostatečné. Požadují navýšení alespoň o 10%, říká předseda Unie Aleš Lehký.
6: My jsme reagovali na požadavky našich příslušníků, kteří chtějí naplnit ten plán, který vlastně předvolební kampaní nastal, a my se obracíme na vládu, aby přijala rychlejší rozhodování v tom posilování toho rozpočtu na ty finanční nároky pro bezpečnostní složky, aby tomu navýšení těch platů došlo rychleji.
2: Ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO má plán, že každoročně budou nástupní platy navýšeny právě o zmiňovaných 5% a v roce 2029 by měly dosáhnout hodnoty 50 tisíc korun, jak stojí v programovém prohlášení vlády. O víkendu si dejte pozor na klíšťata. Jejich aktivita má být velmi vysoká. Odborníci doporučují používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se důkladně prohlédnout. Podle vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřiny Kubricové hrozí největší nebezpečí právě ve městech, kde jsou podle jejich výzkumu klíšťata infikovanější než v přírodě a riziko nákazy je tedy vyšší.
3: Počasí.
2: Aktuálně se teploty pohybují mezi 16 až 10 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji většinou skoro jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti a částečně větrné počasí. Nejvyšší teploty 26 až 23 stupňů, na Valašsku lokálně 22 stupňů. Vítr mírný, během dne i přechodně čerstvý, severozápadní s nárazy až 55 km za hodinu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Mezi Příluky a Mrštěnovicemi na Vsetínsku došlo k nehodě cyklisty. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu při poslechu i na cestách přeje Markéta Janíková mladší.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Předpokládám, milí posluchači, že jste se na dnešek příjemně vyspali. Ono to ochlazení se na té kvalitě spánku určitě nějakým způsobem projevilo. Je to rozdíl spát, když teploty neklesají po 20 stupňů a spát, když se nám příjemně ochladí. Ovšem pozor, to ochlazení by mělo být pouze dočasné. Podle odborníků totiž do Evropy míří další vlna horkého počasí, která by měla dorazit zhruba v polovině příštího týdne a v některých oblastech Evropy by měly teploty znovu atakovat hranici 40 stupňů Celsia. U nás to naštěstí tak divoké být nemá, protože u nás by teploty měly stoupat někam ke 30 stupňům. Naštěstí. Nevím, jak vy jste řešili ty extrémní teploty v minulých dnech, jak jste se s tím vyrovnávali, jak jste se snažili to přežít. Jeden můj známý, tak ten vymyslel takový zlepšovák, když byla ta extrémní vedra, když byly ty 39, tak to řešil tím, že si doma pouštěl divadelní hru Dobytí severního pólu a k tomu konzumoval zmrzlinu. Jaké počasí nás čeká konkrétně ve Zlínském kraji, tak o tom podrobně uslyšíte v následující půlhodině našeho vysílání, kterou zahájí Michal Tučný.
1: Český rozhlas Zlín.

0: ranním vysílání Českého rozhlasu Zlín vás pozveme také třeba do Rožnova pod Radoštěm. Právě teď míříme do místního Valašského muzea v přírodě, kde roste obří historický ovčín. Takzvaná pajta, dlouhá 40 metrů, bude největší stavbou lidové architektury v novém areálu Kolibiska. Připomíná dobu, kdy na Valašsku pásla vrchnost obrovská stáda ovcí.
1: Dalo by se říct, že to je ovčín a je to největší stavba lidové architektury v celém Valašském muzeu.
2: Před panskou pajtou stojím s technickým náměstkem ředitele muzea Milanem Gezerichem. Až bude hotovo, budou tu podle architekta Jana Krauta taky ohrady a koliba.
3: Je to expozice, která má představit, jak vrchnost pásla někde v 18. 19. století ovce, tedy nikoli běžné chudé obyvatelstvo několika ovečkama, ale opravdu stáda se stovkami ovcí, a proto i objekt.
2: Je obří a vypadá jako krytá jízdárna.
3: Vidíme kamennou podezdívku vyrovnávající terén, trámovou sloupovou konstrukci jenom z výplní, aby ovce neutekly, a krásnou šindelovou střechu, a opravdu s tou délkou 40 metrů je to něco, co je výjimečného, co se u nás vlastně nedochovalo do dnešních dnů, a my jsme museli absolvovat poměrně dlouhou cestu na to, abychom se dostali k té samotné stavbě.
2: Ovce se sem nevrátí, budou ale všude kolem. Kdo bude uvnitř, budou návštěvníci.
3: Krom výstavy, expozice, krásných výhledů z objektu, se nám podařilo do něho díky jeho velikosti umístit i ve stavbu, kde je bufet a toalety. Takže se nejedná jenom čistě o expoziční objekt, ale i takové jako jádro a zázemí pro návštěvníky v novém areálu.
2: Při stavbě jste použili tradiční technologie. Řemeslníci ručně opracovávali šindele. Práci jim zadával Milan Gezerich.
1: Vlastně, když ten řemeslník ručně opracovává pořízen ten šindel, tak se musí obrovsky natahovat, protože klasika je 50 cm. Ty sedmdesátky jsou absolutně atypem.
2: A znáte to číslo, kolik asi těch šindelů je? Počítali jste to?
1: Zhruba střechama 750 metrů čtverečních můžeme počítat 40-50 šindelů do 1 metru čtverečního.
2: My jsme teď uvnitř pajty, která je plná řemeslníků. Zatím chodíme po štěrkové podlaze, ta se zvedne. Kdyby už byla o něco výše, tak bychom viděli ty krásné výhledy na Hažovické kopce, tak jak to známe u ovčínu, obvod tvoří takové ploché desky.
3: No, nejsou to jen tak hledáké desky, ale jsou to štípané fošny. To znamená, že vezmete kmen, tady jsou to délky asi 2,5 metru a musíte ho klínit dřevěnými a navrtávání nebo zezy postupně rozštípat na fošny. Ne každá se povede.
2: Je to takové křivé valašské.
3: Tak se nám to líbí a ta firma měla dokonce i toto přesné zadání. A nakonec se s tím poprali poměrně dobře. Teď koukám, že nám tady přicházejí ovce.
2: Jako by se na to těšili, přitom tu vůbec nebudou. Naopak, návštěvníci se nejen do pajty, ale do celého areálu Kolibiska podívají v roce 2027. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Katapulty dohrála dospíval na vlnách Českého rozhlasu Zlín přesně ve 8:45.
1: Počasí.
0: Jaký bude víkend, tak to nám teď v našem vysílání prozradí paní Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu, konkrétně z brněnské pobočky, které se nejprve ptám, jaký tedy bude z pohledu počasí dnešní sobotní den.
2: Ráno a dopoledne by v podstatě mělo být slunečno, většinou skoro jasné nebo polojasné počasí, možná teď v těch brzkých ranních hodinách ta lehce zvětšená oblačnost, hlavně na severu, severovýchodě kraje. Během odpoledne potom obecně té oblačnosti bude přibývat na převažující oblačno, případně i skoro zataženo. Teploty ty by měly dnes odpoledne šplhat nejčastěji mezi 23 až 26 stupňů, na Valašsku to může být trošku méně, lokálně kolem 22. No a vítr postupně bude foukat mírný, během dne v západní části kraje možná dokonce přechodně i čerstvý od severozápadu a večer bude slábnout.
0: Sobota, příjemné počasí pro ty, kteří si naplánovali venkovní aktivity. Co neděle? Dočkáme se třeba nějakých srážek, anebo to bude podobné jako v sobotu?
2: Zítřek už bude se srážkami na rozdíl od dnešního dne. Ty už se ve druhé části noci a kránu začnou objevovat v prostoru Zlínského kraje postupně od severozápadu. Na větší části by to měly být buď přehánky nebo občasný déšť. Teploty nejnižší zítřejší ranní 15 až 12 stupňů, v noci vítr slabý severozápadní. No a zítřek převažující oblačno, občas i zataženo a na větší části území se vyskytnou přehánky. Vypadá to, že by mohly být takové rychlé, ale třeba i docela intenzivní, odpoledne výjimečně také bouřka. No a zítra ve večerních hodinách by srážky měly většinou ustávat. Teploty nejvyšší odpolední letní zítra nebo téměř letní v těch teplých polohách Zlínského kraje. Ten interval by měl být 22 až 25 stupňů.
0: O počasí ve Zlínském kraji podrobně mluvila paní Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Říká se, že bychom měli mít rádi sami sebe. Ale co když to neumíme? Co když jsme na sebe zvyklí být spíš přísní než laskaví? I o tom si budu v neděli od 11. v pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou. Věřím, že se dozvíme moudré rady, díky kterým budeme mít dušu v péří. Na setkání se slečnou terapeutkou i s vámi se těší Jožka Kubáník.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Možná, že vy si při poslechu vysílání Českého rozhlasu Zlín občas nějakou melodii rádi zanotujete, rádi si zaspíváte. V takovém případě vám můžu prozradit, že už za okamžik si můžete zaspívat třeba s mistrem Karlem Gottem. A o zpěvu bude také řeč i v následujícím příspěvku.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
0: Sklízel úspěchy na mnoha evropských pódiích. Zlínský smíšený pěvecký sbor Dvořák si za století své existence zažil krásné i horší chvíle. Jak fungoval v době okupace a kdy měl až 80 členů, o známém sboru natáčela Silvie Pospíšilová.
2: Zlínský smíšený pěvecký sbor Dvořák těší své posluchače už víc než 100 let.
3: Počátky sahají do let 1919 až 1920, kdy jej založil sbormistr Leopold Kraus. A zajímavostí je, že se nejprve představil veřejnosti koncertem a teprve následně byl formálně ustanoven jako pěvecko-hudební spolek Dvořák.
2: Přibližuje jeho současný sbormistr Jiří Šon. Repertoár se skládal z děl klasiků české hudby, jakými byly Smetana, Martinů, Dvořák nebo Křížkovský. Sbor se ale nevěnoval jen koncertní činnosti.
3: Mezi významné počiny patří vznik městské hudební školy Dvořák, která vznikla v letech 30. a v následujícím desetiletí se stává s počtem přes 600 žáků největší hudební školou v republice.
2: Ani v těžkém období nacistické okupace Dvořák nepřestával koncertovat. Pokračuje sbormistr.
3: Určitě je potřeba zmínit zlínské hudební neděle a večery české hudby, na kterých se sbor provozováním českého repertoáru pokoušel pozvednout národní sebevědomí.
2: V roce 1940 uspořádali festival, na kterém vystoupila Česká filharmonie v čele s dirigentem Václavem Talichem. Po válce přišla euforie a časté koncertování. Počet členů narůstal.
3: V době své největší slávy pěvecký sbor Dvořák čítal kolem 80 členů.
2: Během normalizace se Dvořák stává součástí státního symfonického orchestru Gottwaldov. Spolupráce s filharmoniky přináší velkou seberealizaci sboru.
3: S filharmonií provádí velká vokálně instrumentální díla a díky tomu také počet členů narůstá.
2: Vysvětluje Jiří Šon. Přichází rok 1989, otevírají se hranice a to je pro hudebníky velká příležitost.
3: Pro sbor Dvořák to znamená velmi zásadní věc a to tu, že může vycestovat na různé zahraniční festivaly ve Francii, v Polsku, Belgii a také třeba v Maďarsku. V roce 1998 začíná pěvecký sbor Dvořák každoročně vystupovat na festivalu Savojské hudební léto ve francouzských Alpách.
2: Za více než 100 let existence stálo v čele sboru 15 dirigentů.
3: První sbormistr byl Leopold Kraus a poté bych rád zmínil Vladimíra Válka v 90. letech, také Františka Macka staršího a mého předchůdce Jošku Surovíka.
2: Říká Jiří Šon, který vede těleso od roku 2016. Co by mu do budoucích let popřál?
3: Pěveckému sboru Dvořák bych popřál radost a chuť do dalšího zpívání, ale také nutně potřebujeme nové zpěváky, kteří mají chuť zpívat a být také součástí kolektivu, takže je mezi sebou rádi přivítáme.
2: Ze Zlína Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Tak jste to slyšeli. Pokud máte touhu zpívat, stačí přijít na zkoušku sboru Dvořák a přidat se.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Koncerty, vystoupení dětských folklorních souborů i taneční workshopy nabídne dnes v Rožnově pod Radhoštěm festival Ondrášova Valaška. Přehlídka je na Masarykově náměstí i v areálu Valašského muzea v přírodě. Její 6. ročník večer zakončí pořad Ondrášovské putování. Skanzen Rochus v Uherském Hradišti dnes a zítra pořádá akci s názvem Řemeslné léto. Otevřeno je od 10 do 18 hodin. Návštěvníci uvidí práce košíkářů, krasliček, metlařů i kovářů. Většina těchto řemeslníků nese titul mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje. Celý program můžou lidé najít na webových stránkách muzea. Na konci června skončila půlroční zbraňová amnestie, během které mohli lidé beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně, střelivo i munici. Jihomoravští policisté za tuto dobu nazbírali celkem 527 kusů zbraní a téměř 37 000 kusů střeliva a munice. Přerovští strážníci se v červenci zapojili do kampaně s názvem Daruj krev, zachraň život. Organizují od začátku letošního roku město společně s hematologicko-transfuzním oddělením Přerovské nemocnice. Zapojují se do ní každý měsíc firmy, instituce i osobnosti. Slováci budou dnes v referendu rozhodovat o zrušení doživotní renty pro nejvyšší ústavní činitele, kteří osloužili dvě funkční období za sebou. Takové podmínky aktuálně splňuje pouze předseda vlády Robert Fico. Referendum má rozhodnout taky o možném obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Aktuálně se teploty pohybují mezi 18 až 13 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji většinou skoro jasno až polojasno. Postupně přibývání oblačnosti a částečně větrné počasí. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Na Valašsku lokálně jen kolem 22 stupňů. Vítr mírný, během dne přechodně čerstvý, severozápadní s nárazy až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Mezi Příluky a Mrštěnovicemi na Vsetínsku došlo k nehodě cyklisty. Za zprávy to vše, pohodový den s Českým rozhlasem Zlín přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Pokud jste si třeba na dnešek naplánovali výlet do přírody, tak tam můžete pozorovat ledacos zajímavého. Třeba na Pálavě, na Jižní Moravě, odborníci vypozorovali, že hmyz, zdejší hmyz, holduje alkoholu. Mimochodem z Pálavy pochází jedny z nejlepších moravských vín. Jak to funguje? Z poraněných míst na kmenech a větvých dubů vytéká míza a ta se díky kvasinkám mění v lehce alkoholický nápoj. No a tento nápoj konzumují například sršně, zlatohlávci, motýlí okáči nebo babočky. Podobné chování už bylo zaznamenáno také u savců, kteří chodili konzumovat pro změnu zkmašené ovoce. No tak přiznám se, že u hmyzu mě to celkem překvapuje, to slyším poprvé. Co mě ale nepřekvapuje, tak je lokalita, protože kde jinde sehnat něco dobrého k pití u nás v republice, než právě na Moravě. Na Moravě se nacházíte pravděpodobně i vy, teď vám bude zpívat Pavel Bobek.
3: Říkávali to jo, ten co se stále bojí, to snad ani není.

0: Ve Velehradě už dnes začínají dny lidí dobré vůle, které každoročně doprovázejí oslavy příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Letos si návštěvníci budou moct prohlédnout také mimořádně vzácnou relikvii, lebku svatého Lukáše. Kde si budou lidé moci lebku prohlédnout? Tak na to se ptal kolega moderátor Pavel Vacek reportérky Michaely Kočendové.
1: Lidé si ji budou moct prohlédnout po oba dny slavností, tedy v sobotu a v neděli ve Velehradské bazilice, kde přesně upřesňuje tajemník Dnu lidí dobré vůle Josef Kořenek.
2: Lebka bude vystavena na Velehradě v Královské kapli u hrobu Antonína Cyrila Stojana a lidé zde budou mít možnost se u této vzácné relikvie pomodlit nebo ji uctít.
1: Organizátoři ji do Velehradu nepřivezli náhodou. Letošní cyrilometodějské slavnosti jsou totiž věnované lékařům, zdravotním sestrám, záchranářům a dalším zdravotníkům. A právě svatý Lukáš je od prvních staletí křesťanství jejich patronem.
3: Odkud vlastně tato relikvie do Velehradu přicestovala a kdo byl svatý Lukáš?
1: Lebka je běžně uložená v katedrále svatého Víta na Pražském hradě jako součást svatovítského pokladu. Do Prahy přivezl už císař Karel IV. Ve 14. století. Svatý Lukáš byl evangelista, autor jednoho z evangelií a skutků apoštolů. Podle tradice byl zároveň lékařem a proto je dodnes patronem lékařů a zdravotníků.
3: Jakým způsobem bude lebka ve Velehradě zabezpečena? Není to tak dávno, co Česko řešilo krádež lebky svaté Zdislavy. Mluvili jsme o tom i ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Pořadatelé potvrzují, že relikvie bude pod přísným dohledem. Konkrétní opatření ale z pochopitelných důvodů nechtějí zveřejňovat. Jak už si zmiňoval, opatrnost je větší právě kvůli květnové krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí. Policisté ji později našli zabetonovanou, restaurátoři ji očistili a na konci května se relikvie vrátila zpátky. Místo skleněné schránky na bočním oltáři je ale nově z bezpečnostních důvodů uložena v hrobce pod chrámem.
3: A pojďme to téma rozšířit. Co dalšího letošní Dny lidí dobré vůle nabídnou, Míšo?
1: V sobotu večer program zahájí modlitba za vlast a naváže na ní benefiční koncert lidí dobré vůle, který bude přenášený i všemi regionálními stanicemi Českého rozhlasu, tedy těmi moravskými. Připravené jsou také výstavy, hudební vystoupení, setkání vozíčkářů nebo ruční přepisování Bible. Celé cyrilometodějské slavnosti pak v neděli zakončí poutní mše před Velehradskou bazilikou. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: I tohle byly informace reportérky Michaely Kočendové o letošních Dnech lidí dobré vůle ve Velehradě, kde bude o víkendu k vidění i vzácná relikvie svatého Lukáše.
0: Jak už zaznělo, benefiční koncert z Velehradu bude živě přenášet i Český rozhlas Zlín. Speciální vysílání ke Dnům lidí dobré vůle začne na naší stanici dnes večer po zprávách v 19 hodin.

0: Ladíte Český rozhlas Zlín, už jsou 2 minuty po 8:45.
1: Počasí.
0: Přijde-li svatý Prokop s deštěm, přijdeš s košem hub, to říká pranostika pro dnešní den. No, milovníci houbaření, tak ty nepotěšíme, protože v souvislosti s tou pranostikou pršet nebude. Dnes má být den bez deště. Pokud čekáte na nějaké ty srážky, tak dočkat bychom se měli ve Zlínském kraji zítra v neděli. Dnes by mělo být skoro jasno až polojasno, v průběhu dne bude postupně přibývat oblačnosti a maximální odpolední teploty budou stoupat na 23 až 26 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Kateřina Marie Tichá dospívala píseň s názvem Plamen. Vy možná zažehnete plamen dnes odpoledne u vás na zahradě, protože chystáte grilovačku. Proč ne? Je sobota, ideální příležitost pozvat někoho z rodiny nebo třeba kamarády známé a hodit na gril nějakou tu flákotu a potom si zakousnout. My o grilování budeme dnes dopoledne mluvit také v našem vysílání. Konkrétně to bude po 10. hodině, kdy je připraven Hobby magazín a moderátor Artur Kubica se v něm mimo jiné zaměří také na údržbu zahradního grilu, takže se něco zajímavého opět dozvíte. Ještě předtím po 9. hodině uslyšíte magazín Mezi nebem a zemí a přesně v 9 hodin hlavní zprávy. Já přeju krásný zbytek soboty.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na Dnech lidí dobré vůle ve Velehradu bude tento víkend k vidění lebka svatého Lukáše, která je součástí svatovického pokladu. Kvalita vody všech přírodních nádrží Zlínského kraje je v pořádku a vhodná ke koupání. O červencových svátcích zůstanou obchody otevřené. Dnes bude skoro jasno až polojasno, s maximy až 26 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Zlín a Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. Návštěvníci Dnů lidí dobré vůle ve Velehradě na Uherskohradišťsku si dnes a zítra budou moct prohlédnout vzácnou relikvii svatého Lukáše. Lebka evangelisty, která je součástí svatovíckého pokladu v Praze, bude vystavená ve Velehradské bazilice. Tam připutuje symbolicky letos, kdy jsou cyrilometodějské slavnosti věnované lékařům, záchranářům a dalším zdravotníkům. Svatý Lukáš je právě jejich patronem, pokračuje tajemník slavností Josef Kořenek.
2: Lebka bude vystavena na Velehradě v Královské kapli u hrobu Antonína Cyrila Stojana a lidé zde budou mít možnost se u této vzácné relikvie pomodlit nebo ji uctít.
0: Relikvie bude po celou dobu pod přísným dohledem. Konkrétní zabezpečení ale organizátoři neupřesňují, a to i s ohledem na květnovou krádež lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí. Relikvii policisté později našli a církvi vrátili. Přírodní koupaliště ve Zlínském kraji jsou vhodné ke koupání. Kvalitu vody vyhodnotila tento týden krajská hygienická stanice ve Zlíně. Podle pracovnice Evy Javoříkové je 5 stupňů kvality vody. Při 5. stupni je voda nebezpečná a koupání se zakazuje. Přírodním koupalištím ve Zlínském kraji udělili pracovníci 1. a 2. stupeň.
3: V naprostém pořádku je voda ve Štěrkovišti v Otrokovicích na Zlínsku, přehradě v Horní Bečvě a nádrži Bystřička na Vsetínsku. O stupeň horší je voda v Luhačovické přehradě i ve slepém rameni řeky Moravy u Napajedel na Zlínsku. Stejná situace je ve Štěrkovišti v Novém Hrozenkově na Vsetínsku. Karolína Macejová, Český rozhlas.
0: Obchody nad 200 metrů čtverečních můžou zítra i v pondělí zůstat otevřené, a to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. I tak by si lidé měli před nákupem otevírací dobu ověřit.
4: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas. Sport.
0: Útočník Lionel Messi posunul dalším gólem svůj rekord počtu branek na mistrovství světa. Má jich 20. V osmifinále se Argentina utká s Egyptem, který porazil Austrálii 2-1 po penaltách. Postup slaví taky Kolumbie po vítězství 1-0 nad Ghanou.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji většinou skoro jasno až polojasno. Postupně přibývání oblačnosti a částečně větrné počasí. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Na Valašsku lokálně kolem 22 stupňů. Vítr mírný, během dne přechodně i čerstvý severovzápadní, z nárazy až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. Tolik ze zpráv Českého rozhlasu Zlín a připraven už je pro vás magazín Mezi nebem a zemí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Mezi nebem a zemí.
5: Pokud se vypravíte na prohlídku zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku, ukončíte ji docela jistě v zámecké kapli. Reprezentativní prostor přečkal časy válek i doby, kdy zámek fungoval jako domov důchodců či ústav sociální péče. Na návštěvu vás pozveme už za okamžik. Zavedeme vás také nad Moravský Beroun ke kapli Panny Marie Bolestné, která stojí v místě bývalého hradu. Vede k ní křížová cesta se zděnými kapličkami. Farníci z Jaroměře na Náchodsku oživili Mariánskou zahradu pro veřejnost a jak zjistil Karel Sladký, mají s ní velké plány. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Miroslava Žbirku jsme zahráli v úvodu této hodiny v magazínu Mezi nebem a zemí. Mariánská zahrada ožila díky farníkům v Jaroměři na Valech. Na Náchodsku se pustili do její obnovy, upravili ji, vysázeli tam květiny a na místě mají i další smělé plány. Se Zdenou Broukovou, která za obnovou duchovního místa také stojí, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Tohle místo úplně prapůvodně založil páter Zjeba, který tady působil asi 25 let a protože to je církevní pozemek, tak tady udělal takovou jako meditativní zahradu. Ale když páter odešel do Holohlav, o tu zahradu se nikdo moc nestaral, trošičku spustla, navíc tady některé rostliny přerostly, některé se vysemenily, takže jsme ji upravili do současné podoby s pomocí přátel, s pomocí rodin našich a s pomocí farníků, který nám věnovali spoustu květin a rostlin. A ještě máme spoustu dalších plánů, co bychom s tím chtěli dál pak zase udělat.
2: Je to nádherné místo, je volně přístupné?
1: Víceméně, protože je tady jeden pán, který chodí, když je hezky ráno otevírat a zase ji třeba kolem 5-6 hodiny večer zavře. Protože máme trošku o ní strach a jeden z plánů, který máme, je, že chceme vlastně ještě na té druhé polovině, která není oplocená, tak chceme udělat taky parkovou úpravu a lavičky, aby, když není zahrádka otevřená, aby prostě byl aspoň přístup tam a bylo to tam připravené pro návštěvníky.
2: Když se turisté z celé republiky zastaví v Jaroměři právě přes léto, tak mohou. Vy jste říkala, že farníci se hodně zasloužili, že ji udržují, že díky nim tady nádherné květiny. No oni to tady úplně božsky, musím říct. Co tady máte všechno?
1: Původně jsou tady dřeviny jako magnolie, šeříky, liliovník, tulipáno, květí, akát. A teď jsme dosazovali denivky, kosatce, cibuloviny, orlíčky. V podstatě by to tak jako mělo kvést celoročně. Hortenzie, ty jsou takové jako základ, ten kříž tady ve prostřed je vlastně hortenzie a růže. Náš pan zahradník, který trošku vymýšlel nějaký koncept, tak nám tady vymyslel takovou jako symboliku, že tamhle v rohu jsou dva tysy, což by měly být rostliny, které rostly u pekelné brány, to je to peklo. Za nimi bychom chtěli instalovat takovou fontánku nebo pítko vodu jako očistnou, vlastně moc vody jako očistec a okolo pak jsou vysázeny bílé lilie a konvalinky. Bílá barva by vlastně měla symbolizovat čistotu, měla by symbolizovat ráj. A v té druhé části zahrady bychom chtěli pak na podzim vysadit jabloň, okrasnou tedy, ale měla by symbolizovat ráj a strom poznání a rajské jablko.
2: No je to tady takové uklidňující, je to takové místo meditací určitě. My jsme teď taky na lavičce, takže tady lavička je možné si sednout. A tady před námi je socha.
1: Socha Panny Marie, ikonograficky je to Imakuláta Panna Maria na nebe vzatá, což je socha, kdy Panna Maria má kolem hlavy 12 hvězd a stojí většinou jakoby na země kouli a pod nohama se jí plazí had, jakože symbol, že Panna Maria přemohla zlo, přemohla hřích.
2: Pokud budete mít cestu přes Jaroměř nebo budete přímo v Jaroměři, zastavte se v Mariánské zahrádce.
1: Tak.
2: A když bychom měli říct, kde ji najdou přesně posluchači?
1: Je to ulice na Valech, po schodech dolů a hned pod budovou děkanství je zahrádka.
2: Nádherná, udržovaná, za to patří díky farníkům a taky Zdeně Broukové. Tak ať se daří, ať vám to tady všechno roste, kvete a krásně voní.
1: Děkujeme.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl obdržel ve Vatikánu od papeže Leva 14. pálium, součást slavnostního liturgického oděvu vysokých církevních představitelů. Stalo se tak v pondělí při mši v bazilice svatého Petra v rámci slavnosti na počest svatých apoštolů Petra a Pavla. Papež tradičně v tento den žehná pália pro arcibiskupy metropolity, kteří byli do úřadu jmenováni v uplynulém roce. Tentokrát papež požehnal pália 35 arcibiskupům metropolitům z celého světa, mimo jiné z Polska, Spojených států či Austrálie. Pália jsou bílé, vlněné stuhy zdobené křížky a vyjadřují odhodlání každého pastýře vzít na svá bedra bratry a sestry, kteří jim byli svěřeni. Archeologické nálezy v pozdně románském kostele svatého Václava v Dolním Čepí na Žďársku přiblíží komentované prohlídky o tomto víkendu. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i dvě z pěti zásobních jam, které byly podle odborníků vyhloubené ve 13. století a byly s největší pravděpodobností na obilí. V kostele byly objeveny při průzkumu prováděném při opravách památky. Při výzkumu byly nalezeny také drobné mince Přemysla Otakara II., Jana Lucemburského a Václava IV. Prohlídky v kostele budou dnes a zítra od 13 do 16 hodin. Opravy kostela začaly vloni, už má například opravenou střechu. Obnova střechy a fasády kostela svatého Petra z Alcantary v Karviné Dolech, známého jako Šikmý kostel, skončila. Práce vyšly na 7 milionů korun. Většinu pokryla dotace z evropského programu Spravedlivá transformace. Zbytek zaplatila farnost Karviná Doly, především z výnosů ze vstupného na komentované prohlídky. Stavební firma z kostela začátkem dubna odstranila eternitovou krytinu z 90. let. Nahradila ji pálená střešní taška. Součástí stavebních prací byla i obnova fasády, kterou dlouhodobě poškozuje naklonění stavby způsobené poddolováním a oprava přilehlých hrobek. V době letních prázdnin se komentované prohlídky konají každý pátek, sobotu a neděli od 10 do 18 hodin a sezóna potrvá do konce října. I tato dobrá zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Bohatě zdobený interiér, luxusní oratoře, pozoruhodný skříňový oltářík. Tohle vše si člověk prohlédne v zámecké kapli na raně barokním zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku. S kastelánkou Andreou Šírovou prostor navštívila redaktorka Petra Štrimplová.
1: Zámecká kaple je původní prostor, který je velmi zdobný. Dostane se sem návštěvník v rámci návštěvnického okruhu, té prohlídky. Kastelánka Andrea Šírová popíše, jak vlastně ten prostor vypadá.
2: Ano, v naší zámecké kapli končí prohlídky. Je to vlastně taková třešnička na dortu, jak já říkám. Prostor, ve kterém stojíme, tak jak byl postaven a vyzdoben v roce 1767, tak ho dneska vidíme. Je vlastně zázrak, že přežil doby válečné, poválečné a komunistickou. Autentické je nejenom výzdoba, jako co se týče štuku a nástěnných maleb, které nám tady dokládají takové vlastně mramorování, umělé mramory, když nebyli tak bohatí, aby to obkládali, tak se snažili to aspoň těmi iluzivními mramory vyzdobit.
1: Iluze je dobrá, ale musím říct.
2: Je. Ale je tady vlastně i původní vybavení, vlastně vidíte tady orámování oken oratoří, je tady skříňový oltářík, jsou tady původní barokní varhany, které byly teda i zrestaurovány v roce 2021, takže jsou plně funkční. Tady jsou zas protějšek těch oken oratoří, jsou dva velké rámy dřevěné, vyřezávané s olejomalbami a samozřejmě v čele hlavní oltář, který je teď chudáček takový trošku oholený, protože je v procesu restaurování,
1: ano.
2: Takže středová část s tím svatostánkem, ta zcela chybí, ta je v dílně restaurátorů, ale ta horní část, ta je velmi, si představte potom tu velmi zdobnou část, jsou tam zlacené řezby, jsou tam vázy, andělé, takže na tuto krásu se můžeme těšit snad za nějaké 3-4 roky, ale postupně na tom pracujeme.
1: Vy jste zmiňovala, paní Kastelánko, ty oratoře, čemu sloužili?
2: To byly místnosti, vytápěné místnosti,
1: ano.
2: Opět, takže tušíme, že to bylo pro panstvo.
1: Fogo.
2: Ano, měli tam teplíčko a odtud sledovali bohoslužby. Takže hezky z teplíčka, z takových vlastně, představíme si to jako balkónek, zasklený balkónek, a odtud sledovali bohoslužby, které se tu konaly jistě.
1: Velmi zdobný tento orámování té oratoře, no a potom jednou je ten skříňový, nebo jak se tomu říká správně, oltáříček, a
2: ano.
1: To je taky jako detail práce.
2: Určitě tam nemám k tomu moc informací, protože je to ještě prohlášeno jako movitou kulturní památkou, tady ten skříňový oltářík, tak to mají vlastně nazváno. Je tady pravděpodobně druhotně vložen, nebo minimálně ty dvířka, protože vlastně, když to zavřete, tak tam je jenom zeď, a zase myslím, jo, tak vlastně i na té okenici, kterou když zavřete a zamknete ho, tak je to mramorování, že to tady zase pokračuje.
1: Imitace zdi, ano.
2: Ano. A na těch dvířkách zevnitř, to otevřete, tak jsou tady ne modlitby, ale vlastně v každém tom rámečku jsou nějaké verše, takové citáty by se dalo říct, a jsou francouzsky psané.
1: Tak kdo umí francouzsky, tak si tady počte, těch rámečků je celkem 12 v obou těch křídlech velmi zdobně vyvedených z té vnitřní strany. To je taková jakoby stylizovaná mřížka zlacená, v tom jsou ty rámečky s těmi veršíky. No, tehdy si s tím asi jako dali pěkně práci, bylo to ceněné, cené je to i dnes. Oltářík. A kaple je dnes v provozu, koukám, že máte výzdobu, tady se asi odehrávají obřady svatební.
2: Ano, kaple je stále vysvěcená, takže vlastně je tady možnost konání jak církevních, tak civilních obřadů, takže se tady konají svatby, byly tady i dvoje křtiny, i pohřeb jsme tu měli, a samozřejmě využíváme kapli i k koncertní činnosti, většinou na podzim.

0: Také Věru Špinarovou jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Novým prostorem pro evangelizaci se staly mezi mladými křesťany The Chosen Clubs, které vznikají pod Křesťanskou akademií mladých. Jedná se o nový způsob přiblížení Ježíše Krista srozumitelným a inspirativním způsobem mladým lidem, a to pomocí populárního seriálu The Chosen. Jeden takový klub navštívila a s manželi Hanou a Matyášem Hájkovými si v novém kostele Církve bratrské v Litomyšli povídá redaktorka Víta Balcarová.
1: Paní Hajková, povězte mi, co je vlastně Chosen Club?
2: Chosen Club je setkávání lidí z různých generací. Vznikl tady v České republice, ale navazuje na seriál, který byl vytvořen v Americe. Je to seriál The Chosen, který můžeme zhlídnout na platformě Netflix anebo i samostatné platformě The Chosen. Je o životě Ježíše Krista a měl takový úspěch ve státech, že u nás v České republice Křesťanská akademie mladých tento seriál vzala a vytvořila pro něj celý takový klub. Takže jsou vytvořeny materiály pro ten seriál a pro to setkávání a ke každému dílu jsou různé otázky, můžeme se sdílet v rámci té skupiny a trávíme čas spolu a přemýšlíme i nad tím seriálem, nad tím příběhem a o životě Ježíše Krista.
1: Obracím se na Matyáše Hájka, který je vedoucí tady toho klubu. Jak to tedy bylo a je u vás?
3: Tak my jako klub pro mládež fungujeme už x let. Doteď jsme připravovali různé programy, ale potom se naskytla tahle příležitost, kde vlastně je takhle hezky připravený program, kterého se dá chopit a společně diskutovat nad těmi díly seriálu. A tak jsme toho využili, takže teď jdeme vlastně primárně tohle sledování.
1: Jaká je věková kategorie?
3: Jsme otevření věkově 13 až 20 let v tuhle chvíli a v dalším roce plánujeme otevřít Chosen Club i pro dospělé.
1: Jak si tedy mám představit váš páteční večer, když budete promítat?
3: Půl hodiny před samotným začátkem sem naběhnou děcka z klubu, aby připravili závěs, který jsme krásně pomalovali, Chosen Club, a připravujeme jídlo a různé další věci a materiály. Pak jsme už připraveni na to, aby mohli se přidat vlastně i hosté a spolu s námi mohli asi na začátku zahrát nějakou hru, aby se mohli s námi víc třeba seznámit. Různě to inzerujeme, kdokoliv se chce přidat, tak určitě může.
1: No a když skončí promítání, co je dál?
3: To je vlastně ta hlavní část, že máme připravené otázky, které postupně promítáme a spouštíme vlastně diskuzi společnou nad každou z těch otázek, která se vztahuje k příběhu, který jsme viděli, i vlastně k dalším věcem, které najdeme v Biblii a které se pojí s tím dějem dílu.
1: A jedna dobrá rada nakonec?
2: Tak Křesťanská akademie mladých se rozhodla uspořádat i takzvaný The Chosen Net, přeloženou síť čistě pro ty vedoucí, kteří mají zájem jakoby do toho klubu se zapojit. Vlastně od toho kamo, té Křesťanské akademie mladých, máme i hodně materiálu, oni to mají všechno i na stránkách, dá se to objednat za úplně symbolický peníz, anebo vám to pošlou i jakoby do kostela přímo na adresu, takže je to z jejich strany velká podpora.
1: Tak já vám přeju, aby vám ta chuť a elán

0: V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás nyní máme jeden případný prázdninový tip na výlet. Křížový vrch nad Moravským Berounem má výšku 616 metrů. Na jeho vrcholu stával hrad. Dnes tu najdeme kapli Panny Marie Bolestné, jejíž stavbu inicioval malíř a sochař Lubomír Dostál, který žije v nedalekých Horních Loděnicích. Ke kapli teď zamíříme s kolegyní Ditou Vojnarovou.
1: Opravdu se to stalo tak, že se byli seznámeni s projektama, které na tu stavbu byly udělané a který arcibiskupská umělecká komise odmítla. A to mě teda tak rozčílilo. Ne, že to odmítla, že ty návrhy byly tak slabý. No. Protože jsem se znal s farářem, tak jsem mu nabídl, že zkusím udělat teda návrh podle sebe, jak si myslím. Protože to místo, kopec nad městem, ten park, starý stromy, křížová cesta, že? To zasvěcení té stavby, tak to je tolik podnětů inspirujících, že se z toho snad je možné něco udělat. No.
2: Vypráví sochař a malíř Lubomír Dostál, jak vznikal tedy ten váš návrh?
1: To bych asi mohl snad přečíst z toho letáku, co jsem vydal.
2: Bereme do rukou leták s fotografiemi, který k tomu vyšel.
1: Základním tvarem kaple je rotunda, tradiční forma vrcholových sakrálních staveb v našich zemích. Kaple je 13. zastavení křížové cesty. Ježíšovo tělo po sejmutí z kříže spočívá na klině své matky. Děj křížové cesty se odehrá na hoře Golgotě. V aramejštině znamená tento název lebka nebo místo lebek. Mě ještě k tomu napadá, že jsem někde taky četl, že dokonce ta hora má tvar lebky. Tak pozor, tvar lebek, protože na Golgotě byly prováděny popravy, zde byl také ukřižován Ježíš. Tvar lidské lebky je promítnut do půdorysu kaple. Tři kříže v průčelí stavby jsou připomínkou ukřižování Krista a dvou lotrů. Lucerna na vrcholu kaple má tvar královské koruny Panny Marie.
2: Ta kaple je vlastně 13. zastavením a můžeme bez nadsázky říct, že jste tam v podstatě každý kousek držel v ruce?
1: To jo, to se muselo všechno vynosit po 50-metrovém schodišti.
2: Tam tedy už nebyly žádné zbytky po nějaké původní stavbě v tom místě?
1: Byly tam zbytky gotické středověké hrádek, tam byly nějaké. Takže část těch kamenů, z kterých je ta podezdívka, tak ty jsou vykopané z těch základů. Mimochodem jsem tam vykopal keramickou lampičku gotickou. A to je jenom taková miska s takovým protažením a tam se dával olej a knot se tam položil.
2: Jak jste uvažoval o vnitřních prostorách, výzdobě?
1: Tam by měla být samozřejmě socha, pieta, jinak asi by to bylo jenom bílé stěny.
2: Strop, když se podíváme, ten je dřevěný a to se díváme do té koruny.
1: Jo, no on to právě není dodělaný ještě, že v části některý by měly být zabedněny, až dostala by jenom ta hvězda. A z ní by byl taky zabedněný ještě ten světlovod, takže by to tak celý svítilo. No teď to tak nevyniká.
2: A kdy bývá kaple otevřená, tušíte?
1: No nebývá nikdy otevřená a dokonce je tam teď zakázaný vstup, protože je v havarijním stavu, protože tam 15 let prší a ty krovy jsou napadený dřevokaznýma houbama.
2: Ta křížová cesta byla původně dřevěná, ale v polovině 19. století se ta jednotlivá zastavení změnila také na takové malé kapličky.
1: Mm-hmm. V roce 1989, nebo po vlastně, když se začali jezdit rodáci, tak se rozhodli, že ty kapličky byly zdevastované, tam u některých byly jenom základy, tak oni to sponzorsky opravili všechno.
2: A je pravda, že v roce 1989 se původní stavba zbořila, aby se postavil nový televizní vysílač na tomto místě?
1: Bylo to tak a všude to takhle klidně uvádějí, že byl potřeba televizní vysílač. Ona ta křížová cesta původní vrcholila křížem právě a pak se scházelo dolů k té kapli Panny Marie Bolestné. No a protože tam to místo už není, ti iniciátoři té stavby vymysleli, že by se ta kaple postavila nahoře, přímo na vrcholu toho kopce.
2: Takže ona má nové místo.
1: Jo.
2: Kaple Panny Marie Bolestné stojí ve výšce 616 metrů nad mořem v místě bývalého hradu Moravský Beroun.

do železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Už je zase tady. Nikoho se neptal, dostavil se. Červenec. Prázdniny, léto, dovolené. A také Konstantin a Metoděj a s nimi mistr Jan Hus. Je prospěšné, že se tvrdošíně rok co rok připomíná jejich přínos českému i světovému myšlení. Je dobré si s překvapením uvědomovat, že jsou nám inspirací stále čerstvou a překvapivě aktuální. U Konstantina a Metoděje je přínosný především jejich důraz na vzdělání. U mistra Jana Husa především důraz na pravdu. Vzdělání. Také máte dojem, že se význam vzdělání zlehčuje? Na jedné straně po něm sice toužíme, chceme, aby děti a vnuci měli ty nejlepší školy. A na druhé straně přihlížíme, jak se prosazuje myšlení, hlavně ať do toho ti vzdělaní nemluví. Jen věci zdržují, vidí pořád nějaké komplikace, každému je přece jasné, jak to je. Nač se tedy ptát na názor vzdělaných? No, zajímavé ovšem je, že to přestává platit tehdy, když se jedná o zdraví. Zdraví mé a zdraví mých blízkých. Pak chceme toho nejvzdělanějšího, toho, který tomu rozumí. Před krátkým časem uplynulo 150 let od smrti Františka Palackého. Ve svém posledním veřejném slově, krátce před smrtí, říká: nechť nemyslí naši mladí, že když budou vlastenčit, že to dostačí. Vzdělávat se musí sebe i celý národ. A když s pravou vzdělaností pracovat budou, pak nemám strachu o naši národnost a o národ náš. A nějak to souvisí i s husovským důrazem a bojem za pravdu. Cítíme, jak rezonují jeho slova, protož věrný křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí. A říká mimo jiné také od ďábla. Milí posluchači, červenec je tady, a s ním vše, co k němu patří. Tak ať se nějak prospěšně prolne krásný letní čas s respektem ke vzdělání a touhou po pravdě. Vše dobré vám přeje Daniel Ženatý.

banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se za pěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kiwi, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michná, Miroslav Effenberger.
3: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
2: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
3: Tím, že

0: Už se klima mění, řekl bych, v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problému vydrží do minus 12 stupňů.
1: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
2: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
1: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
2: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
1: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost, a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
2: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
1: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
2: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníku.
1: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
3: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně scvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé scvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty broskvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takovýchhle, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keříčkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto, druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keříčkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keříčkového rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhle tím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky? To je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný, takže ano, Fredky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fredku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fredku v kleci, pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fredka je zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože Fredky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
2: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb Fredky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň 1,80 m a na 50 cm.
3: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
4: A vy jste říkala závěsnými, cože?
3: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky. Ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina Fretek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
2: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka, pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
3: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
2: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
1: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do grilování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéfkuchař Martin Havlík.

jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pád do nástrah tichčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek a tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí nebo na grilech plynových, Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobbyredaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný kartáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečenin, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, oškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
3: Máte krásný obrovský grill, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
2: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
3: Ono je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
2: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání je určitě ten plyn.
3: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
2: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
3: Přiuzujete také?
2: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
3: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
2: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrový kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
1: A od Martina Havlíka, šéf kuchaře Gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dechtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto gril po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. Popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.

0: Rybářský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hní brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň, třešní a višní. Na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Také řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu, což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem, a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvadosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhkorády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr. Tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší. Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Velehradě bude dnes večer tradiční koncert Lidí dobré vůle přenášený regionálními stanicemi Českého rozhlasu. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radouštěm je dvoudenní zvonečkový jarmark. Před rokem zasáhl Česko blackout. Dnes bude skoro jasno až polojasno s maximy až 26 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. Velehrad u Uherského Hradiště se chystá na večerní benefiční koncert Lidí dobré vůle. Tradičně na něm vystoupí cymbalová skupina Hradišťan v čele s hudebníkem Jiřím Pavlicou, který si na pódium pozve například sourozence Hanu a Petra Ulrichovi, herce a hudebníka Vladimíra Javorského, kytaristu a skladatele Štěpána Raka a další. Pokračuje vedoucí programu Českého rozhlasu Zlín Markéta Janíková.
3: Koncert Večer lidí dobré vůle přenášíme už tradičně pro 4 stanice Moravy a Slezska, pro Český rozhlas Brno, Zlín, Olomouc a Ostravu a začínáme jako každý rok 3 minuty po 8.
2: V dřevěném městečku v Rožnově pod Radhoštěm je zvonečkový jarmark. Až do neděle na něm představí hrnčíři, keramici nebo dráteníci tradiční řemesla, dodává mluvčí Valašského muzea v přírodě Pavlína Polášková.
4: Mistři svého řemesla předvedou výrobky z keramiky, z drátů, šperky a včely produkty. Návštěvníci mohou přinést také staré nádoby, které jim dráteníci rádi opraví. Děti budou mít příležitost se zapojit do dílníček a vyzkoušet si drátování.
2: Energetické firmy plánují jen letos do přenosové a distribuční sítě investovat přes 40 miliard korun. Chtějí tak předejít výpadkům elektřiny. Rozsáhlý blackout přesně před rokem postihl velkou část Česka. Například správce páteřní přenosové soupravy ČEPS chce letos investovat asi 13 miliard korun. Plánuje třeba výstavbu nových dvojních vedení velmi vysokého napětí. V hlavním městě například vzniká nová transformová hala Praha Sever, říká mluvčí ČEPS Ondřej Krátoška.
5: Nárůst spotřeby elektřiny spojený s rozvojem administrativních budov i rezidenčního bydlení v pražském regionu vyžaduje nový napájecí bod. Jinak by mohlo dojít k budoucímu poklesu spolehlivosti dodávek elektrické energie do hlavního města Prahy. Stavbu jsme zahájili v loni a se zprovozněním počítáme na podzim roku 2027. Sport.
2: Fotbalisté Argentiny zvítězili nad Kapverdami v Miami 3-2 po prodloužení a propustili tak osmifinále mistrovství světa. V něm se střetnou s Egyptem, který v Dallasu vyřadil Austrálii po remíze 1-1 a úspěšném penaltovém rozstřelu. Postup slaví taky Kolumbie, která vyhrála v Kansasu nad Ghanou 1-0.
0: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji většinou skoro jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti a částečné větrné počasí. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, na Valašsku lokálně kolem 22 stupňů. Vítr mírný, přechodně i čerstvý, z nárazy až 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Mezi Zubřím a Rožnovem pod Radouštěm je hlášen požár louky a ve Valašském Meziříčí u kruhového objezdu ulice Masarykova a Mostní došlo k nehodě cyklisty a auta. Tolik ze zpráv Českého rozhlasu Zlín a začínají sobotní srdcovky se Zdeňkem Junákem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zas začíná, každý to ví, skvělý pořad písničkový. První kousek jako med rozdám, co by dárek hned. Každý tón i synkopa dnes potěší Prokopa. Důvod ten ční bez poznámky z kalendáře dnešní stránky. Na světě holt větší není než z písniček potěšení. Dřív než zvony polední přijdou perly hudební. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Což, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu 4. července roku 2026. Máme léto. Léto máme hezké, v Brně nám svítí sluníčko. No a dneska mají svátek muži, chlapci, hoši, šohaji, kteří se honosí křestním jménem Prokop. Takže všem Prokopům všecko nejlepší. No ale vy určitě všichni čekáte na to, jak dopadla týdenní, tedy celotýdenní soutěž, celotýdenní hádání, kdo, kdy, kde, protože musím říci, že i mě počáteční indicie tedy opravdu vůbec nic nenapovídali. No a jak to vlastně dopadlo, to už nám prozradí kdo? Editor Českého rozhlasu Brno, který za všechno může, Miloš Šenkýř. Miloš, ahoj.
1: Krásný den. Tak chceš vidět tu odpověď?
0: Ano, ale nejdřív ještě bych řekl, že si opravdu naše posluchače potrápil. Opravdu, protože první odpověď, jak vždycky občas, že se někdo trefí, víš, tak chodili jako, že třeba vodní dílo Kružberk, město Ivančice, vodní elektrárnu Štěchovice někdo dokonce typoval. Jo, a dokonce taky posluchači typovali Brno. Ovšem středeční indicie, ta už tomu dala trošku řád a to už začaly chodit opravdu správné a dobré odpovědi. Takže správná odpověď je, Miloši, co se vlastně
1: hledal? Správná odpověď je řeka Kyjovka. Tedy někdy v té horní části, zvaná také jako Stupava, ale Kyjovka, to bylo to, co jsme čekali, že nám naši soutěžící odpoví.
0: Takže řeka Kyjovka. Jak jste k tomu měli dospět? V pondělí zněla tato indicie. Kdo z vás za svůj zrod vděčí pořádnému vlčákovi?
1: Protože Kyjovka pramení pod vrchem, který se jmenuje Vlčák.
0: No jo. To je ono. Úterý zněla tato indicie. Jsem zřejmě největším konzumentem hruškovice na světě.
1: Ovšem nikoliv hruškovice v té podobě, která tě napadne v tom prvním okamžiku, ale jedním z přítoků Kyjovky je říčka, která se jmenuje Hruškovice.
0: Ano, já jsem pátral v mozku, kdo je z mých kamarádů, kolegů jako dobrým konzumentem hruškovice. Našel jsem jich spoustu, ale už ta první indicie k ním neseděla, tak říkám, tak to nebude ono. Středeční indicie zněla takto. K velké sousedce a souputnice to mám, co by kamenem dohodil, ale přes kamení a hlínu se k ní nedostal.

0: stanu?
1: No, protože opět Kyjovka teče mnoho kilometrů souběžně s řekou Moravou, ale nedostane se do ní přes ty náspy, které tam jsou, nebo jak se to jmenuje, takové ty valy, které to dělí od okolí, a paradoxně nakonec je přítokem Dyje.
0: Čtvrteční indicie? Tohle to taky to mi dalo teda. Všichni znají Kaplana či Francise. Setkali jste se jako já někdy s Bánkym?
1: Ovšem Donátem Bánkym, což byl vynálezce jedné jednoduché turbíny. A ta je na nádraží Koryčany, která je opět na toku této řeky, o níž se bavíme.
0: Takže dneska už vím, kdo to byl Donát Bánky, vynálezce jednoduché turbíny. To už nezapomenu. No a poslední páteční indicie zněla. Tenhle soutok není dvojnásobný, jak se mnozí domnívají. Jsme tam nejméně tři, i když všude ten název neuznají. O čem se to celý týden bavíme?
1: No a tady jsme u té chráněné krajinné oblasti Soutok, která vznikla právě před rokem na soutoku Dyje a Moravy, ale pozor, on to není jenom soutok těchto řek, patří tam právě i Kyjovka a konec konců i třeba řeka Myjava.
0: Takže, ano, správná odpověď je Kyjovka, řeka Kyjovka. Vy všichni, kteří se soutěže zúčastnili, soutěžili jste o CDčko s operou Její pastorkyňa, operou Leoše Janáčka o třech jednáních, ve které třeba zpívají Jenův Libuše Domanínská, Stařenku, Soňa Červená a řada dalších operních pěvců. No a šťastným výherkyní se stává, ale to zní hezky, paní Zdenka Vránová z Bohuslavic u Kyjova. Takže vlastně paní Zdenka Kyjov asi to ovládá. Paní Zdenko, my vám blahopřejeme. No a my si pustíme písničku.

0: Lucie Bílá, Most přes minulost. My se teď taky přemostíme a teď budeme hádat. Takže jsme před prvním úkolem, který, Miloši, zní?
1: Ten bude jazykový. Já budu chtít vymyslet jednu smysluplnou větu. Teda to ještě není zadání. I když pro některé veřejné činitele by to možná bylo složité vymyslet smysluplnou větu, ale já budu chtít vymyslet smysluplnou českou větu. Podle tohoto zadání. Ta věta bude o osmi slovech. První slovo bude mít jedno písmeno. Druhé slovo bude mít dvě písmena. Třetí slovo bude mít tři písmena. Čtvrté slovo čtyři písmena. Páté slovo pět písmen. Šesté slovo šest písmen. Sedmé slovo sedm písmen. A osmé, Zdenku, kolik?
0: No, pokud by to šlo tedy v řadě za sebou, by řekl osm písmen.
1: Přesně tak.
0: Takže, moji milí, zopakuju to. Miloš po vás chce smysluplnou českou větu, která bude obsahovat osm slov. A ta slova budou, jedno slovo bude jednopísmené, druhé bude dvoupísmené, třetí třípísmené, čtvrté čtyřpísmené, páté pětipísmené, šesté šestipísmené, sedmé sedmipísmené a osmé osmipísmené. Je to jasné? Budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52
1: 00.

0: Písnička dozněla a my už máme na telefonu pana Radka. Radku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pochlubte se s vaší českou smysluplnou větou.
1: Ta věta zní: a na tom všem bychom velice pracovali radostně.
0: Vteřinku, pan profesor počítá písmena.
2: Kdyby jenom počítá, on si to píše. A na tom všem bychom, tady uplatňujete, že se bere ch jako,
1: ano,
2: jedno písmeno. A jak dál?
1: Velice pracovali radostně.
2: Co vali?
0: Radostně.
2: Tak, pracovali, ale je příliš dlouhé.
0: Radku.
1: Ano, D9 písmen, pardon.
2: To už nám nevychází.
0: Vezmete to ještě jako rychle, vymyslíte něco?
1: My jsme pracovali. Nenapadá mě nic.
0: Nic vás nenapadá. Tak, Radku, začátek úžasný, mějte se hezky a budeme se někdy těšit.
1: Ať se vám daří,
2: naschledanou.
0: A zvedám tady telefon. Halo, luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Majka. Asi to není nic svetoborného, ale snažila jsem se. Takže já čtu. A co teď bude Jenda dělatí, jelikož omarodil?
2: Jenda dělatí?
3: Jelikož
2: omarodil. No, počítám nesprávně, tak jste to splnila.
0: No výborně.
2: Skvělé.
0: No tak to je bezvadný. Podívejte se, vy jste říkali, že to nebude nic světoborného. Miloš nehledá nic světoborného. On hledá smysluplného, aby to bylo české, a to jste splnila. Vy jste říkala, že jste paní Majka, takže Marie?
3: Ano.
0: Výborně. Takže paní Marie, protože jste uspěla, získáváte zaslouženou cenu, která vám přijde na vaši adresu. Teď mi vydržte na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme, a my si pustíme písničku.

0: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
1: Za vodou, za horou.
0: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Písnička dozněla, my máme první šťastnou výherkyní paní Marii, no a můžeme jít do druhého soutěžního úkolu.
1: Miloši. Budeme opět zpívat.
0: Zaspíváme si
1: tedy
0: výborně.
1: Já to nechám na odbornících a chtěl bych ukázat, že Moravanka jako kapela dokázala i poměrně netradiční kusy.
0: Mm-hmm.
1: Je tady připravená skladba, která má jednoduchý název, Budem zpívat celou noc. A já jsem včera telefonoval Ivaně Slabákové a říkal jsem jí, že ji pustíme, a ona říkala, že na ní moc ráda vzpomíná, protože oni to natáčeli také jako takový videoklip pro televizi a říkala, že to točili u nich na chalupě v údolí řeky Jihlavy a že na to moc ráda vzpomíná. No a mám od ní mimochodem vyřídit našim posluchačům pozdravy, uzdravuje se a moc se těší, až se vrátí k mikrofonu, ale říká, že je moc ráda, že tato skladba, která se moc nehraje, takže zazní. A já jenom dodám, že se opět vyplatí poslouchat obsah, protože otázka zazní až po písničce.
0: Ano, a jenom bych chtěl upozornit, že vy všichni, kteří už voláte, aniž byste si vyposlechli otázku, takže Miloš se nebude ptát, kdo to hraje, a nebude se ptát, jak se písnička jmenuje. Prosím pěkně, ne. Takže pozorně poslouchejte a my se na vás budeme těšit.

0: Budem zpívat celou noc, hrála a zpívala Moravanka, to všechno můžu prozradit, protože je to soutěžní písnička, ale teď vám položí otázku Miloš.
1: Ty jsi tady během
0: vidíš,
1: písničky...
0: a už někdo volá.
1: Už někdo volá.
0: Schválně to vezmeme.
1: Nevolá.
0: Už to lekl se. Lekl se mé výzvy. Tak povídej.
1: Protože Zdeněk tady během písničky říkal, už si lidé čárkují, kolikrát se tam objevilo haleluja.
0: Tak.
1: Ne, na to se ptat nebudu. Na
0: těsně
1: to se
0: vedle.
1: Ptat nebudu. Ale položím dotaz, který je úplně jednoduchý. Řekněte mi aspoň troje zvířata, která v té písni zazněla.
0: Takže troje zvířata, která v písni zazněla. A volejte nám hned teď na telefonní číslo 726
1: 46
0: 52
1: 0 0.
0: No a tak už nám tady zvoní telefon, podívej se, bude to rychlý. Jsem zvědav, kolikrát tam bylo to haleluja, tak jo. Takže halo, halo, luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem. Dobrý den, kdo pak se nám dovolal?
2: Dobrý den, Dagmar.
0: Dobrý den, Dagmar. Takže povídejte.
2: Já jsem tam slyšela ptáčata, lvíčata a...
0: A?
1: No.
2: Já jsem zapomněla třetí.
0: Takže Dagmar, bohužel, nemůžeme to uznat. Mějte se moc hezky.
1: Díky.
0: Naschledanou. A mám tady druhý telefonát. Halo, halo, luštím hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Alča od Cimburka.
0: To jste umazaná od Cimburka? Nebo bydlíte kousek od Cimburka?
3: Pod Cimburkem.
0: Takže jo, takže paní Alča, tedy asi Alena, vidíte?
3: Ano, ano,
0: takže
3: ano.
0: Paní Alena, a kolik, jaká zvířata vám vyšla?
3: No, já, co jsem tak poslouchala, tak bych řekla líčata, ptáčata a káčata.
0: A káčata. No, tak paní Alenko, bohužel, mějte se hezky, naschledanou. No a mám tady další telefonát. Halo, halo, luštíme hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka z Brodku Přerova.
0: Dobrý den, Jirko.
4: A ke dvou známým zvířatům si myslím, že tam byly sluňata taky.
0: Takže...
4: A to by mohlo stačit.
0: Takže shrňte to.
4: No, lvíčata, ptáčata a sluňata.
0: Výborně, takhle to potřebujeme slyšet. Takže,
4: jo, promiňte.
0: Protože pan profesor je neoblomný. Neoblomný.
1: Paní Alena tam měla totiž ještě navíc, říkala káčata a ta tam nebyla.
0: Ona se možná popletla s těma kočkama.
1: No, protože tam ještě navíc je koček pár, tam byly jako čtvrtá zvířátka, ale vy jste se trefil, máte všechna tři. Znáte takhle Moravanku?
4: Moravanku znám, mám mnoho, po dědečkovi pod Chánovi jsem zdědil mnoho pásku magnetofonovej, hoň byli milovníci Moravanky. Já už jsem taky dneska dědek, 73 let skoro. Ale to mám a občas si to pouštíme, ale zejména, když se sejde rodina, i moje děti zpívají rádi Moravanku, zejména uvazali kozu, utrla a podobně, takové ty věci. A to mám vnoučata, který mi 20 let, a když se sejde ta pomladina školní, tak poslouchaj dechovečku, občas.
1: Ale mě šlo o to, jestli tady tuto skladbu znáte, protože ta je opravdu netypická.
4: Já ji znám asi v originále, ona smyslí, že to ano, není originál tohleto, v tom znám, ale tuhle tu českou podobu jsem neslyšel ještě nikdy. To je poprvé.
0: Tak jo, Jiří, tím, že jste uhodl, získáváte cenu, kterou vám zašleme, ale musíme vědět, kam vám ji zašleme, takže vydržte mi na telefonu. Řekneme si, jak si cenu předáme. Budeme se těšit.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
2: Tak, písnička dozněla, máme dalšího šťastného výherce, pana Jiřího, a my můžeme se pustit do dalšího úkolu.
3: Přesně tak. A tentokrát budeme hledat pohádku.
2: Mm-hmm.
3: Já tady mám pár indicí, z nichž lze název pohádky zjistit. Takže, Zdenku, vrhneš se do nich?
2: Dobře, moji milí, dobře poslouchejte. První indicie. Transformace přírodního materiálu z rostlinné do živočišné podoby má své klady i zápory. Opakuji. Transformace přírodního materiálu z rostlinné do živočišné podoby má své klady i zápory. Druhá indicie. Ve srovnání s tímhle mají novodobé oplodňovací kliniky celkem slušné výsledky. Mohly by sloužit i párům z geograficky odlehlých končin. Opakuji druhou indicii. Ve srovnání s tímhle mají novodobé oplodňovací kliniky celkem slušné výsledky. Mohly by sloužit i párům z geograficky odlehlých končin. Třetí indicie. Vysoká konzumace čehokoliv může znamenat další touhu po zaplnění trávícího traktu téměř čímkoliv. Opakuji třetí indicii. Vysoká konzumace čehokoliv může znamenat další touhu po zaplnění trávícího traktu téměř čímkoliv. A poslední, čtvrtá indicie. Některé chirurgické nástroje nemusí mít daleko k nástrojům užívaným v zemědělství. A obráceně. Opakuji. Některé chirurgické nástroje nemusí mít daleko k nástrojům užívaným v zemědělství. A obráceně. Tak, budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
3: 46
2: 52
3: 00.

0: po uši.
1: Písnička dozněla, my máme na telefonu paní Elišku. Dobrý den, paní Elišku, my vás zdravíme.
2: Dobrý den, taky vás zdravím.
1: Na základě těch indicí jsme hledali, tedy Miloš hledal název pohádky. Jaká vám vyšla?
2: Otesánek.
1: Otesánek. No tak pojďme na to podle indicí. První zněla, transformace přírodního materiálu z rostlinné do živočišné podoby má své klady i zápory.
2: Ano.
3: No.
1: Co vám to říká, jak vám to napovídá otesánka?
2: No tak byl ze stromu.
1: Byl ze stromu, výborně. Druhá indicie, ve srovnání s tímhle mají novodobé oplodňovací kliniky celkem slušné výsledky. Mohly by sloužit i párům z geograficky odlehlých končin.
2: No, otesánek.
1: To už otesánek. Máš další nějakou...
3: Tam je to důležité to, že vlastně ti rodiče nemohli mít děti a proto si z toho stromu udělali to děťátko.
1: Třetí indicie... Vysoká konzumace čehokoliv může znamenat další touhu po zaplnění trávícího traktu téměř čímkoliv.
2: Ano, snědl všechno, co uviděl.
1: Ano.
3: Přesně tak.
1: Dokonce snědl rodiče kůň i povoz. A poslední, některé chirurgické nástroje nemusí mít daleko k nástrojům užívaným v zemědělství a obráceně.
2: Sekírka.
1: Sekírka. Co říká,
3: v některých
1: Miloš?
3: Verzích motička nebo něco podobného, kdy mu rozkopli to břicho a zevnitř vyběhli rodiče, vyjel ten vůz a všechno dalšího.
1: A koně udělali, jo, výborně. Takže, paní Eliško, která indicie vás tak jako navedla na otesánka?
2: No, ten nástroj a hlavně to, že snědl všechno.
1: Že snědl všechno. Tak jo, nebudu vás trápit, vyhrála jste, získáváte cenu, takže...
2: Děkuji.
1: Vydržte mi na telefonu, protože my už se budeme současně loučit. Potom si řekneme, jak si cenu předáme. Takže, Miloš, jak jsi byl spokojen?
3: Já jsem byl spokojený, byl jsem rád, že jsme dali i netradiční pohled, nebo spíše poslech Moravanky.
1: Ano, ale jak říkal pan Jiří, taky to znám z provedení jako budiné
3: no,
1: skupiny.
3: Tak, ano.
1: Jakože, nebo úplně v nějaké...
3: Zahraniční písnička původem.
1: Nějaké jiné aranže a podobně. No, zeptám se tě, máš připravenou již na příští týden, kdo, kdy, kde?
3: Mám připravenou a možná bude o něco lehčí než ta pro tento týden.
1: Co máme za sebou? Dobře. Miloši, máme ještě 40 vteřin. Co bys chtěl zvolat do éteru?
3: Já bych chtěl zvolat, že tento týden vrcholí, kdybyste náhodou potkali Zdeňka Junáka na jihu Moravy v netradičním odění, tak jemu vrcholí natáčení. On odsud teď míří do Sedlece a tam bude natáčet, tak prosím vás, dejte jeho auto přednost.
1: Ale prosím pěkně, splynu normálně s davem, protože bych řekl, že do tohoto počasí mám absolutně ideální kostým. Mám bermudy, tenisky a tričko s krátkým rukávem.
3: Tak přejme, aby naši posluchači to mohli také tak použít.
1: Což je prostě úžasné. Takže, moji milí posluchači, mějte se moc a moc hezky, užívejte si nádherné letní dny. Tobě, Miloši, děkuji, našim výhercům blahopřeji a v pondělí hned po 9. hodině se na vás budu těšit. Naslyšenou.
3: Krásný den.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Akreditaci na nový vzdělávací kurz o záznamech EKG získala od ministerstva zdravotnictví kroměřížská nemocnice. Fanoušci parních vlaků se dnes mohou svést z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm. Asi pětina lidí šla do penze jako nezaměstnaná. Dnes očekáváme převládající oblačno a na teploměru naměříme až 27 stupňů. Další víkendové zprávy Českého rozhlasu Zlín, tentokrát s Matějem Radělkem. Hezké poledne. Kroměřížská nemocnice spouští na podzim nový vzdělávací program pro zdravotníky s názvem Snímání a hodnocení EKG záznamu. Akreditaci pro uskutečnění certifikovaného kurzu získala nemocnice od ministerstva zdravotnictví na 5 let, tedy do konce května 2031. Kurz v rozsahu 40 hodin se bude konat pro všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotní záchranáře. Podrobnosti k tomu dodává mluvčí kroměřížské nemocnice Kristýna Pospíšilová.
2: Cílem je rozšířit odborné kompetence zdravotnických pracovníků v oblasti správného snímání, vyhodnocování a interpretace elektrokardiografických záznamů, které jsou důležitou součástí diagnostiky kardiovaskulárních onemocnění.
1: Mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm dnes jezdí historický parní vlak. Jedná se o další zjízd rožnovského parního léta. Podle mluvčí města Adély Kousalové první dnešní jízdu už nestihneme, druhá nás však čeká za hodinu a vlak přiveze cestující na zvonečkový jarmark, který je ve Valašském muzeu v přírodě. Jízdenky se stále dají koupit.
3: Parní vlaky budou z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm odjíždět v 9.45 a ve 13.20. V opačném směru, tedy z Rožnova zpět do Valašského Meziříčí, pojedou spoje v 11.32 a v 16.07. Jízdenky, včetně rezervace místa k sezení, je možné zakoupit v předprodeji u pokladen Českých drah.
1: Zhruba pětina Čechů chodila do penze z úřadu práce. U předčasných penzí jsou to dokonce dvě pětiny. Vyplývá to z analýzy ministerstva práce, která se zaměřila na roky před COVID-19 a zkoumala motivace lidí k předčasnému odchodu do důchodu. Nejčastěji se lidé do evidence úřadu práce hlásili zhruba rok před penzí. Podle analýzy tento postup část z nich zvolila kvůli finanční podpoře od státu, která jim pomohla překlenout zbývající čas před penzí. Dřívější konec kariéry často urychlovaly i zdravotní problémy. Iránci se naposledy loučí s nejvyšším vůdcem Alím Chameneím. Zahynul na konci února při cíleném izraelsko-americkém útoku hned první den napadení Iránu americkou a izraelskou armádou. Chameneí byl v 80. letech iránským prezidentem a pak necelých 40 let nejvyšším duchovním vůdcem.
0: Počasí.
1: Dnes odpoledne očekáváme v našem kraji ještě i polojasno, oblačnost pak bude přibývat na převažující oblačno, případně i skoro zataženo. Nejvyšší teploty 24 až 27, na severu kraje místy kolem 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Dnes popoledně se naším krajem jezdí bez nehod. Pozor jen v Uherském Hradišti. Slovácké léto může komplikovat dopravu na průtahu městem, ale i v centru.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásné sobotní poledne, vážení a milí posluchači, kteří sladíte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Stříbrňanka pro nás zahrála písničku Antonína Perničky Moravská polka a přivítala nás do první hodiny našeho vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Prokop, na Slovensku slaví jmeniny taktéž Prokop a v církevním kalendáři je svatý Prokop. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a já věřím, že pěknými písničkami a přáními vám přineseme radost a potěšení. A samozřejmě i dnes budeme zpívat. Těším se na naše zpěváčky, takže neváhejte a volejte na číslo 726465200. My se na vás moc a moc těšíme. Tak a teď už písnička Jan Slabák, Ivana Soukalová, Povězte mě, mamko a Moravanka.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Tak přátelé, jsme tady, máme tady zpěvačku, která se jmenuje krásně Justýnka Jozová a má 6 roků. Tak já tě moc vítám, ahoj.
2: Ahoj.
1: Já tě moc zdravím. Tak ty jsi pro nás přichystala písničku, prosím tě, tak řekni mi, jakou...
2: Okolo Kyjova.
1: Okolo Kyjova, no tak my se moc těšíme. Tak Justýnko,

0: No to bylo tak krásné. Justinko, ty tak pěkně zpíváš. No to je úžasné. A prosím tě, ty zpíváš s maminkou, s babičkou, nebo tatínek, nebo jste muzikanti v rodině?
1: S maminkou.
0: S maminkou zpíváš, no to je úžasné. No ale ty máš 6 roků, takže teď ty půjdeš do první třídy?
1: Jo.
0: Ty půjdeš do první třídy po prázdninách. Jak se těšíš? Těšíš se, no tak výborně. A Justinko, ty hraješ ještě na nějaký nástroj?
1: Na klavír.
0: Ty hraješ už tak brzo na klavír? No ty jsi šikovná holčička, jak jsi pěkně intonovala.
1: Zpívám.
0: Prosím?
1: A chodím do zpěvu.
0: A chodíš také do zpěvu? Do nějakého souboru nebo jenom tak samostatně?
1: Na solový zpěv.
0: Na solový zpěv.
1: Ano? A do kroužku.
0: A do kroužku, no to je báječné. Tak to teda, Justinko, gratulace veliká. My jsme nesmírně rádi, že jsme si tě mohli poslechnout. A mohu tě tak trošičku jenom vyspovídat. Tak já jsem se dozvěděla od maminky, teda, když jsme spolu mluvili, že teda seš momentálně doma, ale chystáš se na prázdniny k babičce. A kam se chystáš, babičce?
1: Do Ratíškovic.
0: Do Ratíškovic. Mm-hmm. No tak a s babičkou taky zpíváš?
1: Jo.
0: Taky. No tak to je úžasné. No a prosím tě, co tě čeká o prázdninách? Budeš jenom u babičky nebo budete někde s rodiči cestovat?
1: Budu u babičky na prázdninách.
0: Budeš u babičky na prázdninách. Ano?
1: S tátou pojedu letadlem k moři.
0: Já s tátou letadlem k moři? No, tak to teda se máš na co těšit, to bude krásné. Tak a ještě mě řekni, byla jsi někdy v zoo v Brně, v té zoologické zahradě?
1: Ne.
0: Nebyla. Tak vidíš, to máš teď takovou krásnou šanci, protože zítra budeme samozřejmě losovat těch 6 zpěváčků z tohoto týdne. Já to budu losovat, tak uvidíme, kdo z vás vyhraje. No a je to právě o vstupenku do zoo u nás v Brně. Takže Justinko, jsi moc šikovná holčička, já ti moc fandím. Opravdu klobouk dolů, klavír, zpíváš solově, no, tak možná třeba z tebe vyroste jednou paní zpěvačka a my bychom byli moc rádi. Tak pozdravuj rodiče, pozdravuj babičku, ať se máš moc hezky. Já ti přeji krásné prázdniny, teď poslední takové, protože pak už bude škola a pak už to budou takové jiné prázdniny a ať se ti ve všem daří, ano?
1: Děkuju.
0: Ano. Tak ahoj, ahoj. A já ahoj. A já posílám... Naschledanou. A já posílám jako dárek písničku, která bude teď následovat vám, rodičům, babičce a tobě, Justinko. Takový malý dárek, František Kohoutek, Antonín Ryza, Polka Trnéčková a bude hrát Frištátská Javořina Zlín.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Tak, Trdéčková dozněla, Trdéčková polka, a pojďme přivítat paní Elenu z Krásného Dubu. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Navrátilová, a všetkým poslouchám.
1: Jejda, tak vy se nám ztrácíte.
2: Kolegovi alebo kol.
1: Prosím, my rozumíme každé třetí slovo. Mohla byste trošku popojít?
2: A to vše?
1: Ne, pořád to tak jako nerozumíme vůbec, co říkáte, teď vás neslyšíme momentálně.
2: Teď mě povedala.
1: Teď se to zdá dobré.
2: Ano.
1: Tak, prosím.
2: Chcem pozdravit všech posluchačů a i vás, paní Navrátilová, vášho rozhlasu. A chcem poprosit o pěseň k meninám pre pána Pavla Pastorka.
1: Už zase neslyšíme. Pro pana Pavla Pastorka. Haló? Bohužel neslyšíme. Musíte nějak někam, kde vám to zní. Já se vám omlouvám, ale opravdu to neslyšíme nic. Haló. No tak když tak to zkuste z jiného telefonu, prosím, paní Eleno, a když tak to zopakujem to přání. Ano, zatím jsme slyšeli tak polovičku, takže samozřejmě posíláme písničku, ale budeme se těšit na další telefon. Tak a třeba z jiného telefonu. Tak teď už vítám ve vysílání paní Marii z Milotic. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Navrátilová. Včera měla narozeniny naše milá teta, paní Anna Žiháková z Milotic, 85 roků. Takže my bychom jí chtěli popřát s Boženkou za celou rodinu hodně, hlavně zdraví, štěstí, boží požehnání, a máme ji rádi, ať je tady ještě s námi.
1: Dobře, tak paní Marie, ať se vám daří.
3: Děkuju.
1: A zdravím krásné Milotice a přeji vám pěkný čas. Ať je vše dobré. Naschledanou.
3: Naschledanou.
1: Tak a pojďme na další písničku, kterou tady máme. A bude to ta Krumvířská Mája Lidová. Juška Šmukař, Tomáš Dvořáček nám zaspívají a za doprovodu Slovácko mladší cymbálová muzika.

0: písnička dozněla a pojďme na telefon. Paní Lidka z Týnce se dovolala. Vítám vás.
1: Dobrý den, Květuško, ještě jednou vás pozdravuji. Tak k dnešním krásným narozeninovým půlkuliatinám posílám blahopřání s písničkou do Mutěnic paní Ludušce Sečkovej. Milá Ludmílko, skleničky se blíští, vínečko v nich jiskří. Připijem ti na zdraví s přáním do starokou žití. Ať tě Pán Bůh ochraňuje na každém tvém kroku, radost, štěstí, pohoda září ve tvém oku. To ti přeje od srdíčka z růžového údolí švagrová Lidka. Ludmílko, živio, živio, živio.
0: To je krásné. Z růžového údolí, to je pěkné. Pak ještě růžové brýle, no a je to dokonalé. Tak no, jo.
1: Buďme prý, já v jamně, anebo v růžovém údolí. Tak růžové údolí.
0: No ano. Tak paní Lidko, pěkný den vám přeji. Ať se daří.
1: Taky přeji, děkuji, nashledanou, mějte se.
0: Ano. Tak a pojďme na přání, která tady mám dnes. Slaví krásné, úctyhodné 90. narozeniny paní Marie Velecká ze Suché Lóze. Přejeme jí hlavně pevné zdraví, štěstí a úsměv na tváři a to vše z celého srdce přeje celá rodina. A další přání. Dobrý den, prosím o písničku pro mého švagra Jirku Millera, který oslavil 2. července krásné, kulaté 60. narozeniny. Přejeme mu z celého srdce jeho rodině hlavně zdraví, trochu toho životního štěstí a ať mu elán, který ho provází celý život, vydrží co nejdéle. Jde totiž o jednoho z nejpracovitějších lidí, co znám. Jirko, vše nejlepší, švagr Jara s rodinou. No a do třetice dáme přání, dnes slaví své narozeniny paní Emílie Štindlová z Březiny u Křtin. Milá babičko, přejeme ti k narozeninám vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a ještě spoustu dalších společně prožitých let. To za celou rodinu, vinšují dcery s manželi, vnuky a pravnoučata, přeje vše nejlepší Mirka. Tak to byla tři přání. No a pojďme připojit písničku. Anička Dušička, Stanislav Orechovský a Ištvánci ze Šardic.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín.
2: Tak přátelé, a jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já vítám paní Marii z Lanžota.
3: Dobrý den, Květuškové, zdravím a zdravím i těch vašich kamarádů, co jsou tam s vama. Já mám dneska je také přáníčko. V těchto dňách oslaví svoje narozeniny na zeď Franta Blažek. Franto, já ti přeju hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, rodinu, pohodu, aby se vždycky vracal, jezdíš jako řidič, tak aby se vždycky vracal k rodině, opravdu bez nehody a bez všeckého. A přeju ti to já a přeju ti to tvoja žena, děvčata, tvoje dcerky a celá naša veliká rodina, protože kdybych to jmenovala, tak je to úrekom. Ale já bych se chtěla pozdravit aj pána Janouška, který mě pozdravoval včera. Nevím, odkud je, co je, ale pozdravil mě, tak já mu to vracám. A Květuško, zdravím všech mojich kamarádů a přeju jim ohromné léto, nech už ty pár napřejdu trošičku. A se všetkýma, co se znám, tak jenom to zdravíčko a zdravíčko. A vám přeju také zdraví a nech nám hodně dlouho taký krásný pořad, jak je, tak abyste nám ho uváděli. A ještě zdravím aj ty děti, co zpívají, protože je to něco překrásného. Květuško, já vám velice děkuju za prostor.
2: Ano. Ano, haló, jste tam?
3: Ano, jsou tady ještě.
2: Ano, tak není zač, my jsme vás rádi slyšeli a písnička bude za malou chvíli, ano?
3: Ano, já vám děkuju,
2: ano, na skle. Pěkný den přeji.
3: Aj vám.
2: Tak a pojďme na psaná přání. 1. července oslavila své 86. narozeniny paní Marie Ospalíková z Morkovic, Slížan. Milá maminko, babičko a prababičko, všechno nejlepší k tvým narozeninám, hlavně hodně zdraví a spokojenosti, ať si tu s námi dostal let. To ti přejí synové Zdeněk a Jarek s rodinami, pravnoučci Šimonek, Matýsek, Tobiášek, Dominiček a Patriček, posílají prababičce velkou pusu. Tak a vám ještě jedno přání tady připraveno. Rádi bychom poslali narozeninové přání naší nejskvělejší babičce Dagmar Zaoralové, která dnes slaví 84 roků. Milá babi, přejeme ti ze srdce strašně moc zdraví, ať si stále fit, protože bez tebe si to nikdo neumíme představit. Spoustu lásky, štěstí a pohody. Jsi ten nejobětavější a nejhodnější člověk, kterého po svém boku máme. Pomůžeš v každé situaci a jsi neustále v dobré náladě, proto tě má každý rád i pro tvoji povahu. Myslíš hlavně na ostatní a až nakonec teprve na sebe. Děkujeme ti, že jsi a že nám všem tak pomáháš. Přejeme ti do dalších let hodně vitality, spoustu dobré nálady a hodně toho zdraví. Přeje vnučka Nikol, Martin, pravnuci Izabela a Nikolas, rodina Pinkasova, děda Václav a v neposlední řadě také Arči a Roky. Máme tě všichni rádi a teď k tobě letí písnička k narozeninám a tak si ji společně s dnešníma narozeninama užij. A ještě do třetice dám jedno přání. 7. července oslaví 79 roků pan Jindřich Krejčí ze Zaječí. Děkujeme za lásku a péči. Přejeme hodně zdraví, dlouhá léta, synové Milan a Jindřich s rodinou. Děkuje Milan Krejčí. Tak a písnička, která bude Prstýnek z lásky a Kumpánovi muzikanti.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Přátelé, a pojďme. Dovolala se k nám do rozhlasu paní Bělašková z Tichova. Tak vítám vás.
2: Ještě jednou dobrý den, paní Navrátilová. Dnes bych chtěla popřát paní Božce Šebákové z Uherského Hradiště k jejím narozeninám. Božko, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a ať ti ta vnučka dělá jenom radost. To ti přejí všichni z Tichova. Děkuji moc krát.
1: Ano, také. Ať se vám daří. Naschledanou.
2: Vám taky naschledanou.
1: Tak a teď tady mám přání, pojďme na něj. Dobrý den. Prosím, chtěla bych nechat zahrát písničku pro svoje rodiče Evu a Zdeňka Skočovští z Bystřice pod Lopeníkem ke krásnému životnímu jubileu 45 letům výročí svatby. Milá maminko a tatínku, dnes slavíte úžasný 45 let společného života. 45 let lásky, porozumění, trpělivosti a společných kroků, které jste vždy kráčeli bok po boku. Vaše láska je tichá síla, která překonala čas, starosti i radosti a stále drží pevně při sobě. Je to příběh, který se nepíše slovy, ale každodenními chvílemi, pohledy a blízkostí, kterou mezi sebou máte. Ať je před vámi ještě spoustu krásných let pohody, která nikdy nemizí. S láskou Eva a Jarek, vnučky Natálka, Nikolka a Nelinka. Tak to jsme dali přání, pojďme na písničku Chudobná děvčica, Vladimír Pfeffer a Moravěnka.

0: Tak přátelé, pojďme, vezmeme si napřímo telefon. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
1: No, dobrý den, paní Navratilová, tady je Řabková z Kostic.
0: Ano, vás zdravím vás.
1: Já vás také moc aj vašeho kolegu nebo koho máte, ale chcela bych popřát k narozeninám Majke svátku. Včera 3. oslavil narozeniny pan František Kůrek z Kostic. Na rok už to budou kulatiny. Tento rok to bylo 89 a na rok už to bude 90. Včera oslavil narozeniny kulaté narozeniny 70. Joška Hnátek z Kostic. 4.7. má narozeniny, to je dneska, má narozeniny Marička Kročilová z Březové a 30.6. měla svátek její sestra Šárka Kročilová. A 5.7. to je zajtra, má narozeniny kamarádka moja Anička Janulíková z Tvrdonic a svátek slaví Cyrane Topilík z Kostic. Tak já jim všetkým oslavencom přeju hlavně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině, lásky od svých milých, radost z jejich skvělých rodin, ale hlavně, aby byli všetci šťastní, zdraví a spokojení. A k tomu také nech je Boží požehnání jim přeju. Děkuju, paní Navratilová, písničku bych chtěla poslat ještě všetkým mojim dobrým známým, kteří nám poslouchají váš rozhlas, a přeju jim také, aby to všecko ty svátky přežili ten prodelený víkend. Ve zdraví, v pohodě. Děkuju moc vám,
0: ano,
1: a mějte se dobře.
0: Tak, ať se vám daří. Naschledanou, pěkný
1: také,
0: den.
1: Paní Navratilová, děkuju moc.
0: Tak a pojďme na psaná přání. 4.7., což je dnes, slaví své krásné 60. narozeniny paní Eva Tomášková z Miroslavy. Přejeme hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenost do dalších let, a to ti ze srdce přejí dcera Simona s rodinou, dcera Aneta s rodinou, maminka, bratr Petr a bratr Pepa. Tak, předali jsme a pojďme, máme tady také klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a já bych chtěla popřát dneska ke svátku panu Prokopu Koupkovi z Lopeníku. Tak vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, dobrou mysl a prostě na zdraví. Tak, předali jsme, no a přátelé, pojďme dále, neboť máme tady také e-mailovou poštu, pojďme si předat. Tak ahojky, miloučké rádio, naše nejlepší. Dnes chceme nechat zahrát jen pro dva novomanžele Honzu a Honzu Kladivovi, kteří si včera na zlínské radnici řekli své ano a dnes spolu poprvé vyjeli kempovat na řeku Moravu pod biváček. Přejeme vezírky plné ryb, nebo jezírky, nevím, žádné komáry, dobré pití a nebe plné hvězd a ať se jim v biváčku krásně spinká. Ahoj kluci, gratulujeme k registrovanému partnerství a ať jste navždy spolu šťastní. Kladivka, ven, děkujeme. Tak, předali jsme, hrajeme písničku, která následuje Moravská lidová Ej od Buchlova, dívčí sbor a Brolln.

0: Tak písnička nám dozněla, známá. A pojďme přivítat paní Anu z Lovčic. Vítejte.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Dnes 4. července má krásné narozeniny moja sousedka paní Ludmila Zemanová. Tak sousedko, hlavně zdravíčko, štěstíčko, klid, pohodu, to vám přeju já, Bětka, a určitě se k tomu připojí tady naša celá ulice.
0: Ano.
1: Mějte se hezky, sousedko, a hlavně, hlavně zdraví, aspoň tak, jak to by bylo doposud.
0: Ano, ano, tak to by bylo dobré. Tak jo, ať vám to všechno vychází, paní Ano.
1: Ano, já vám děkuju, paní Navrátilová.
0: Také pěkný den, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a pojďme na e-mailovou poštu. Dobrý den, zahrajte prosím pěknou písničku naší milé kamarádce Elišce Truhlářové z Chropině k jejím krásným půlkulatinám. Milá Eliško, hodně zdraví, štěstí, lásky a ještě mnoho společných chvil strávených v našem velkém kolektivu, kde se již více než 10 let potkáváme. Ze srdce přejí vše jen to dobré děvčata z pěveckého kroužku Chropiňské babky a muzikanti Václav a Petr. Tak předali jsme, no a pojďme na další přání, které tady mám. Tak tady ano. No, tak to je na zítra, takže to už necháme a budeme hrát písničku Černooká šenkérka Zdeně Gurský, Miloslava Gurská a Glory.

0: Vítám ve vysílání pana Matěje z Kvasic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Já bych chtěl popřát paní Liputové. Já se narození nám 90 roků předožívám, má dvě dcery, Hanku Matějovou a Věru Bláhovou, a ostatní se připojují taky. A chtěl bych ještě pořád jedno přání kamarádce do Roštína, Marice Baláškové, narození nám, ukromně říže, všechno nejlepšího dne zdraví a děkuji vám za prostor, paní Navrátilová.
0: Ano, ano, já vám přeji pěknou sobotu, ať se vám daří. Nashledanou. No a pojďme, vezmeme si tady ještě jeden telefon. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: Halo, dobrý den, Květuško, já vás zdravím, tady Marie z Buchlovic.
0: Tak vítejte, paní Marie.
2: A já bych chtěla nechat zahrát, já mám 5 pravnuček a všechny jich 5 mělo samé jedničky na vysvědčení.
0: No to je úžasné.
2: Tak já jich pomenuju, jo? Je to Rozárka Kučerová Změnina.
0: Ano.
2: Pak jsou to holky Horňákovi z Brumovic.
0: Ano.
2: Karla a Beatka. A pak ještě Tůmovi z Hodonína. Karolínka a Anička. Tak babička jim přeje hodně zdravíčka ve škole. Teda, no, aby mohly byly samé jedničky, aby dostávali a ať se mají moc hezky, a to jim přeje babička. Ne babička, ale prababička už.
0: Prababička Buchlovic. No. Takže krásné, aby měli taky krásné prázdniny, že jo?
2: Ano, krásné prázdniny, já si to užiju. A ještě mám jedného pravnučka Eliáška v Praze, no ale ti to neslyšiju, ten má teprve 3 roky měl, takže a i tomu taky.
0: Tam zatím takže známečky tak nejsou, ano.
2: Ano, ano, tam ještě nejsou známečky. Dobře, Květuško, děkuju vám moc za hezký den.
0: I vám přeji pěkný den, ať se vám daří. Nashledanou.
2: Ano, nashledanou.
0: No a máme tady další písničku, co je to za muziku, a mistříňanka Antonína Pavluše.

dozněla nám písnička Polka a máme tady další a určitě už to slyšíte. Jaromír Vejvoda, Vašek Zeman, Škoda lásky, Svatava Černá a Vejvodova kapela.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Dnes lidé mohou navštívit mongolský sportovní festival v Holešově. Rožnov pod Radhoštěm čeká folklorní víkend. Ondrášova Valaška zaplní muzeum i náměstí. Město Filadelfie ruší kvůli nebezpečnému horku většinu oslav Dne americké nezávislosti. Fotbalisti tam ale nastoupí k zápasu mistrovství světa. Dnes očekáváme převládající oblačno a na teploměru až 27 stupňů. Matěj Neradělek a zprávy Českého rozhlasu Zlín. V zámeckém parku v Holešově se dnes mezi 14. a 19. hodinou uskuteční mongolský sportovní festival s názvem Nadam. Návštěvníci budou mít možnost vidět ukázky tradičního mongolského zápasu, hudebně taneční vystoupení, ale i ochutnat speciality mongolské kuchyně. Celý program bude doprovázen volnočasovými aktivitami pro rodiny s dětmi. Vstup na akci je zdarma. Koncerty, vystoupení dětských folklorních souborů, ale i taneční workshopy nabízí dnes v Rožnově pod Radhoštěm festival Ondrášova Valaška. Přehlídka je na Masarykově náměstí i v areálu Valašského muzea v přírodě. Její šestý ročník večer zakončí pořad Ondrášovské putování, upřesňuje mluvčí muzea Pavlína Polášková.
4: Vojenský umělecký soubor Ondráš připravil svůj reprezentační pořad Ondrášovské putování. Diváci se vydají napříč regiony Čech, Moravy a Slovenska a poznají bohatství lidové kultury prostřednictvím tanečních, hudebních i pěveckých čísel. Program nabídne virtuózní výkony interpretů i přehlídku pestrých krojů z různých národopisných oblastí.
2: Skoro 45% lidí nakažených klíšťovou encefalitidou bojovalo s jejími následky ještě půl roku po prodělání nemoci. Ze studie, kterou zpracovala infekční klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zároveň vyplynulo, že pacienti měli nejčastěji problémy s bolestí hlavy nebo poruchou paměti a koncentrací. Lékaři v Česku každý rok evidují několik stovek nakažených. V současnosti na většině území České republiky platí střední anebo vysoká aktivita klíšťat. Sport. Ve Filadelfii kvůli nebezpečnému horku zrušili většinu venkovních oslav dnešního 250. výročí americké nezávislosti. Jednou z mála akcí, které se ve městě i tak konat budou, je osmifinále fotbalového mistrovství světa mezi Francií a Paraguají.
5: Je to horší než v Tampě na Floridě, co bydlím.
6: Čechoameričan Petr Starý přijel z Floridy užít si oslavy kulatého výročí Dne nezávislosti na místo, kde ji Spojené státy vyhlásily. Město Filadelfie ale kvůli teplotám skoro 40 stupňů Celsia ve stínu vyhlásilo stav ohrožení a s ohledem na zdraví a životy lidí ruší většinu venkovních akcí. Francouzský fotbalista Désiré Doué ale ví, že on a další hráči ke zdejšímu osmifinále mistrovství světa musí nastoupit. V odpoledním horku na stadionu bez chlazení očekává, že hráči mohou mít i poruchy vědomí. Klimatologové už před turnajem upozorňovali, že kvůli spalování ropy, uhlí a plynu výrazně stoupá riziko zápasů v extrémních podmínkách. Z Filadelfie Jan Kaliba, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes očekáváme zpočátku polojasno, později oblačno a nejvyšší teploty se v našem regionu vyšplhají na 24 až 27 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Krajem se jede bez nehod.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už po druhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My Kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje jak překvapivě Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
0: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to Vchynčtí na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
0: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším.

0: Vyšším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
0: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
1: Bratr byl vyšší nebo menší?
0: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
1: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
0: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
1: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
0: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
1: Jakou měli neřest?
0: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
1: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
0: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
1: Už tehdy byly hypotéky?
0: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
1: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
0: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli 4 bratři, takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
1: A proč jste to koupili vy?
0: Protože Kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl 4. kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek, Josef Kinský, se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně. To jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše, takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá. A současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč. Jako. Cák, je, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had. Ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografii a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká, moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí. Ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže no to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohodle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď dnes nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn. Další v pořadí, to ten řekl, jsi spad z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela, no.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začala generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní a říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Karmína Burána. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlong, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlong a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlong, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlong, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne. Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné zbal 3.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně Ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony. A teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat. Tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal. Tak vás tu vítám.

0: Radě. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánu vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
3: To je výmysl mé babičky.
4: Babička milovala vodu, plavání nebo?
3: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspirovala, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se ta terasa vyšší v toho údolí, se pruceláme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
4: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
3: Přesně tak, úplně to tak vypadá, ano. Ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
4: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
3: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď zrovna tryská, nebo ne tryská?
5: Teď
3: ne,
5: tryská.
3: Tryskal, takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
2: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtěžších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
3: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravy do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
4: Nebyl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
3: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
4: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 centimetrů?
3: No myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
4: To vám zabere běžný stůl doma.
3: Je to kniha jako stůl, tak bych člověk řekl.
4: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili kinští někdy v historii i takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
3: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji. Což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci. A on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste neztratil čest. Pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
4: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
3: Blbost, v mnoha případech naprostá blbost, ale hejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Jako. Kvůli tomu by se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců, po mně popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená a přiskočil právě ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek a ten říkal, Kontesko, já vám to přeložím a přeložil to do němčiny a řekl, ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu, že jo? Takže ten Lobkovic se samozřejmě okamžitě vyzval na souboj, že jo?
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
3: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

rod Kinských, je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Kvalita vody všech přírodních koupališť ve Zlínském kraji je v pořádku a vhodná ke koupání. Dopravu na Velehrad o víkendu posilují kyvadlové spoje ze Starého Města a Uherského Hradiště. Česká policie zadržela 51 lidí kvůli podvodnému call centru v Istanbulu. Škoda přesahuje přes 500 000 000 korun. Dnes se očekáváme převažující oblačno a na teploměru naměříme až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Pěkné odpoledne. Přírodní koupaliště ve Zlínském kraji jsou vhodná ke koupání. Kvalitu vody hodnotila tento týden krajská hygienická stanice ve Zlíně. Podle pracovnice Evy Javoříkové je 5 stupňů kvality vody. Při 5. stupni je voda nebezpečná a koupání se zakazuje. Přírodním koupalištím v našem regionu kraj udělil tady prostřednictvím těchto pracovníků 1. a 2. stupeň.
2: V naprostém pořádku je voda ve Štěrkovišti v Otrokovicích na Zlínsku, přehradě v Horní Bečvě a nádrži Bystřička na Vsetínsku. O stupeň horší je voda v Luhačovické přehradě i ve slepém rameni řeky Moravy u Napajedel na Zlínsku. Stejná situace je ve Štěrkovišti v Novém Hrozenkově na Vsetínsku. Karolína Macejová, Český rozhlas.
0: Autobusovou dopravu na Velehrad posilují o tomto víkendu 2 kyvadlové spoje. Vyjíždět budou z autobusového nádraží v Uherském Hradišti a ze železniční stanice ve Starém Městě. Zastávky jsou naplánované ve Zlechově nebo Tupesích. V provozu budou v sobotu mezi 14. hodinou a půlnocí, v neděli pak od 6:30 ráno do 6:30 večer. Podrobnosti k tomu dodává mluvčí integrované dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
3: Ty spoje budou jezdit kyvadlově. V podstatě jakmile se spoj v Uherském Hradišti nebo ve Starém Městě naplní, tak odjede směrem na Velehrad a po skončení akce zase nazpátek. Cena kyvadlového jízdného v základní sazbě je 40 korun, poloviční 20 korun.
0: Autobusy budou jezdit také z odstavného parkoviště na Tovární ulici ve Starém Městě. Čeští policisté společně s tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří v Istanbulu provozovali podvodné call centrum. Organizovaná skupina se při telefonátech vydávala za policii nebo pracovníky České národní banky. Mezi zadrženými je i 6 Čechů.
4: Podvodníci přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Využívali k tomu padělané služební průkazy nebo technologie pro vytváření deepfake videí, vysvětluje mluvčí Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakub Finčálek.
5: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky. Vznikla škoda přesahující 500 milionů korun.
4: Česká národní banka upozorňuje, že s klienty jiných bank nikdy nekomunikuje napřímo. Dodává Zdeňka Hilda vás České bankovní asociace.
6: Nevolá klientům komerčních bank, aby nějakým stylem nutila vybírat peníze a vytvářela obavu toho, že někde se něco děje.
4: V případě podezření na podvod by se lidé měli obrátit na svou banku nebo na policii na lince 158. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Na ostrově Rodos zemřel 19-letý Čech, kterého v osobním autě srazil 61-letý Řek. S odvoláním na policii to uvedl řecký server Rodiaky. Neštěstí se stalo na silnici v pobřežní obci Afantu na severozápadě ostrova, po které šel mladík pěšky. Čech na místě podlehl svým zraněním. Řecká policie řidiče zadržela a zahájila proti němu trestní stíhání.
1: Počasí.
0: Dnes odpoledne očekáváme zpočátku ještě i polojasnou oblohu. Oblačnost bude přibývat na převažující oblačno, případně i skoro zataženo. Večer se s menší pravděpodobností mohou vyskytovat přehánky nebo slabší déšť, a to spíše v severní části kraje. Povane mírný, během dne místy i čerstvý severozápadní vítr a nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 24 až 27 stupni, na severu kraje místy kolem 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D55 na 42. kilometru ve směru na Zlín je hlášen předmět na vozovce. Slyšeli jste zprávy a teď už dobré odpoledne přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přeji vám krásné sobotní odpoledne. Posloucháte Český rozhlas Zlín. Doufám, že máte klidný víkend a těší mě, že se i dnes slyšíme. Velehrad ožil tradičními dny lidí dobré vůle. Návštěvníci na nich letos můžou vidět vzácnou relikvii ze svatovického pokladu, ochutnat chléb republiky a večer je čeká benefiční koncert. Na místo vyrazila i naše reportérka a my se s ní živě spojíme už za malou chvíli, hned po písničce Jiřího Korna. Přeji vám příjemný poslech našeho vysílání. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Ve Velehradě dnes začaly Dny lidí dobré vůle, které každoročně doprovázejí oslavy příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Každoročně je navštíví kolem 30 tisíců lidí. Letošní ročník je věnovaný zdravotníkům a návštěvníci si proto můžou výjimečně prohlédnout i lebku svatého Lukáše, jejich patrona. Přímo u relikvie je teď reportérka Michaela Kočendová, které přeji hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Já už jsem teďka z té královské kaple, kde je relikvie svatého Lukáše vystavena, vyšla ven na náměstí, kde zrovna v tuto chvíli probíhají přípravy na ten večerní koncert lidí dobré vůle. U té relikvie se od rána zastavovali desítky lidí, někteří si ji fotografovali, jiní se u ní na chvíli pomodlili. Lebka na Velehrad připutovala z Prahy, kde je součástí svatovického pokladu. Do českých zemí ji podle tradice přivezl císař Karel IV. Z Itálie v roce 1354 a od té doby patří k nejcennějším českým relikvím. Zároveň je tady lebka pod přísným dohledem. Opatrnost je větší i kvůli květnové krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí.
0: Co dalšího organizátoři pro návštěvníky připravili?
1: Slavnosti dnes v 6 hodin večer symbolicky zahájí modlitba za vlast. Program je pro lidi připravený, ale už od dopoledne. Jedná se například o tradiční ruční přepisování Bible, které ve Velehradském domě svatého Cyrila a Metoděje začalo zhruba před hodinou. Už po 26. se ve Velehradě setkají také vozíčkáři, a to už za necelou hodinu. Letos jich organizátoři očekávají až 150 z Česka i ze zahraničí, například z Rumunska nebo Německa. Po úspěchu z loňska se bude znovu péct také chléb republiky, říká tajemník akce Josef Kořenek.
2: Svaz cukrářů a pekařů i v letošním roce upeče speciální chléb republiky, který bude seskládán z mouky a z vody ze všech našich klíčových krajů a ze všech našich klíčových vod.
1: Dnešní program potom zakončí od 8 hodin večer benefiční koncert lidí dobré vůle, který i slyšíte teďka ty přípravy na ten koncert v mém pozadí za mnou. Ten koncert také odvysílají všechny moravské regionální stanice Českého rozhlasu. Doplním, že sem míří také asi 90členná skupina poutníků, která by před baziliku měla přijít přibližně za hodinu a půl. Mezi nimi je i naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Někteří z poutníků mají v nohách 68 kilometrů, to jsou ti, kteří ve čtvrtek vyšli ze svatého Hostýnu, ale i tací, kteří vyráželi už v úterý ze svatého Kopečku u Olomouce. Ti budou mít v nohách kilometrů hned 115.
0: To jsme mluvili hlavně o dnešním programu. Co čeká návštěvníky zítra?
1: Neděle bude patřit hlavně národní cyrilometodějské pouti a slavnostní mši. Ta začne v 10:30 na nádvoří před bazilikou. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl. Kázání pronese brněnský biskup Pavel Konzbul. Mši bude předcházet tradiční průvod poutníků v krojích z celé České republiky.
0: My už tady teď slyšíme v pozadí přípravy na ten koncert, už tedy slyšíme i zpěv. Tak na závěr ještě poraďme lidem, jak se na Velehrad nejlépe dostanou.
1: Organizátoři doporučují využít kyvadlovou autobusovou dopravu. Spoje jezdí z autobusového nádraží v Uherském Hradišti i od vlakového nádraží ve Starém Městě a zastavují také ve Zlechově nebo v Tupesích. Pro řidiče osobních aut je potom připravené odstavné parkoviště ve Starém Městě v ulici Tovární, říká nezávislý starosta Velehradu Aleš Mergental.
3: Odsud bude vyjíždět kyvadlová doprava, která lidi přiveze pohodlně až na Velehrad, kde je vyblokovaná ta hlavní příjezdová silnice jako pěší zóna. To znamená, lidé budou takto moci pohodlně přijet a přijít až do centra Velehradu.

0: a pro cyklisty, kterých každým rokem podle starosty přibývá, bude připravená úschovna kol i balená voda na osvěžení.
1: Říká reportérka Michaela Kočendová, která přímo ve Velehradě sleduje letošní dny lidí dobré vůle. Míšo, děkujeme ti za aktuální informace. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A do Velehradu, jak už jsme zmínili, míří i naše redaktorka Petra Sedláčková, která jde od čtvrtka spolu s desítkami poutníků ze svatého Hostýna. Spojíme se s ní už za okamžik.
2: 6. rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Po písničce Holubí dům je ve vysílání Českého rozhlasu Zlín čas na příspěvek naší regionální stopařky. Poutníci ze svatého Hostýna mají za sebou většinu dnešní trasy. Právě v těchto chvílích se u Modré potkávají se skupinou, která přichází ze svatého Antonínku a společně pokračují poslední kilometry do cíle ve Velehradě. Tam o tomto víkendu vrcholí národní pouť a Dny lidí dobré vůle, největší cyrilometodějská slavnost v České republice. Přímo z místa se hlásí i naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Petro, dobré odpoledne.
2: Krásné, dobré odpoledne. My už jsme teďka, řekněme, pár kroků od Velehradských brán, od baziliky. My jsme se s poutníky ze svatého Antonínka potkali asi tak před 15 minutami, aby nás společně přivítal starosta obce Velehrad, nabídl nám nějaký ten koláček po dlouhé cestě. Někteří z našich poutníků, kteří vyráželi už před 5 dny ze svatého Kopečku u Olomouce, ušli neuvěřitelných 115 kilometrů. Já jsem se ke skupině přidávala až na svatém Hostýně a dnes jsem dokončila 68-kilometrovou trasu. No a svatoantonínští, ty si dali nějakých 30 kilometrů plus minus, takže v nohách máme všichni kilometrů víc než dost.
1: Petro, vaše svatohostýnská skupina se tedy v tuto chvíli rozrůstá o nové poutníky. Přiblížně nám ještě, jak ten moment vypadá?
2: Bylo to vlastně setkání dvou skupin, která ve svých čelech nesla nazdobený kříž. Jenom jsme se tak promísili a navýšili jsme naše počty. Když jsme dneska ráno vycházeli od kláštera v Napajedlích, tak nás bylo kolem 90. No a na Velehrad jsme dorazili v počtu 130 poutníků.
1: A když už teď tedy společně míříte do cíle, mění se ještě nějak atmosféra? Je to pořád klidná pouť, anebo už je cítit, že Velehrad je opravdu na dosah?
2: Je cítit takové napětí, radost, že jsme to vlastně všichni zvládli, že jsme se mohli potkat, že jsme všichni ve zdraví, a to musím říct, že opravdu ve zdraví dorazili do cíle, protože jsme neměli žádné nehody, žádné zranění, dokonce to vypadá, že nebyly ani žádné větší puchýře, všichni si opravdu vyšlapovali svěžím, klidným krokem, některé z nás samozřejmě už bolí nohy, ale to je úplně jasné, stoupali jsme do kopců, stoupali jsme do hor, sestupovali jsme z kopců, takže ten terén byl různorodý. Nohy bolí, ale takový ten pocit toho, že jsme to zvládli, převažuje opravdu nad každou bolestí.
1: Říká naše regionální stopařka, tedy stopařka Českého rozhlasu Zlín, Petra Sedláčková. Poutníci jsou už za chvíli v cíli na Velehradě, kde právě začíná mše pro poutníky v rámci národní pouti a Dnů lidí dobré vůle. S Petrou se znovu spojíme, a to krátce po půl čtvrté, aby nám zprostředkovala první dojmy poutníků po příchodu do cíle. Petro, tedy zatím děkujeme a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A já ještě připomenu, že Český rozhlas Zlín chystá na dnešní večer speciální vysílání ke Dnům lidí dobré vůle. Od 19 hodin uslyšíte reportáže a rozhovory a od 20 hodin přímý přenos benefičního koncertu z Velehradu.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Horké letní dny nejsou náročné jen pro nás, ale také pro naše mazlíčky. Jak poznáme, že se zvíře přehřálo, a co dělat v případě nouze? Na to se budu v pondělí 6. července ptát slušovického veterináře Dominika Gregoříka. Uslyšíme se v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání se těší Anna Randárová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín,

0: Beatles nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlína dovedli k aktuálním informacím o počasí. Já už jsem tuto chvíli živě ve spojení s odbornicí z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Dnes se budu ptát Páry Kučerové. Přeji hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Řekněte nám prosím, jaká je aktuální situace na území Zlínského kraje.
2: Tak je to zatím den slunečný, byť se někde může vyskytovat oblačnost, ale ta je většinou menší a kupovitá, může být někde až k oblačnu, ale i tak by sluníčko mělo svítit a teploty se pohybují nejčastěji mezi 20 a zhruba 23 stupni Celsia.
0: Jak se během dneška a potom dnešní noci bude ještě počasí vyvíjet?
2: Oblačnosti by postupně mělo přibývat, postupně bude převažovat oblačno, případně i skoro zataženo, a to i během noci, tam už potom i v druhé části a potom kránu od severozápadu budou přibývat také přehánky, případně občasný déšť a vítr, který teď fouká často mírný, případně přechodně i čerstvý, s rychlostí asi do 30 km v hodině, se bude během noci postupně uklidňovat a ráno by pak měl foukat nebo během noci by měl foukat slabý severozápadní vítr a bude se kránu měnit na jihozápadní. Zítřejší ranní teploty očekáváme mezi 14 a 11 stupni Celsia.
0: To byly tedy kompletní informace k dnešnímu dni. Co zítřek, tedy neděle?
2: A ta bude oblačná, občas i zatažená a na větší části území se vyskytnou přehánky. Odpoledne se může výjimečně také někde objevit bouřka a večer budou srážky po většinu ustávat. A zítřejší maximální teploty očekáváme mezi 21 a 24 stupni Celsia. A ráno bude vát slabý, během dne pak mírný vítr západní až severozápadní a odpoledne na těch přehánkách může lokálně a na přechodnou dobu i zesílit.
0: Co můžeme potom očekávat od počasí v dalších dnech? Máme se připravit třeba na nějaké výraznější změny?
2: Až tak výraznější změny to nebudou, ony ty další dny budou podobné neděli, to znamená spíše velká oblačnost ve všech dnech, pak také s možností srážek a když ta oblačnost nebude velká, souvislá, tak bude velká a proměnlivá. Na většině území, jak v pondělí, úterý, tak ve středu očekáváme nějaké přehánky, případně slabší déšť a v úterý opět i s nějakou možností bouřky a teploty maximálně v pondělí mezi 21 a 25 stupni Celsia, v úterý mezi 23 a 27 a ve středu zase mezi 21 a 25 stupni Celsia.
0: Říká Bára Kučerová. Děkujeme vám za aktuální informace a zdravíme do Brna. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: To byla písnička Půlnoc ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. A my vám teď pustíme další z reportáží z cyklu Tomáš Baťa, známý, neznámý, kterými si připomínáme letošní výročí 150 let od narození zlínského podnikatele. Tentokrát se Markéta Macháčková a Zdeněk Urbanovský vydali na některá z míst, která jsou spojená s počátky rozvoje letectví ve Zlíně za doby Tomáše Bati.
1: Tady by dnes létání čekal málo kdo. Jsme ve východní části Zlína. Kousek přes řeku je Baťova nemocnice, před námi je areál dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Zdeňku, tak tady skutečně začalo baťovské létání.
2: V těchto místech bylo opravdu první baťovské letiště a v roce 1904 už tady bylo první baťovo letadlo. Byl to malý dvoumístný Albatros a co je hodně důležité, že u toho byl Jindřich Brouček, bývalý vojenský pilot, který je de facto, bych řekl, takovým otcem, zakladatelem toho baťovského létání. Je potřeba si uvědomit to, že Tomáš Baťa jako u jiných oborů se pro letectví natknul, protože to bylo něco nového. Tak jak se natknul pro železniční dopravu, filmový průmysl, tak stejně tak se natknul pro létání. Viděl v něm obrovskou příležitost pro místa, jako byl tehdejší a dodneška je dnešní Zlín. Dopravní dostupnost Zlína se létáním fantasticky změnila.
1: Z těchto míst, z Louky zvané Na Hoškovské, kde poprvé přistálo baťovské letadlo, se ale přesunul jinam.
2: No to se stalo v roce 1928, v době, kdy už ta plocha letištní nestačila. Firma se rozhodla přestěhovat na doporučení Huga Vavrečky do Otrokovic.
1: Zdeňku, my jsme se teď přesunuli na letiště v Otrokovicích.
2: První letiště v Otrokovicích bylo na okraji dnešního továrního areálu, takže ne na tomto místě, ale zase prostě nějaké provizorium, které trvalo zhruba 2 roky a v roce 1931 bylo postaveno letiště, u kterého se právě nacházíme.
1: Tady v Otrokovicích se ale odehrála událost, která byla jedním z milníků historie baťovského létání.
2: Tak dotud na konci roku 1931 Tomáš Baťa s delegací svých spolupracovníků odcestoval na tehdy nejdelší obchodní cestu a letěl z Otrokovic do indické Kalkaty a pak ještě do Indonésie.
1: Dnes bychom si z pohodlí domova koupili letenku, ale v roce 1931 to byla několika týdenní cesta na hranici tehdejších možností.
2: Není se čemu divit, protože ta cesta měla délku přes 30 000 kilometrů. Tehdy to vlastně bylo považováno za rekord rekordů v obchodním létání vůbec celosvětově. A z této cesty se baťovci vrátili na počátku roku 1932.
1: S baťovským létáním je spjato nerozlučné jméno nejen Tomáš Baťa, ale i Jindřich Brouček.
2: Právě z tohoto letiště v úterý 12. července roku 1932 odstartoval Tomáš Baťa s pilotem Broučkem na poslední leteckou cestu a krátce po startu, necelé 2 kilometry od letiště na okraji továrního areálu, letadlo havarovalo. A jak Tomáš Baťa, tak pilot Brouček byli na místě mrtví.
1: Z Otrokovic Markéta Macháčková,
2: Zdeněk Urbanovský,
1: Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To byl Michal Tučný v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín. Dnešní rubrika Co v učebnicích nebylo se vypraví do fascinující zvířecí říše. Jak rychle, nebo naopak pomalu, přivádí na svět své potomky některé zvířecí druhy? To nám teď přiblíží Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hlubokomorského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo Nového Zélandu. Žralok límcový je rekordmanem v březosti, která u něj může trvat až 42 měsíců. Vědci si to vysvětlují tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

Po písničce Butu přinášíme v odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín aktualitu ze světa sportu. Zazlínský fotbalový tým má v nové prvoligové sezóně střílet góly útočník Daniel Šmiga, který v posledních letech patřil pražské Slávii. Co mu radil trenér mistrovského týmu Jindřich Trpišovský, to uslyšíte za okamžik.

0: V 17 letech debutoval v první lize jako velký talent ostravského Baníku, z něj poté zamířil do pražské Slávie. Tam se ale kariéra fotbalového útočníka Daniela Šmigy zasekla a několik let strávil na hostování v druholigových týmech. Zpět do nejvyšší soutěže se teď vrací v dresu Zlína, se kterým podepsal smlouvu do roku 2029.
1: Když nyní zlínský útočník Daniel Šmiga v 17 letech nastoupil poprvé do prvoligového zápasu za Baník Ostrava, byl nejmladším debutantem v historii tohoto fotbalového klubu. Zpětně ale ví, že mu to nepomohlo.
2: Každý hráč má svůj čas a dejme tomu, že tam to ještě nebylo vůbec připravené, takže ta nálepka je sice hezká, ale myslet na to takhle a přemýšlet o tom, to není moc dobrý, protože pak ty předpoklady někdy a takhle různé se nemusí vyvíjet podle představ a může to být horší, takže tak.
1: Po čtyřech zápasech za Baník přestoupil do Slávie Praha a v nabité konkurenci se neprosadil. I kvůli tomu, že na ní nebyl mentálně připravený.
2: Jsem si myslel, že hodně věcí půjde samo. A i když se nebude dářit a takhle, takže to prostě všechno se nějak přejde a zase to bude dobrý a takhle. Ale vlastně od nějakých 2 roky zpět jsem si vlastně dal do hlavy, nebo jsem si začal jsem pracovat hlavně individuálně i samostatně a myslím si, že jsem se v tom hodně posunul, což jsem dřív nikdy tolik nedělal.
1: I když v A-týmu Slávie moc času nestrávil, snaží se ve fotbalové kariéře využívat rady od dlouholetého trenéra pražského klubu Jindřicha Trpišovského.
2: Ten nejdůležitější, když jsem vlastně šel poprvé na trénink nebo nějaký zápas, tak si pamatuju, jak mi říkal, že musím změnit jednoznačně intenzitu běhání a prostě v daleko ve větším sprintu. Takže si myslím, že oproti tomu jsem prostě teďka na tom hrozně zapracoval a že jednoznačně si troufnu říct, že prostě dokážu běhat jakože hodně dlouho ve velkém tempu.
1: V minulé sezóně hostoval Šmiga v druholigové Příbrami a 6 vstřelenými góly zaujal Zlín natolik, že s ním Ševci jako účastníci nejvyšší soutěže podepsali 3letou smlouvu. 22letý hráč věří, že teď už je na posun mezi elitu připravený.
2: Tak nebe a rudy, samozřejmě prostě to se nedá srovnat. Teďka už je těch zkušeností mnohem víc, protože už jen přece jsem odehrál, troufnu si říct, spoustu těch zápasů v těžké druhé lize, která je hlavně o těch soubojích a různých odražených balonech a není to vůbec jednoduchá liga.
1: Pro Daniela Šmigu bude zajímavý hned start zlínského angažmá. V úvodním kole na konci července totiž Ševci nastoupí doma proti Baníku Ostrava. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Letní kino ve Valašském Meziříčí připravilo pro diváky několik vylepšení. Ruční přepisování Bible je i letos součástí Dnů lidí dobré vůle v poutním areálu ve Velehradě. Přerovští strážníci v červenci kampaní podpoří dárcovství krve. Dnes očekáváme převládající oblačno a na teploměru naměříme až 27 stupňů. Matěj Neradělek a zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítejte u nich. Letní kino ve Valašském Meziříčí připravilo pro diváky hned několik vylepšení. Na promítací kabině nově svítí retro nápis Letní kino a další novinky kino chystá i během sezony. Co všechno se mění, popisuje vedoucí kina Ondřej Kaláp.
2: V průběhu léta se budou měnit lavičky postupně, máme nový zvuk, hlavně, co je nejdůležitější, letos je, řekl bych, významně lepší ta nabídka letních filmů, takže doufám, že se nám lidi vrátí do letního kina.
0: Lidé se v rámci Dnů lidí dobré vůle ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku mohou podílet na ručním přepisování Bible. Přepisování je dnes do 20 hodin a zítra pak mezi 8 a 12 hodinou v muzeu Bible ve Velehradě. Výsledkem má být takzvaný velehradský rukopis. Od roku 2004 se podařilo přepsat větší polovinu starého zákona a celý nový zákon. Cílem letošního ročníku je dokončit druhou knihu královskou a začít přepisovat knihy kronik.
3: Pisatelé mohou nahlédnout do dříve přepsaných knih a každý zúčastněný získá pamětní list. V muzeu Bible budou mít účastníci přepisování taky možnost zhlédnout expozici věnovanou historickému vývoji Bible a k vidění je i věrná kopie turínského plátna. Ludmila Schybelová, Český rozhlas.
0: Přerovští strážníci se v červenci zapojili do kampaně s názvem Daruj krev, zachraň život. Organizuje ji od začátku letošního roku město společně s hematologicko-transfuzním oddělením Přerovské nemocnice. Zapojují se do ní každý měsíc firmy, instituce i osobnosti. Červencovým patriotem se stala městská policie. Krev už darovala téměř polovina strážníků, říká mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.
4: Největším rekordmanem v počtu odběru je mezi strážníky zástupce ředitele Miroslav Komínek. Krev daruje už od roku 1996 a letos tak slaví třetí kulaté výročí. Za sebou má úctyhodných 335 odběrů a je držitelem plakety Českého červeného kříže Dar krve, dar života.
0: Americký herec Jesse Eisenberg převzal v Karlových Varech cenu prezidenta festivalu. Uvedl svůj film Dvojník, který je adaptací Dostojevského novely. Ředitel festivalu Krištof Mucha vyzdvihl přímou a jednoduchou domluvu s hollywoodskou hvězdou.
5: A za 3 minuty mě pípnul e-mail a tam bylo: Ahoj, to je Krištof, tady Jesse, nemůžeme to vyřešit sami spolu.
6: Americký herec Jesse Eisenberg pak sliboval, že napíše všem divákům, kteří se mu přes agenta ozvou. Ve velkém sále hotelu Thermal uvedl svůj starší film Dvojník, který podle něj dost vychází z evropské kinematografie.
7: V Americe je stále těžší natáčet tenhle typ filmů, které mám tak rád. Jsou to filmy lidské, prapodivné, se středním rozpočtem. V Evropě se takové filmy stále natáčejí a daří se jim tady dobře.
6: Jesse Eisenberg v Karlových Varech taky potvrdil, že příští týden dostane polské občanství. Těšil se na to, že bude moc častěji natáčet právě ve střední Evropě a ještě víc spolupracovat i s mezinárodním festivalem. Z Karlových Varů Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes odpoledne očekáváme zpočátku ještě i polojasné počasí, ovšem později bude přibývat převážně oblačno, případně i skoro zataženo. Večer se s menší pravděpodobností mohou vyskytnout přehánky nebo i slabší déšť, a to spíše v severní části kraje. Povane mírný, během dne pak místy i čerstvý severozápadní vítr. Nejvyšší teploty dnes 24 až 27, na severu kraje kolem 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně v ulici Osvoboditelů se jezdí kyvadlově. Provoz je řízen semaforem a důvodem jsou stavební práce při rekonstrukci křižovatky ulic Osvoboditelů a Hradská. A po zprávách pokračuje víkendové odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna Známe lepší cestu.
8: I po 15. hodině je s vámi stále Český rozhlas Zlín a Anna Randárová. A společně se za okamžik vydáme do Rožnova pod Radhoštěm. V novém areálu Kolibiska ve Valašském muzeu v přírodě totiž řemeslníci dokončují takzvanou pajtu. Jde o historický ovčín, který připomene dobu, kdy se na Valašsku pásla stáda stovek ovcí. Nahlédneme tam už za chvíli. Nejdříve ale Marie Rotrová a Kůň bílý. Přeji vám pohodové odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Jsme tedy se slíbenou reportáží z Rožnova pod Radhoštěm. Ve Valašském muzeu v přírodě totiž roste obří historický ovčín. Takzvaná pajta dlouhá 40 metrů bude největší stavbou lidové architektury v novém areálu Kolibiska. Připomíná dobu, kdy na Valašsku pásla vrchnost obrovská stáda ovcí.
1: Dalo by se říct, že to je ovčín a je to největší stavba lidové architektury v celém Valašském muzeu.
2: Před panskou pajtou stojím s technickým náměstkem ředitele muzea Milanem Gezerichem. Až bude hotovo, budou tu podle architekta Jana Krauta taky ohrady a koliba.
3: Je to expozice, která má představit, jak vrchnost pásla někde v 18. 19. století ovce, tedy nikoli běžné chudé obyvatelstvo několika ovečkama, ale opravdu stáda se stovkami ovcí a proto i objekt.
2: Je obří a vypadá jako krytá jízdárna.
3: Vidíme kamennou podezdívku vyrovnávající terén, trámovou sloupovou konstrukci jenom z výplní, aby ovce neutekly, a krásnou šindelovou střechu, ale opravdu s tou délkou 40 metrů je to něco, co je výjimečného, co se u nás vlastně nedochovalo do dnešních dnů, a my jsme museli absolvovat poměrně dlouhou cestu na to, abychom se dostali k té samotné stavbě.
2: Ovce se sem nevrátí, budou ale všude kolem. Kdo bude uvnitř, budou návštěvníci.
3: Krom výstavy, expozice v krásných výhledů z objektu, se nám podařilo do něho díky jeho velikosti umístit i ve stavbu, kde je bufet a toalety. Takže se nejedná jenom čistě o expoziční objekt, ale i takové jako jádro a zázemí pro návštěvníky v novém areálu.
2: Při stavbě jste použili tradiční technologie. Řemeslníci ručně opracovávali šindele. Práci jim zadával Milan Gezerich.
1: Vlastně, když ten řemeslník ručně opracovává pořízen ten šindel, tak se musí obrovsky natahovat, protože klasika je 50 cm. Ty sedmdesátky jsou absolutně atypem.
2: A znáte to číslo, kolik asi těch šindelů je? Počítali jste to?
1: Zhruba střechama 750 metrů čtverečních můžeme počítat 40-50 šindelů do 1 metru čtverečního.
2: My jsme teď uvnitř pajty, která je plná řemeslníků. Zatím chodíme po štěrkové podlaze, ta se zvedne. Kdyby už byla o něco výše, tak bychom viděli ty krásné výhledy na Hažovické kopce, tak jak to známe u ovčínu, obvod tvoří takové ploché desky.
3: No, nejsou to jen tak ledáké desky, ale jsou to štípané fošny. To znamená, že vezmete kmen, tady jsou to délky asi 2,5 metru a musíte ho klínit dřevěnými a navrtávání nebo zezy postupně rozštípat na fošny. Ne každá se povede.
2: Je to takové křivé valašské.
3: Tak se nám to líbí a ta firma měla dokonce i toto přesné zadání. A nakonec se s tím poprali poměrně dobře. Teďka koukám, že nám tady přicházejí ovce.
2: Jakoby se na to těšili, přitom tu vůbec nebudou. Naopak, návštěvníci se nejen do pajty, ale do celého areálu Kolibiska podívají v roce 2027. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas z Lí.

0: Milan Drobný a písnička Koupím opuštěný hrad nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín přinesli ke kulturním typům. Kam tedy dnes můžete vyrazit? Festival Na chuť přiváží ty nejlepší chutě přímo do Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku. Čeká vás pestrá nabídka street foodu z různých koutů světa, sladké speciality, pivo i prosecco. Těšit se můžete na soutěže o ceny od stánkařů a pro děti bude připravená fanzóna včetně skákacího hradu. Akce se koná do 18 hodin. Centrum na podporu integrace cizinců pro Zlínský kraj pořádá v Holešově na Kroměřížsku jedinečnou kulturní akci Nádam 2026. Jedná se o tradiční mongolský sportovní festival s bohatým doprovodným programem pro celou rodinu. Festival se koná v Holešově, v Zámeckém parku a to do 19 hodin. Český svaz chovatelů v Rymicích na Kroměřížsku pořádá o tomto víkendu tradiční výstavu králíků, holubů a drůbeže. Na místě nebude chybět nabídka občerstvení, tombola anebo třeba skákací hrad pro děti. V areálu budovy ČSH Rymice a hasičů můžete výstavu navštívit dnes do 18 hodin a taky zítra, a to v čase od 8 až do 16.30 hodin. Známá souhvězdí i další zajímavé objekty ve vesmíru dnes představí program s názvem Pod letní oblohou na hvězdárně Vsetín. Tradiční akce Muzea regionu Valašsko nabídne zajímavé povídání odborných pracovníků hvězdárny o souhvězdích a vesmírných tělesech, které můžeme aktuálně vidět na naší noční obloze. Začátek je ve 21 hodin. A zažít během tohoto víkendu neopakovatelnou atmosféru můžete na největší národní cyrilometodějské pouti ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku. Na dnech lidí dobré vůle je připravený celodenní program plný aktivit pro rodiny s dětmi, workshopy, výstavy a tradiční večerní benefiční koncert. Ten také uslyšíte v přímém přenosu od 20 hodin v Českém rozhlase Zlín. Zítra pak oslavě ve Velehradě vyvrcholí o 10:30 dopoledne, a to slavnostní hlavní mší svatou a národní poutí na nádvoří před bazilikou. Více tipů na kulturní zážitky ve Zlínském kraji najdete také na našem webu.
1: Více na zlin.rozhlas.cz

0: Říká se, že bychom měli mít rádi sami sebe. Ale co když to neumíme? Co když jsme na sebe zvyklí být spíš přísní než laskaví? I o tom si budu v neděli od 11. v pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou. Věřím, že se dozvíme moudré rady, díky kterým budeme mít dušu v péří. Na setkání se slečnou terapeutkou i s vámi se těší Jožka Kubáník.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.
3: Po zádech mi stéká déšť, a ty jsi suchá dívko v Mercedesu.

máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vráka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky,

týdnu vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělíka.

0: To byl Vaby Daněk a písnička Dívce v Mercedesu. Posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín. Stanislav Lolek patří k malířům konce 19. a počátku 20. století, kteří tvořili v duchu impresionismu. Narodil se sice na Šumpersku, ale velkou část svého života strávil v Uherském Hradišti. A právě tam pátrala po jeho životním příběhu Markéta Macháčková.
1: Stanislav Lolek měl k našemu kraji a k našemu městu velmi vřelý vztah. Jednak tady strávil velkou část svého života a jednak ho také kraj zdejší inspiroval v tvorbě.
2: Říká Milada Frolcová, historička umění z Uhersko-Hradišťské galerie Slováckého muzea. Moravský malíř Stanislav Lolek se narodil roku 1873 v Palonině na Šumpersku.
1: Zpočátku vůbec neuvažoval o tom, že se stane malířem.
2: Láska k lesu a zvěři ho v mládí přivedla na lesnickou školu v Písku. Tam si ale všimli zdejší pedagogové jeho nevšedního výtvarného talentu a Stanislav Lolek nakonec vystudoval Pražskou akademii výtvarného umění u slavného malíře Julia Mařáka.
1: On patří do té slavné, můžeme říct, skupiny malířů, krajinářů, mařákovců.
2: Inspirací jeho děl byla především česká a moravská krajina, ale i zkušenosti ze zahraničních cest. V jeho obrazech se odráželo jeho zaujetí pro detail a znalost přírody.
1: Lásku k lesům, to, co studoval, zejména teda k honitbě a k myslivosti, tu vlastně nezapřel v sobě po celý život. V jeho tvorbě se objevuje především krajina v tom impresionistickém nebo postimpresionistickém duchu, to znamená zachycující určitý okamžik, buď třeba jarní náladu nebo krajinu před bouří.
2: Z jeho krajinářských děl jmenujeme krajinu s Buchlovem, Senoseč, Luhačovickou alej nebo jeho obraz Za humny. Přímo v Uherském Hradišti pak vytvořil figurální malbu o vzniku Československa Přísaha lidu. Méně známou souvislost jeho tvorby přibližuje Milada Frolcová.
1: Myslivost miloval, to měl v krvi, takže vytvořil takový atlas a starší posluchači rádia si to budou pamatovat. Ve školách se vždycky, když se bral přírodopis, tak se přineslo, jak to zvíře vypadá. A právě tyto pomůcky, zoologický atlas, ale byly to v podstatě malby, tak to pro ty školy vytvářel Stanislav Lolek.
2: Na školní pomůcky maloval různé druhy zvířat. Proslavila ho však jedna konkrétní liška.
1: Když se řekne liška Bystrouška, tak se posluchačům vybaví Rudolf Těsnohlídek a Leoš Janáček. Ale málo kdo ví, že vlastně tím prvním inspirometem byly kresby Stanislava Lolka, který slýchával od myslivců příběhy o chytré lišce, lišce Bystroušce, a ty ozvuky našla i v těchto dalších dílech, literárním a hudebním.
2: Stanislav Lolek, malíř krajiny a lišky Bystroušky, byl velmi aktivním umělcem, členem Sdružení výtvarných umělců moravských, několik let působil i jako ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti, kde žil od počátku 20. století a v roce 1936 i zemřel. Jeho připomínkou je Lolkova vila v Uherském Hradišti naproti nemocnice i rodinná hrobka na hřbitově v Mařeticích. A jak dodává Milada Frolcová, často bývá neprávem opomíjen.
1: Zejména ta jeho tvorba krajinářská z počátku 20. století patří do takového, bych řekla, domácího stříbra. A to nejenom tady pro nás, pro Slovácko. Právě třeba i tato díla jsou ve sbírkách Národní galerie, Moravské galerie a řady předních českých galerií, jako i v soukromých sbírkách.
2: Markéta Macháčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Minutu po půl čtvrté posloucháte Český rozhlas Zlín. Naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, dorazila před 15:00 společně se skupinou pěších poutníků do Velehradu. Právě tam se dnes a zítra konají Dny lidí dobré vůle a Národní pouť, nejvýznamnější cyrilometodějská slavnost v České republice. Jaké jsou první pocity poutníků po 3 dnech putování a 68 kilometrech v nohách? To se dozvíme už za okamžik.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: 3 dny na cestě, 68 km v nohách a cíl je dosažen. Pěší poutníci ze svatého Hostýna dnes odpoledne dorazili do Velehradu, kde právě začíná hlavní program Národní pouti a Dnů lidí dobré vůle. Přímo z Velehradu se hlásí naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Petro, ještě jednou dobré odpoledne.
2: Krásné dobré odpoledne, jak už zaznělo z Velehradu, já se nacházím právě teď před bazilikou místní, kde se aktuálně koná mše pro pěší poutníky. Tedy pro mě, ale abych nerušila tu slavnostní atmosféru, vyběhla jsem na chviličku ven, abych mohla informovat také naše posluchače Českého rozhlasu Zlín o tom, jak pouť probíhala.
1: Petro, řekni nám, když tady člověk po 3 dnech dojde do cíle, co se děje? Převládá radost, únava, anebo spíš ticho?
2: Já jsem se vyptávala poutníků, samozřejmě ještě před vstupem do kostela. Na tvářích lidí byla vidět taková radost, úleva z toho, že i letos cestu úspěšně zvládli. Já určitě zmíním, že ne všichni poutníci byli nováčci. Už našla se spousta lidí, kteří šli pouť po několikáté. Hodně převládá číslo 10, takže opravdu se účastní pravidelně, jsem tam s nějakou pauzou, ale letošní pouť ze svatého Hostýna na Velehrad se konala už po 19. Byla tady dokonce i dáma, 77letá Anna, která se pouti účastní opravdu každoročně, takže příští rok jí čeká jubilejní 20. ročník.
1: A je už na Velehradě znát, že se tam sjíždějí tisíce lidí na Národní pouť a Dny lidí dobré vůle?
2: Je to tak. Zatím je to teda velmi poklidné, pokud to třeba srovnám s minulým ročníkem, kterého jsem se také účastnila. Nicméně lidí přibývá. S každou minutou vidím přicházet nové návštěvníky na pouť. Parkují auta, přijíždí lidé na kolech, autobusem samozřejmě také. Už začínají tak jako rozprchávat po areálu, obhledávat stánky, které jsou tady jak prodejní, tak různých organizací, duchovní, církevní, hraje tady muzika, takže každý si najde trošku toho svého, najde si ten svůj klid, své místečko a očekává taky hlavní večerní program, kdy se dnes uskuteční koncert lidí dobré vůle.
1: To byla regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín Petra Sedláčková, která úspěšně dokončila pěší pouť ze svatého Hostýna do Velehradu. Po 3 dny jsme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín sledovali její cestu i příběhy poutníků, kteří společně ušli 68 kilometrů, aby dorazili na Národní pouť a Dny lidí dobré vůle, připomínající odkaz svatých Cyrila a Metoděje. Petro, děkujeme ti a zdravíme do Velehradu. Naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou, mějte krásné odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
1: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
0: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
1: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
0: Strom lásky mý.
1: Pavel Mašek
0: a Standa Hložek.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Máme 3:45 a posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. I dnes vám nabídneme hudební cukrárnu, kterou pravidelně připravuje kolega Petr Uhřík. Pojďme si ji společně poslechnout.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Bylo to, myslím, na podzim 88. Dívám se na MTV a vidím, Vanessa Paradis má hudební novinku Marilyn and John. A už to není ta malá žába z hitu Jolly Taxi, ale mladá dáma. No tak si říkám, jo, fakt hezká, do toho bych šel. I když ta mezera mezi předními zuby, no ale to se dá spravit. Jenomže zrovna jsem měl něco důležitého, odkládal jsem psaní dopisu a naraz se dozvídám, že mi klofl nějaký, Lenny Kravitz, jo. On ji normálně zbalil a ještě jí začal psát písničky. Taková drzost. Vůbec na mě nebral ohledy, což mu nemůžu zapomenout ani po 38 letech. Hodně si to u mě tehdy rozházel ten Lenny Kravitz. No tak zůstala holka z Francie, Vanessa, klukem z Moravy nepolíbená, a já si říkám, dobře i tak.

0: 8 minut před 16. hodinou posloucháte Český rozhlas Zlín. Ve Velehradě se konají dny lidí dobré vůle a Český rozhlas Zlín je u toho. Dnes večer po 19. hodině vám nabídneme speciální vysílání, ve kterém uslyšíte reportáže a rozhovory z Velehradu a od 20 hodin také přímý přenos benefičního koncertu Lidí dobré vůle. Tak zůstaňte s námi. Já se s vámi loučím, přeji vám krásný sobotní večer a budu se těšit na slyšenou zase zítra po 14. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Velehradě na Uherskohraděšťsku dnes začaly dny lidí dobré vůle. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm je dnes dvoudenní zvonečkový jarmark. Spolek Tábory Aurora zrušil pobyty pro děti z dětských domovů. Teď ale hledá brigádníky na pořádání sbírky. V noci očekáváme v regionu převládající oblačno až zataženo. K ránu pak může také pršet a nejnižší teploty klesnou až na 11 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín je s vámi Matěj Neradilek. Ve Velehradě na Uherskohradišťsku začaly dny lidí dobré vůle, které doprovázejí oslavy výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Každý rok sem přijede kolem 30 tisíc návštěvníků. Letošní ročník je věnovaný zdravotníkům a lidé si proto mohou výjimečně prohlédnout i lebku svatého Lukáše, jejich patrona. Na místě je naše reportérka Michaela Kočendová.
2: Lebka svatého Lukáše je vystavená v Královské kapli Velehradě baziliky a od rána k ní přicházejí desítky návštěvníků. Já jsem teď ale na nádvoří před bazilikou, kde hudebníci ladí poslední tóny před dnešním benefičním koncertem lidí dobré vůle. Ten po 8 hodině večer živě odvysílají všechny moravské regionální stanice Českého rozhlasu. Ještě předtím slavnosti symbolicky zahájí modlitba za vlast. Na ní dorazila také asi 90členná skupina poutníků. Někteří vyšli už v úterý ze svatého kopečku u Olomouce a ušli zhruba 115 kilometrů. Součástí programu je i mezinárodní setkání vozíčkářů a ruční přepisování Bible. Z Velehradu Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Dnes od 19 hodin uslyšíte v našem vysílání speciální reportážní pořad plný živých rozhovorů k přenosu koncertu Večer lidí dobré vůle 2026 ve Velehradě. Ten můžete i prostřednictvím našeho vysílání poslouchat po 20. hodině. V dřevěném městečku v Rožnově pod Radhoštěm je zvonečkový jarmark. Až do neděle na něm představí hrnčíři, keramici nebo dráteníci tradiční řemesla, dodává mluvčí Valašského muzea v přírodě Pavlína Polášková.
3: Mistři svého řemesla předvedou výrobky z keramiky, z drátů, šperky a včely produkty. Návštěvníci mohou přinést také staré nádoby, které jim dráteníci rádi opraví. Děti budou mít příležitost se zapojit do dílníček a vyzkoušet si drátování.
0: Policie prověřuje spolek Tábory Aurora, který na poslední chvíli zrušil odjezd na zaplacené letní tábory pro děti z dětských domovů. Na případ upozornil ve čtvrtek Český rozhlas. Ředitelé dětských domovů za akce zaplatili desítky, někdy i stovky tisíc korun. Český rozhlas nyní zjistil, že prověřovaný spolek od čtvrtka hledá brigádníky pro veřejnou sbírku na podporu dětských táborů pro děti z dětských domovů. Spolek na dotazy nereaguje a ani policie se zatím nechce k věci víc vyjadřovat. Kvůli zrušeným táborům začali lidé dětem přispívat v několika sbírkách. Jednu spustil právě i prověřovaný spolek. Spojené státy slaví 250. výročí nezávislosti. Akce ale komplikuje rekordní vlna veder na východě země. Filadelfie kvůli horku zrušila největší slavnostní průvod v zemi, a to pouť všech států zrušil i Washington. Některá washingtonská předměstí zrušila nebo odložila ohňostroje. Nejistý je taky plánovaný večerní projev amerického prezidenta Donalda Trumpa na prostranství National Mall v centru Washingtonu. K městu se totiž blíží bouře. Vedra mají v zemi trvat celý víkend. Úřady mimo jiné varují před přetížením elektrické sítě.
1: Počasí.
0: V noci na zítřek bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, případně i zataženo. Ve druhé části noci a k ránu se pak budou postupně od severozápadu na větší část území rozšiřovat přehánky nebo občasný déšť. Povane slabý vítr a nejnižší teploty naměříme mezi 14 a 11 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 49 ve Střelné na Vsetínsku se střetla dvě osobní vozidla. A po zprávách víkend s Českým rozhlasem Zlín pokračuje dál.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
5: Tak on to taky zadarmo nedělá.
4: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony. No,
5: tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se nebojím.
4: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
5: No, to je celý on.
4: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Je jich tolik...
5: Že už je neměl kam dát?
4: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
5: No, to je celý on.
4: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
5: To je celý on, jak povídám.
4: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
5: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat.
6: No.
4: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
5: Tak pro čestné uznání to já jsem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
5: Hele, co mu dá takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
4: Ale kšt, potichu bude písnička pohádková.

s písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku, vyleť až nad obláček. Zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí. Kdo se nerad usmívá, ten je starý protivá. Hej,

s písničkou jedu jako ptáček. Hije, hije, osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří prát.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku O bušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje příště. Jsem já ale čtverák, co? Chtěl bys? Ví?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí. Já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A domy už to prvně.
1: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
4: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
5: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
6: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
4: No, líbila se mi. Moc.
5: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
4: To jsem nemohl. Kde pak, to jsem nemohl.
7: Proč pak?
4: Protože jsem se bál, že by se zlobila.
5: A lidi, jak ty se zbál?
4: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
5: No vidí, tak už nikam nemusíš. Sedr se a hajdu zpátky do mlejna.
4: Kveru tě.

0: Já mám teď vážně strach.
1: To by bylo pěkný. Když se naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přemáhat.
2: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
1: Tak na co čekáš? Držte mi palce!
3: Josef Bejvel byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
4: Jak to říkal pan Bejvel, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let a oni mu v Lázních nařídili redukční dietu. On, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co, na to se můžete panem doktorem vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
3: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání režisérů Jana Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pane ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvel.
5: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
6: Kdo vám tohle říkal?
5: Tam, přece jeho šofér.
6: Ministru?
5: Ano.
6: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet, jede se až na Šumavu.
7: Soudruhu řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
8: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano. Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co?
6: No a teď běžte, běžte.
8: Ministři na radě čekají.
6: Ale já... Jak čas práci, soudruhu řediteli.
8: Čas práci.
6: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
8: Slyšíte? Tak jsou duzi lovu zdar a ať jsou aspoň takovýhle. Vy tajnostkáři.
6: Já přesto připomínám.
8: Naschledanou. Naschledanou. Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka.

0: tichý, skromný chlapec.
1: Prosím.
0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
2: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
3: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo. Český

domě, v tom bydleli tři staré pany, kocour, dvě kočky, jeden psík. Potom pan domácí se svojí vás.

jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly vzá.

0: після біду з квіту вирушила.
1: Před хvílí Josef Bejvl jako zpěvák, za okamžik jako herec televizního seriálu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
3: Tak spuste.
4: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapi, jednoho velkého a jednoho malého, do Berouna na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
3: No, no tak to je od vás velice správné.
1: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
4: Já jsem si jeho mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
3: No jo, že? No jo. No co takhle, jak vypadali, myslím, jako oblek?
4: Tak... No tak šoufl oni nebyli.
3: No.
4: Ale elegance nějaká to zase taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co ti myslím.
5: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
4: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že abych neměl péči.
3: No, tak nám je teď hezky popište oba, tedy myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
4: Jo, tak ten malej no. Byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
6: Čum sem? Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, který mu galérka říká... Čum jsem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
3: No dobře, no. A co ten druhej, ten? Jako ten velký, podle vás?
4: Ten velký.
3: No, vypadal. No,
4: tak ten velký byl takovej tlustej.
3: No.
4: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
7: A byli to tyhle?
4: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
7: A co vlasy? Nebyl on takovej...
4: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všiml, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
7: A vlasů měl hodně?
4: No, ani ne. Spíš...
7: Málo?
4: Jo, tak.
7: A teď pozor, co tadyhle?
4: No jo, sakra, počkejte, teď si vzpomínám, na čele on měl jizvu. A jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená. To jsem si všim dobře, to jo.
7: No tak to je jasný. Valínek Václav, vulgo tlustej Venca. Ten nebezpečný lump, pane Rado.
1: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habsperk v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfrédem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Vincorských a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale tři chlapy na cestách. Vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejblovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
8: Štěpák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
9: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
8: Ale to ne, ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvě ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má plánu a než mají všechny okolní farmy.
9: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit, mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
8: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulej týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
9: Ale...
8: No a? Co vám mám povídat? Sedí tam ve dne v noci.
9: Kde?
8: No tady, v našem přijímacím prvním pavilonu.
9: A co tam dělá?
8: To je to. Nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale jinak, co vám mám povídat? Moje stará už i tam začala nosit obědy.
1: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco podvousy povídá...
8: Sakryš, to je špatný.
1: A luští u toho křížovku.
8: Tak nevím, co myslíš, drahouš, mám obětovat dámu, nemám obětovat dámu.
10: Obětuj dámu.
8: Jak myslíš? Ale teď. To byl tak.
11: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
8: Ale teď.
10: Jsem počestná žena.
8: To jo.
10: V sobotu nemohu?
8: Tak to ne.
10: Snad v pondělí odpoledne.
8: A jo, ono by to šlo.
10: Probůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
8: Tak to jo. No jo. No vidíš, jak to jde.
12: Pardon, promiňte laskavě, nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
8: No tak co děláte, člověk?
12: Ano. Porazil to pindíka. Tady vedle táhne, je tady prosím pěkně volné místečko.
10: Ano, že tady máme volné.
12: Děkuji vám.
8: Jo, ale to je po party.
12: Děkuji vám.
8: Uložte figurky.
10: Ano.
8: Tady budete mít místečko, habaděj.
12: Děkuji vám.
8: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
10: Ano.
8: Bude se balit. Pane Vrtní.
13: Prosím.
8: Platím, nebo se ztratím.
13: Jsem tady, prosím. Tak vám 4 pívečka, prosím.
8: Jak to? To bude nějaký omyl, ne? Já jsem měl jedno pivo, žena měla jedno pivo. To jsou dohromady dvě. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
10: Ale to, co si tě napadlo, že tady vůbec v žádném případě se tady chceme vůbec jít.
11: Promiň tě, Laskavě, ale já vůbec budu
10: čem.
14: A ti nekecej. Co mě budete vykládat? Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a... To je tadyhle ten tácek s těma čtyřma pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem
10: to. Ale co by se pláděl, tak celou takovou právo, co by se pláděl, tak celou takovou
14: právo, co by se pláděl, tak celou takovou právo, co by se pláděl, tak celou
10: takovou právo, co by se pláděl, tak celou takovou právo,
14: dejte se to tácek. Teď je to jasný.
8: Prosím, podívejte. Tadyhle. V sobotu nemůžu. Snad až pondělí odpoledne. Buďte oprt. Opatrný. Kolka, ty škrábeš to jednoho. Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A dvě piva. Žádný čtyř. Tohle je můj tácek. To psala moje žena. Ten blbec vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a čtyři piva, jo. Miluju vás a... No, vždyť je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má čtyři piva. Vždyť je to jasné jako paska. On miluje a má čtyři, já jsem blbec a mám dvě. No ne?
14: Teď mě to došlo. Co mě to dělá? A co ty si dovolíte?
11: Promiňte, hodně, ale tohle to je prostě zvládný policie.
14: Zavolejte policajte, tak já mu valím taky těch patracek.
1: Filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou dvě ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
15: Mladá paní mě dneska k vaření pomalu ani nepustí. Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit. Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky. Něco takového jsem ještě neviděla.
16: To jsem dělala skoro sama, že?
15: No, abyste ve byla taková boubelka.
17: Jen mu nadejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci, on to jak...
15: Pane Medrindáče.
17: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kluci tyrknu.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudní den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde. A bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky, vy z mototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna Valota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: Nebyla po mně schránka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Tak fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
2: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
2: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: Karliku, tak už ho mají. Já opakuji. Karliku, tak už ho mají.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda Mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí ochechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Sopa.
3: Rádi bychom koupili trošku vínka, viděl, tak 15 litrů.
2: Moment.
3: Pojď.
2: Ty, kvasnička. Přijeli z Ostravy. Potřebuji trochu na švarbu. A já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
2: Asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
2: Děkuji. Posaďte se.
4: Děkuji. Dej jim okoštovat, já to přichystám.
2: Jo. Tož poslušte si. Prosím.
4: Děkuji.
2: No.
5: Tak, na zdraví.
2: Zdravíčko.
3: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
2: No, není špatné. Je vidět, že tomu rozumíte?
3: Mně to bude stačit.
4: Pro boha, co jim to? Tomáš Fuk, Jožko.
6: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
6: No a to ještě neví, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
3: Tady je to ze záruku.
6: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
2: To teda je.
1: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
7: Slečna Violka Drobná!
5: Dobrý den!
2: Nečí to, co? Tak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
5: Slavný soude! Tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
2: Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
8: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
5: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
2: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klasníkem a drobil si je do kafe.
5: A likér jsem mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
2: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
8: Počkejte, vraťme se k věci.
2: Prosím.
8: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
2: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
5: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
2: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
5: To jsem navěděl.
2: Co chceš dělat, droha?
5: Že tvůj slib stále ještě platí.
2: No, samozřejmě, přece nemluvím blbě.
5: Ach, ty můj.
2: Vy se řekraj ta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já matce se nezázím. Vzduch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
5: Ach, ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
8: Prosím.
5: Viktorek se ke mně vrátí. No, peču mu boh, ty milou.
2: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
5: Ach, ty můj.
2: Ach, ty moje.
5: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
2: To jsou radost.
1: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
9: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
10: Tam na věži novoměstské bydlení je tuže hezké, bydlela tam Baruška, Hlásníková dceruška. Byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

měla svého mládenečka, který ji vklouz do srdéčka, když šla jednou poraní. Od Ignáce z kázání, vždy když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

chodil k panence. Místo 12 troubil 10, mládenec si ani nese, když mu za ty moresy

0: velkém bolu, chtěli skočit z věže dolů, ale ta věž od oka zdála se jim vysoká. Střeli, když vše uvážili, že by si snad ublížili, proto co jim stačil dech, zběhli dolů po schodech. Hlásí, že byl na dech krátký, volal, aby šli hned zpátky, že se dolů nepustí, že jim všecko odpustí. Mládenci dal panu krásnou a s ní i tu troubu hlásnou s milostivou dispensí. Odešel pak na penzi.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem Zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
0: No, ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenují ty zasloužilí umělci.
3: No, to někdo podá návrh. Jako tuhle Makovec, že jo?
0: Sedíte, pak Makovec je ve vládě.
3: Ale, no právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
0: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
3: Co?
0: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
3: Nic. To je čestný titul.
4: Jsem tě.
3: Čestnej.
4: To by se tak někdo drál.
0: Boječo!
4: Čestnej. Prachy
0: jde. Co, jak jste neviděli, že to berou v takový ty, jako rouře? Aha. Proč asi?
5: Roura, to je pouzdro.
0: Utrál.
5: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
0: No, jestli. No. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec sám veřejně rozbalil?
5: Na co?
0: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
6: A když dostanou plechovej pohár, tak ho taky otočí takhle dnem nahoru, aby bylo vidět. No.
0: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorní, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takovej ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
0: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
7: Teda jako do kdy?
0: No do večera.
7: No stejno, to já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle.
4: Tak děti, prosím tě, to bys mě otrávil.
8: Nemám nic hotovýho.
7: No nemám, no.
8: Počkej, co je tohle tady, no? Třeba.
7: No tak to si u mě nechal dělat jeden od dráhy, ale 250 kámu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co? Hm.
8: To je... Že se mu ani nedivím.
7: Cože?
8: No ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
7: Jste dobrý.
8: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obraz.
7: Teda strejdo, já nevím, jaký vy máte představy o malování, ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
8: Já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchovy jezero, že jo?
7: Tak.
8: Pojď sem. Hele, tohle přimaluješ, přimalni tady dvě srnky. Jedna, jak se pase, a druhá, jak se kouká.
7: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva?
8: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
7: No, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
8: Aby nebyly, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku. A ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než tyhle ty tvý trati.
7: A pro koho to je?
8: Pro Bohouše.
7: Je pro Boh.
8: Na tu dnešní oslavu, vidíš?
7: Ale Bohuš přece dostává orchestrion. Ne.
8: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tedy seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat. Také slavným. Z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
9: Jaký loket se bude operovat? Jaký loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
10: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
9: Že to se nesmí stávat, tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu vodoklíry, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
10: Pan primář není přítomen.
9: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
10: To je doktor Strossmayer.
9: Tak toho.
10: Prosím.
11: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí jen to nejlepší.
9: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
11: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.
12: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
13: Za vodou, za horou.
12: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Karolince na Vsetínsko začala přestavba bývalé ubytovny sklářů. Celý víkend mohou lidé přijít do skanzenu Rochus v Uherském Hradišti. Dustin Hoffman na Karlovarském festivalu uvedl svůj film Absolvent. V noci bude v regionu převažující oblačno až zataženo, k ránu pak může také pršet a nejnižší teploty klesnou až na 11 stupňů. Matěj Neradil k mikrofonu a jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín. Karolince na Vsetínsku začali dělníci přestavovat bývalou ubytovnu zaměstnanců skláren. Po konci výroby z ní vznikl bytový dům a teď v něm soukromý investor buduje nových 35 bytů. Stejný majitel navíc od města koupil i sousední areál bývalé kartonáže. Co s oběma pozemky plánuje, popisuje nezávislý radní Karolinky Vlastimil Rapant.
2: V tom záměru podal nejvýhodnější nabídku právě majitel tohoto bytového domu, kdy nám to dává nějakou logiku, že si vlastně spojí tyto dva pozemky v jeden a na místě bývalé kartonáže v budoucích řádově 5 letech vyroste nový bytový dům. Cena té bývalé kartonáže, kterou jsme prodali, je 8,5 milionu, včetně DPH.
0: Skanzen Rochus v Uherském Hradišti dnes a zítra pořádá akci s názvem Řemeslné léto. Otevřeno je po oba dny mezi 10. a 18. hodinou. Návštěvníci uvidí práce košíkářů, krasliček, metlařů, ale i kovářů. Většina těchto řemeslníků nese titul mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje. Celý program mohou lidé najít na webových stránkách muzea. Součástí víkendového programu je taky možnost nahlédnout do usedlostí za doprovodem vodu průvodců, kteří přiblíží návštěvníkům každodenní život našich předků. Prohlídky pak budou pokračovat po celé léto. Americký oscarový herec Dustin Hoffman v Karlových Varech uvedl film Absolvent. Na hollywoodskou hvězdu čekali i dnes u červeného koberce stovky fanoušků.
3: Plný velký sál karlovarského hotelu Thermal přivítal herce Dustina Hoffmana dlouhým potleskem ve stoje. 88letý herec také popsal, jak debutové filmové roli přišel.
4: Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky 2 roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli 2 roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
3: Dustin Hoffman pak opět za dlouhého aplauzu diváků zasedl do červené sedačky, aby se na film Absolvent podíval společně s návštěvníky. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Za prvních 6 měsíců letošního roku řidiči za dálniční známky zaplatili víc než 5 miliard korun. Oproti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby mírně vyšší. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Nejvíce se v prvním půlroce prodávaly 10denní známky, následovaly roční, jak říká mluvčí podniku Jana Jandová.
5: Prodej všech typů dálničních známek se kontinuálně mírně zvyšuje. Letos o více než 2% oproti minulému roku. Souvisí to s rostoucí potřebou Čechů cestovat a cizinců navštěvovat naši zemi.
1: Počasí.
0: V noci na zítřek bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, případně až zataženo. Ve druhé části noci a k ránu se budou postupně od severozápadu na větší část území rozšiřovat přehánky nebo občasný déšť. Povane slabý vítr a nejnižší teploty naměříme mezi 14 až 11 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně v ulici pod Větřákem havaroval cyklista. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobrý den, začíná další díl pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka a dnes se dotkneme tématu, které, vsadím se, řeší úplně každý. O co půjde? Po písničce vám to prozradím. Pohodlně se usaďte, začínáme. Příjemný poslech vám přeje Jožka Kubáník.
1: Na pohovce Jožky Kubáníka.

0: Dnes bych vám rád představil příběh pana Petra. Na první pohled byste řekli, že má všechno. Práci, rodinu, fungující život. Přesto v sobě nosí zvláštní neklid. Ať udělá cokoliv, jako by to nestačilo. Když se mu něco povede, hned si v hlavě řekne, že to mohla být náhoda. Když udělá chybu, dlouho se k ní vrací. Jednou večer si uvědomil, že kdyby se k němu někdo choval tak, jako on se chová sám k sobě, asi by s takovým člověkem nechtěl trávit čas. A tenkrát ho napadla otázka, proč je pro mě tak těžké přijmout sebe takového, jaký jsem? A dá se to vůbec naučit? Pokud náš pořad posloucháte pravidelně, tak víte, že podobné otázky nejsou výjimečné. Každý z nás si v sobě nese nějaký hlas, který nás hodnotí. A právě o tom, jak s tímto hlasem zacházet a jak si k sobě najít cestu, si budu povídat s mojí dnešní návštěvou, terapeutkou Markétou Kořínkovou. Ale ještě předtím si poslechněte kousek rozhovoru s herečkou Lucí Brychtovou, která ví o sebe přijetí své. Narodila se totiž jako Petr Brychta.
1: V podstatě bych mohla říct, že asi největší nepochopení jsem od kolegů zažívala od zástupců jako gay komunity.
0: Prosím tě.
1: Ano, když jsem to třeba někdy měla možnost probírat s jinými jako transgender, jako dívkami, ženami, tak říkali, že mají podobné jako zkušenosti. A když jsme to tak jako se pokusili nějak rozklíčovat, proč to je, proč to tak je, tak jsme se k ničemu nedobrali. Já jsem řekla, a není to třeba holky tím, že když budu mluvit sama za sebe, jako za Luci, dříve za Petra, že Petr jako gay byl takový jako konzistent a ničeho se, vždycky jsem otevřeně o všem mluvila. Ať už v mém minulém životě jako geje, tak jsem se nestyděla o tom mluvit. Nestyděla jsem se za to, kým jsem, za svou sexuální orientaci. A možná jsem právě na ty jako některé kolegy právě působila, jako, že to mohlo nabourat jako nějakou jejich integritu, prostě...
0: Nějakou jistotu, že sami vědí, co jsou.
1: Přesně
0: zač.
1: Tak, přesně tak, to jsem chtěla říct, ano, ano.
0: To byla herečka Lucie Brychtová a po písničce si o sebe přijetí budu povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Někdo je hubený, jiný je hlučný, další je nesmělý a někdo třeba lítostivý. Jak to udělat, aby se všichni přijímali takovými, jaký jsou, a zvládali to se vztyčenou hlavou? Na to se dnes zaměříme, protože s oblíbenou terapeutkou Markétou Kořínkovou probereme sebepřijetí. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny.
0: Markéto, co si máme pod slovem sebepřijetí vlastně představit?
1: V dnešní době je to pojem, který se dá rozčlenit nebo který se dá používat i v rámci různých dalších pojmů, jako je nějaká sebehodnota nebo právě sebepřijetí, které jste vyzmiňoval. A věřím tomu, že těch pojmů, které začínají na to sebe, je opravdu spoustu. Je to to, jakým způsobem vůbec vnímám sám sebe, jak jsem si sama sebou jistá, jakým způsobem vlastně znám nejenom své silné, ale i slabé stránky, jak s tím dokážu v životě pracovat a kam se chci posouvat. Je to nějaká vlastně moje vlastní hodnota, která by v ideálním případě měla odrážet tu skutečnou realitu, ale musím říct, že často, a potkáváme se s tím opravdu velmi často, lidé vnímají sami sebe nějakým způsobem zkresleně, a to ať už do té pozitivní stránky, tak ale velmi často právě i do té negativní.
0: Kterých je víc?
1: Asi záleží, v jaké se pohybujete společnosti, ale musím říct, že v rámci psychoterapie velmi často se potkáváme s lidmi, kteří sami sebe vnímají nějakým způsobem nedostatkově.
0: Kde se to bere?

0: dětství.
1: Všechno je v dětství.
0: Všechno je v dětství. Vlastně velmi často ano. Pokud se bavíme o různých těch patologických jevech, které jsme probírali i v předešlých dílech, tak se jedná opravdu o to, že část vlastně té osobnosti, velká část, se právě formuluje během dětství. A zrovna z hlediska té sebehodnoty, a myslím si, že to je i téma, které se velmi často poslední dobou probírá, například z hlediska vnímání vlastního těla, jakým způsobem moje máma vnímala vlastní tělo, když jsem já byla malá, když jsem já dospívala, jakým způsobem vnímali vlastně rodiče nebo moje okolí i třeba moje tělo, se pak velmi často odráží v té dospělosti. A jsou to taková zaříkávadla, která můžeme opravdu slyšet od těch rodičů, protože věřím tomu, že spoustu posluchačů, ať už mužů či žen, si budou pamatovat takové ty věty, které nás vlastně uvrhly do nějakého v uvozovkách prokletí. Právě třeba, když jsme slyšeli během dětství od mámy, od táty, je nevyrostl ti nějak zadek třeba.
1: Dá se na to nějak reagovat? Když to uslyší dítě od rodičů, je to samozřejmě těžké, aby odporovalo rodičům, pak rodiče řeknou, že je dítě drze, ale dá se na to odpovědět tak, aby si ti rodiče uvědomili, že to není cesta?
0: Myslím, že musí dojít k velkému uvědomění právě těch rodičů, protože jako děti vnímáme vlastně toho rodiče jako někoho, kdo má pravdu. Kdo, když jsou nám 3-4 roky, nebo i o maličko víc, tak vlastně ten rodič je ten, kdo, proč by mi lhal? Proč by mi dával vlastně nějaký úhel pohledu, který není pravdivý? Proč by nějakým způsobem se snažil mě škodit, když vlastně to je úplně ten nejbližší člověk? Takže jako děti velmi často na to nemáme vlastně ani kapacitu nějakým způsobem reagovat. Ani tam nevidíme možná ten důvod, protože vnímáme to, že opravdu ten rodič má tu svatou pravdu. Ale v pozdějším věku určitě je dobré se vlastně postavit sám za sebe a to je pak právě už o tom tématu té sebehodnoty nebo toho sebepřijetí, kdy vlastně si dokážu vytyčit i nějaké své hranice a jednat tedy v rámci toho, že jsem si vědoma sama sebe a dokážu se postavit sama za sebe.
2: A za chvíli budeme s terapeutkou Markétou Kořínkovou v povídání pokračovat.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: pohovce Jožky Kubáníka si dnes o tom, jak přijmout sami sebe, povídám s terapeutkou Markétou Kořínkovou.
1: A jak to udělat, když jsem velký dospělý a někdo mi řekne, teda to ti vyrostl zadek. Jak odpovědět tak, abych se sám za sebe postavil?
2: Tak ve chvíli, kdy jsem s tím naprosto v pořádku, bude se mi reagovat vlastně líp, než když budu mít pocit, že ano, teď mám zrovna období, kdy třeba zajídám nějaké jiné problémy, nebo to může být spojené s čímkoliv, ale ve chvíli, kdy přijímám právě sám sebe, tak ta reakce si myslím, že bude naprosto autentická a můžu vlastně reagovat. Vlastně možná ani nemusím reagovat nijak. Někdy stačí jenom pousmát se a nepotřebuju vlastně ani žádným jiným způsobem dávat najevo, že ne, to není pravda, nebo takhle se mnou nejednej. I to ale je jako správná reakce, protože my často používáme pojem asertivní chování, které vlastně v sobě skrývá to, že já se stavím sám za sebe. A to vyjádření toho nesouhlasu může být jakoukoliv formu. A to je, ať to není pravda, nebo jo, děkuju, myslím si, že mi to moc sluší, že vlastně teďka konečně vypadám zdravěji. Nebo děkuju, já se teď cítím vlastně o mnoho lépe, než předtím, když jsem, nevím, vážila 50 kilo i z postelí.
1: A můžu říct taky, mně se to tak líbí a já to tak chci.
2: Určitě.
1: Jak poznám, že jsem sám se sebou v rovnováze, že sám sebe přijímám?
2: Je dobré to, co jsem zmiňovala na začátku. Často si lidé vlastně myslí to, že to sebepřijetí je na základě toho, že já mám nějaké jako přehnané, možná až egoistické mínění sám o sobě. Ale tak to není. To sebepřijetí a to vlastně, že jsem v pohodě sama se sebou, je právě na základě toho, že já vím, kde jsou nějaké moje limity. Já znám i ty svoje slabé stránky a nestydím se za ně a naopak vlastně je dokážu využít tak, že jsou ku prospěchu v nějakém mém fungování. To znamená, poznám to vlastně tak, že znám natolik dobře sama sebe, že dokážu fungovat i s těmi silnými stránkami, ale i s těmi slabými, tak abych to právě, jak jsem zmiňovala, využila ku prospěchu v rámci svého života.
1: Vy jste to naznačila. Proč mají někteří, nebo my máme někteří, tendenci být na sebe přísnější než na ostatní. To znamená, vlastně se podhodnocujeme.
2: Velmi pravděpodobně je to možná i z toho důvodu, co jsem teďka říkala, protože nikdo není větším odborníkem na náš život než my sami. To, jak se vám jeví třeba váš kolega, kamarád, kamarádka nebo i rodič, klidně to může být velmi blízká osoba, tak pořád vlastně je to nějaký zkreslený úhel pohledu a máme tendenci si lidi, které máme rádi v našem okolí, tak trošku přikrášlovat. Věnujeme jim spoustu hezkých vlastností, ale už zapomínáme na to, že i oni mají nějaké slabiny, že i oni mohou mít dny, kdy nejsou šťastní a spokojení ve svém životě. Ale u nás vlastně tu realitu máme velmi napřímo, protože žijeme sami se sebou.
0: A po písničce se k povídání s terapeutkou Markétou Kořínkovou zase vrátíme.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Terapeutka Markéta Kořínková, to je moje dnešní návštěva, se kterou si povídám o sebepřijetí a o tom, proč je pro nás často těžké být laskavý k sobě samým více než k druhým.
1: Jak se přestat srovnávat s ostatními?
2: To je vlastně velmi těžká otázka. Kdyby na to existoval nějaký dobrý a jednoznačný postup, tak si ho patentuju, protože bych za to získala velmi, velmi vysoký finanční ohodnocení. Upřímně řečeno, jsem vlastně myslím, nebo je to věc, kterou mám oskoušenou, tak to si troufnu i jako doporučit. A věřím tomu, že spoustě lidem, když třeba jdete po ulici nebo prostě jste jako na nějakém místě, kde vidíte i třeba úplně cizí lidi a říkáte si je, tak tahle paní by mohla trošku zhubnout, tahle by mohla, nevím, začít...
1: Přibrat.
2: Třeba. Nebo si třeba říkáte, jo, tak tohle je fakt hezky hubená, to jako bych měla začít dělat něco sama se sebou a tak podobně. Tak zakázat si, fakt vědomně si zakázat tyhle myšlenky. Ty myšlenky se spouští automaticky, protože to je zkrátka něco, co je úplně přirozené. Nám během dne, jednoho dne, během 24 hodin, z čehož část ještě prospíte, tak je vlastně spočítáno, že projede hlavou zhruba 70 tisíc myšlenek. A to jsou úplně automatické věci. Takže zaměřit se opravdu cíleně na to, kde abych si zvědomila to, že to je nějaká myšlenka, jelikož, jak jsem říkala, oni probíhají nebo běhají vlastně automaticky, tak zvědomit si, ano, teď mi tady běží vlastně nějaká něco, co je automatické, ale je zapotřebí teda s tím něco začít dělat. A jestli tu myšlenku chci v sobě nějak živit, tak dobře, já můžu jako přemýšlet nad tím, že začnu hubnout, začnu držet dietu, no ale pojďme si teda k tomu naplánovat už ty patřičné kroky. Ať to vlastně nezůstává jenom u těch myšlenek, protože a ty jsou taky velmi záludné.
1: A co když tu myšlenku nechci mít, jak si můžu zakázat?
2: Když vám třeba přijde myšlenka na to, že bych měla zhubnout, ale nechci jí mít?
1: No, a teď potkám někoho a chci vypadat jako ten někdo, kdo jde zrovna proti mně. Jak si zakázat tu myšlenku toho srovnávání?
2: Je to právě hodně vlastně na tom tématu toho sebepřijetí, protože když se budu pořád srovnávat s ostatními, tak vždycky je něco, co můžu zlepšit. Pokud je něco fakticky, co na sobě vlastně vnímám, že asi bych mohla začít víc sportovat, protože je dobré vlastně věnovat se nějakému zdravějšímu životnímu stylu, přestat pít alkohol třeba a tak podobně, tak ano, tak si k tomu naplánujte ty patřičné kroky. Ale srovnávat se vlastně s lidmi, kteří jsou v našem okolí, o kterých nevím nic, jenom se srovnávám třeba na základě nějakého instagramového příspěvku, kde víme, že ty fotografie jsou velmi často vyretušované, že vlastně ti lidé nevypadají v reálu tak jako na těch fotkách. Tak možná je i ta cesta k tomu přemýšlet vlastně nad tím trošku víc do hloubky. To znamená, dobře, teď tady vidím krásnou ženu, krásného muže, vysportovaného, no ale co je vlastně všechno zatím? Je opravdu spokojený ve svém životě? Budu já spokojená ve chvíli, kdy začnu sportovat 7x týdně a budu mít teda tělo, jako má třeba tady nějaká slečna, která zrovna jde po ulici? Je to to, co mě zaručí, to štěstí?
1: Já myslím, že to, o čem teď mluvíte, je takzvaný vnitřní kritik. Může to být? Vy s tím termínem pracujete, je to tak?
2: Pracujeme s vnitřním kritikem.
1: Co to znamená?
2: Vnitřní kritik je někdo, kdo může mít vlastně obě dvě polohy a to, jak to, že mě může hnát někam dopředu, protože může mít i pozitivní vliv, tak mě ale naopak může i velmi brzdit. Může naopak velmi jako upozorňovat na nějaké limity, které mohu právě vnímat sám u sebe.
0: A teď si dáme písničku a po ní budeme v rozhovoru s terapeutkou Markétou Kořínkovou pokračovat.
3: Na pohovce Jošky Kubáníka.

0: O tom, jak si vybudovat zdravý vztah k sobě samým, si dnes na Pohovce Jožky Kubáníka povídám s terapeutkou Markétou Kořinkovou.
1: Jaká je ideální rovnováha?
2: To je ta rovnováha.
1: A jak jich docílit? Jak toho kritika umlčet? Nebo se s ním domluvit, že dobře, že mě bude hnát dopředu, ale ne tak velkou rychlostí, protože třeba nestíhám?
2: Je to běh na dlouhou trať určitě a právě ta rovnováha je o tom, že nejste ani v jednom, ani ve druhém extrému. Nejste ani v tom, že by vás vyloženě měl jako motivovat 24/7 k nějakým výkonům, ale ani v tom, že nad sebou budu přemýšlet, jako že nejsem vlastně dobrý člověk. Je to hodně o nějakých vnitřních dialozích, sem tam vlastně není vůbec od věci klidně vést nějaký vnitřní dialog sám se sebou, zhodnotit si vůbec to, jestli teďka jsem šťastná, spokojená, jaké další plány mám ve svém životě a tak podobně. A vlastně víc se asi napojit sám na sebe a na to, co v životě chci, protože odráží to vlastně i nějaké moje emoce. Ve chvíli, kdy zůstávám jenom v tom, teď se necítím úplně šťastně a spokojeně, ale vlastně ani nevím proč, no tak to je strašný začarovaný kruh, bludný, ze kterého se budu dostávat velmi, velmi složitě. Takže právě proto je dobré mít nějaké pravidelné vnitřní dialogy se sebou. A nebo, pokud nevím jak na to, tak ať už kamarád, kamarádka, přítel, přítelkyně, a nebo případně terapeut, v tom mohou taky zahrát velkou roli.
1: Kdybych si chtěl sám se sebou povídat, jak na to? Protože někdo může říct, bože můj, to je tak směšné, mám se sebou mluvit, je to celé legrační, je to absurdní. Vy řeknete, že ne. Jak na to? Mám se oslovovat, kdy se sebou mám mluvit, co si mám říkat, jak k sobě přistupovat, protože myslím, že spousta lidí zná toho vnitřního kritika, který vám říká, nám říká, teď bys měla zhubnout, teď bys měla sportovat, nebo já nevím co všechno. A my si říkáme, tak už si přece se sebou povídáme. Ale to je asi něco jiného, než o čem mluvíme.
2: Mm-hmm. Ten dialog, vždycky, když vedete dialog, je vlastně o tom, že jsou v tom dva. To znamená, najednou tam můžete mít dva úhly pohledu. Proto spoustě lidem nemusí fungovat to, že by vlastně mluvili sami se sebou a potřebují k tomu někoho dalšího. Ale když se rozhodnu, že to chci zkusit, tak je těch variant několik. Můžete mluvit klidně sám se sebou nahlas a občas to asi vydáte i na ulici. Lidé se sami se sebou občas baví a ne vždycky to musí být pod vlivem návykových látek.
1: Dneska, když jsem za váma jel, tak jsem tady v Praze z tramvaje viděl pána, který se sebou mluvil. Vzhledem k tomu, že venku asi 25 stupňů, tak měl černé rukavice, byl celý v černém a rychle jsem, té tramvaj jsem utíkal úplně někam jinam, aby nechtěl mluvit i se mnou. Tak to byl asi jiný dialog.
2: Ten asi nevedl dialog se svým vnitřním kritikem. Ale varianta to je, nemusí to být na ulici nebo v tramvaji, může to být večer, že si chci nějakým způsobem zhodnotit den. A vlastně ten dialog nemusí být ani veden slovy. Jsou lidé, kteří si třeba píší deníky nebo si dělají různé poznámky, kde je dobré, když jednak zhodnotí vlastně nějaké své emoce, nějaký svůj aktuální stav. A současně, tak jak se bavíme o té rovnováze vlastně po té emoční stránce, tak k tomu patří i to ratio. To znamená, přidají k tomu vlastně i to, dobře, tak teď se necítím šťastná, spokojená, ale co s tím můžu dělat? Co budou ty kroky, které vlastně podniknu? Tak i tohle vlastně může být forma nějakého vnitřního dialogu, protože nevyhovuje každému mluvit, někdo je psací typ, tak je možné si to i třeba napsat. A nebo jít třeba na nějakou procházku, protože trávit čas sám se sebou je velmi důležité. Klidně jít jednou týdně se projít někam kolem řeky, přehrady, do lesa, pustit si třeba nějaké oblíbené písničky a rozjímat tak jako nad tím a mluvit vnitřně sám se sebou, co je teďka to, co chci a nechci.
1: A asi bych se sebou měl mluvit laskavě. Neměl bych se trestat, neměl bych si nadávat. Asi bych se sebou měl mluvit, jako mluvím s nejlepším přítelem. Je to tak?
2: Určitě. berte v potaz i to, že jak jsme mluvili, kde vlastně vzniká nějaká sebehodnota, a já jsem říkala, že velmi často v dětství, že to tam je zakořeněné. Tak možná, že ti rodiče s námi nemluvili úplně vždycky tak jako hezky, laskavě. A teď nemyslím to, že by to nějakým způsobem jako mysleli úmyslně, ale jako rodič máme zkrátka nějaké své omezené možnosti a ne úplně vždy se třeba v tom dětství podařilo mít právě ten laskavý přístup, tak to zkuste jinak. Zkuste to vůči sobě tak, aby vás to spíš pohladilo, než trestalo.
0: O tom, jak mít dušu v péří, si budeme s terapeutkou Markétou Kořínkovou opět povídat po písničce.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Na pohovce Jožky Kubáníka, ve kterém si dnes o sebe přijetí povídám s terapeutkou Markétou Kořínkovou.
1: Co když si sami uvědomujeme nějakou chybu, kterou jsme v minulosti udělali, a od té chyby se potom odvíjí další věci? Jak to udělat, abychom se k těm chybám vnitřně nevraceli a tím pádem přestali pociťovat důsledek těch chyb?
2: Ten první krok jste vlastně zmínil. To uvědomění je jako obrovský vlastně posun, protože je spoustu lidí, kteří si neuvědomují svoje chyby a buď to je stále opakují, anebo na ně navazují ty další. Takže už jenom to, že si dokážu uvědomit nějakou vlastní chybu, je za mě úplně geniální. A to, že s tím chci vlastně nějak pracovat, tak teď už se na sebe krásně nebolují ty kroky. Vím, že jsem něco udělal v minulosti špatně a chci to dělat jinak. To znamená, mám v tom i nějakou motivaci, mám v tom i nějaký hnací motor. No tak to je vlastně skvělý.
1: To je skvělý. A teď si představte, že jsem udělal chybu, že jsem třeba podvedl partnerku nebo partnera. Ten nebo ta se se mnou rozešla, já jsem bez partnerky, bez partnera, je to jasná chyba, já teď tím trpím, protože bych partnera, partnerku chtěl zpátky, ale chyba už nejde odčinit a pořád se mi to vrací a pořád jsem v tom zaciklený. Jak z toho vystoupit ven, abych se k tomu nevracel, nadechl se a začal s tím nejlepším novou etapu?
2: Vlastně odpustit sám sobě je asi jeden z nejtěžších úkolů, které vůbec mohou být. Opět, není to věc, která se může stát jako nějaký zázrak přes noc. Je to věc, jednak tomu určitě pomůže čas. Ač to zní jako sebevětší kliše, tak vlastně ten čas je nějakým hnacím motorem. A to už jenom z toho hlediska, že mám tam vlastně nějaký odstup, kdy už nejednám v těch prvotních emocích, kdy už se snažím jednat více racionálně a má to úplně jiný náboj, než takové to prvotní. Je, tak teď nemám tady partnera nebo partnerku a co budu dělat, můj život se hroutí. A pak je to vlastně i nějaká zodpovědnost, kterou přijímám za ty činy, protože ve chvíli, kdy jsem schopná vlastně přijmout zodpovědně teda to, že ano, já jsem tady udělala velkou chybu, je to moje chyba, nemůžu z toho obvinovat nikoho jiného, tak se s tím dá také pracovat úplně jinak. Partnera mi to nevrátí, to neříkám, ale nějaké vlastně mé nastavení v tom může být jiné.
1: Může tohle to taky vést k sebepřijetí, že si uvědomuju mnohem víc, kdo jsem, co dělám, že jsem chybující, že nejsem třeba ideál krásy, ale že moje hodnota je v něčem jiném?
2: Hrozně hezky jste to teďka zmínil, protože ano, sebepřijetí není jenom o nějakém ideálu krásy a jenom o tom, jakým způsobem vlastně vypadám navenek, ať jsme to tak trošku zaonačili právě třeba do té postavy a tak podobně, tak sebepřijetí je právě i o tom, jak se cítím uvnitř a jaký jsem vlastně člověk. Takže ať to nějak shrnu určitě, protože vlastně je to nějaký dospělý přístup, je to přístup v tom, že zodpovědně přijímám vlastně nějaké důsledky svého chování a nemám tendenci z toho nějak někam utíkat, protože v tom dokážu vlastně být. Já jsem se nějak zachoval, ale přijímám to, protože jsem to já, protože jsem to udělal já, neudělal to nikdo jiný, nikdo jiný za mě.
1: Ono se říká, že máme v sobě černého a bílého vlka a záleží na nás, kterého z nich živíme. Jak to udělat, abychom živili toho bílého a tím pádem si uvědomovali ty dobré věci a uvědomovali si, že jsme třeba milující partneři, nebo že jsme milující rodiče, nebo že umíme někomu pomoct a nebrali to, vždyť to je přece automatické, ale moje hodnota je v něčem jiném a test toho se mi nedostává.
2: Je to těžké, protože vlastně spoustu lidí staví nějakou svoji sebehodnotu na tom, co právě říkají ostatní. Ale tak se vystavět nedá. Když vám 100 lidí nezávisle na sobě řekne, že vám to dneska sluší, ale vám se ráno v zrcadle, když se na sebe podíváte, bude zdát, že nemáte úplně vlasy, jaké byste si představoval, tak ani těch 100 lidí vlastně ten váš názor v tom úplně nezmění. A nebo možná, ale na chviličku. Určitě ne dlouhodobě. Proto vlastně ta sebehodnota se opravdu tvoří jedině tak, že ji můžu nějakým způsobem vystavět já sama v sobě. A vůbec ne na základě nějakých ostatních lidí a názorů, ať vlastně vzniká částečně v tom dětství, kdy bezhlavně věříme těm nejbližším, tak právě v té dospělosti to otočit je opravdu jenom můj úkol a nikoho jiného. A pak je otázka, jestli potřebuju opravdu živit jenom vlastně toho bílého vlka. Jestli občas nemůžu trošku přiživit i toho černého a držet to vlastně v nějaké rovnováze.
1: Kruh se uzavírá. Na začátku jsme mluvili o tom, jaký vliv na nás mají rodiče, měli rodiče, a teď říkáme, že v dospělosti je to jenom a jenom na nás, co s tím uděláme. Tak já bych našim posluchačům rád popřál, aby našli tu správnou cestu, aby se měli rádi a aby vlastně měli pocit, že všichni jsme moc fajn. Za moudré rady dnes děkuju. Markétě Kořínkové, děkuju, naslyšenou.
2: Děkuju, naschranou.
0: Dnes jsme si na pohovce Jošky Kubáníka povídali o tom, jak důležité je přijmout sami sebe i se svými chybami, nejistotami a nedokonalostmi. A pokud i vy řešíte otázky, na které neznáte odpověď, napište mi. A to na adresu napohovce@rozhlas.cz. Společně se pokusíme najít cestu, díky které budete mít dušu v péří. Přeji vám ji a těším se na setkání zase za týden. Váš Jožka Kubáník.

choť do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Na dnech lidí dobré vůle ve Velehradu bude tento víkend k vidění lebka svatého Lukáše. Ta je součástí svatovického pokladu. Lidé dnes mohou navštívit mongolský sportovní festival v Holešově. Klíšťata budou v následujících dnech aktivnější, upozorňují na to meteorologové. V noci očekáváme převládající oblačno až zataženo, k ránu pak může i pršet a nejníže naměříme 11 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Matěj Neradilek. Návštěvníci Dnů lidí dobré vůle ve Velehradě na Uherskohradišťsku si dnes a zítra budou moct prohlédnout vzácnou relikvii svatého Lukáše. Lebka evangelisty, která je součástí svatovického pokladu v Praze, je vystavena ve Velehradské bazilice. Tam připutovala symbolicky letos, kdy jsou cyrilometodějské slavnosti věnované lékařům, záchranářům, ale i dalším zdravotníkům. Svatý Lukáš je totiž právě jejich patronem. Pokračuje tajemník slavností Josef Kořenek.
4: Lebka bude vystavena na Velehradě v Královské kapli u hrobu Antonína Cyrila Stojana a lidé zde budou mít možnost se u této vzácné relikvie pomodlit nebo ji uctít.
3: Český rozhlas Zlín připravuje ke Dnům lidí dobré vůle dnes od 19 hodin speciální vysílání. Uslyšíte reportáže a rozhovory z Velehradu a od 20 hodin také přímý přenos benefičního koncertu lidí dobré vůle. V zámeckém parku v Holešově se dnes koná mongolský sportovní festival s názvem Nadam. Návštěvníci budou mít možnost vidět ukázky tradičního mongolského zápasu, hudebně taneční vystoupení, ale i ochutnat speciality mongolské kuchyně. O víkendu se po deštích zvyšuje aktivita klíšťat, varují před tím meteorologové. Lidé by proto měli dodržovat preventivní opatření. Měli by třeba používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro limskou boreliózu Kateřina Kibicová.
5: Měli bychom na klíšťata myslet, i když se jdeme projít se psem do parku a zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
3: Do východoněmeckého Erfurtu se sjeli delegáti strany Alternativa pro Německo. Podle policie proti sjezdu ve městě demonstruje nejméně 25 tisíc lidí. Pořadatelé mluví o 50 tisících protestujících. Demonstranti zablokovali několik míst v centru města. Dočasně neprůjezdná byla taky dálnice A71, která vede kolem města. Civilní tajná služba AFD loni označila za pravicově extremistickou. V současnosti jde o největší opoziční stranu v německém spolkovém sněmu. Současné průzkumy připisují až 29% hlasů. Volby by tak...
0: Počasí.
3: V noci na zítřek bude v našem kraji převažovat oblačno, případně až zataženo a nejníže naměříme 14 až 11 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Ve Zlíně v ulici Hornomlínská zasahují hasiči u požáru domu. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín vše. Další v našem vysílání za hodinu. A do té doby je tu blahopřání s písničkou. Hezký poslech.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Příjemný podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Tu faranku a polku Jana Slabáka. Nežeňme se, kamarádi, otextovala Ivana Slabáková. Tak já věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Prokop. Na Slovensku taktéž slaví jmeniny Prokop. Tak ještě jednou vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. No a já ještě připomenu telefon, abychom se mohli slyšet a přát také přes telefon 726 46 5200. Ještě jednou 726 46 5200. Budu se na vás velice těšit. A teď už další písnička. Miroslav Kolstrunk mladší, Zůstaň se mnou, lásko, a Vacenoviáci.

0: Tak přátelé, máme tady prvního volajícího, Martin z... teď jsem to zapomněla, z Milotic.
1: Ano, z Milotic.
0: Z Milotic, tak vítejte, pane Martine.
1: Chtěl bych popřát babičce, 85 rokám.
0: Ano.
1: Anice Řijákovej.
0: Výborně.
1: A všecko nejlepší, hlavně to zdravíčko, ať jí nožky slouží, ať se stará krásně o zahrádku.
0: No, a můžu se něco zeptat? A
1: jak, ano.
0: A peče taky dobré bochty, ne?
1: Ano, peče. No. Jako stará, poctivá babička peče krásné, vynikající buchtičky.
0: A to si teda užíváte určitě.
1: No, oslava bude pozdíž, ale teď si užíváme, jakože takto.
0: No ano, že babička napeče do brůdky třeba. Tak jo, tak výborně. Pane Martine, popřáli jsme, písničku pošleme za malou chvíli, ano?
1: Jo.
0: Dobře.
1: Děkuji.
0: Tak pěkný večer vám přeji, ať se daří.
1: Jo, děkuji, naschle.
0: Naschledanou. No a já tady připojím ještě jedno přání, které tady mám. Prosím, zahrajte paní Jitce Jurčové z Holešova k jejím krásným dnešním 48. narozeninám s přáním božího požehnání, spoustu štěstí, zdraví, úspěchů jí i celé rodině přeje. A všem posluchačům pan Alois Pospíšilík z Tučap. Tak předali jsme a hrajeme slibovanou písničku z Lidečka. Václav Maňas mladší, Vladimír Salčák, z Lidečka a Lidečanka.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Ano, přátelé, a máme tady e-mailovou poštu. Pojďme na ní, podíváme se. Tak, mám tady přání, které je posíláno pro radost, potěšení, zahřátí u srdíčka a je to našim dlouholetým pravidelným posluchačkám našeho pořadu, a to milým sestrám paní Stázince Handlířové z Nových Hvězdlic a paní Zdeně Lisáčkové z Dobročkovic i k nedávným jmeninám. Jinak sestrám Markovým z Kochavce ze Dvora. Jelikož se v neděli blíží tradiční cyrilometodějská pouť na Kochavci v kapličce pod jejich rodným domem, kde i jejich rodiče slavili v kapličce zlatou svatbu roky zpět. A protože vše je už minulostí, 10. rokem, kdy ještě oslavili ve dvoře významné životní jubileum bratra Jaroslava v plné síle a svěžesti, kdy o pouti byl každý u Marků pohoštěn, přivítán s úsměvem od pána domu, včetně pana faráře. Tak dnes na oplátku dcérkám Markovým, jak je nazýval bratr Jaroš, posíláme na oplátku písničku za jejich lidskost, dobrosrdečnost a píseň i pro Olivera, jeho strejdu, Jošku Marka do Nezdenic, prostě pro všechny z 9členné sourozenecké rodiny. Posílá ta, která po létech vzpomíná na zlatou svatbu vašich rodičů a před 10 lety bylo ctí a potěšením osobně popřát chodící encyklopedii o Kochavci panu Jaroslavovi Markovi. S úctou vzpomíná i po letech Věra z Kochavce. Tak to byl takový další e-mail, ale přečetli jsme ho a budeme hrát, přátelé. Dalmácia, Dalmácia, to je bože kraj. Tak tuto lidovou nám zaspívá Joška Černý za doprovodu Brolnu.

dozněla nám Dalmácie. Dalmácie, to je Bože kraj. Lidová Juška Černý dospíval. No a přátelé, máme tady další e-mailovou poštu. Vážená redakce, chtěli bychom nechat zahrát paní Daně Zezulové ze Vnorov k dnešním narozeninám. Vše nejlepší k tvým narozeninám, hodně zdraví, štěstí a lásky ti chceme přát a k tomu velkou pusu dát. To ti přejí Lil Ilíkovi ze Starého Města. Tak předali jsme a hrajeme, přátelé, Horká noc na lůkách. Boršičanka Antonína Koníčka, Václav Babula otextoval a bude to polka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín.
2: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a máme tady e-mailovou poštu, pojďme na ní. Tak je tady první e-mail. Dobrý večer, včera měl narozeniny kamarád a muzikant pan Jiří Dohnal z Hluku. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manželka Petra, děti sourozenci s rodinami, muzikanti dechové hudby Kosenka a muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. Tak to je jedno přání a další. Tak dobrý den, zahrajte nějakou pěknou písničku pro Kláru a Báru a Kubu do Zdounek k našemu grilování. No tak ať se vám to podaří, ať to chutná. Samozřejmě, že rádi zahrajeme. No a už je to tady písnička. Vladimír Pfeffer, Pavlovické zvony a Moravěnka.

0: Vítám ve vysílání paní Valkovičovou z Vřecovic u Kyjova.
1: Dobrý večer všem přeji a chtěla bych popřát panovi Karlovi Velčovskému z Veselí nad Moravou k zítřejším narozeninám. Hlavně zdraví, štěstí a ať se mu stroje nekazí a zvířata ať ho nezlobí. Přeje tchyně z Vřesovic. Děkuji, přeji krásný večer všem a dík za hezkou písničku. Všetky jsou pěkné.
0: Ano, rádi pošleme. Pěkný večer, nashledanou. Tak a teď pojďme, máme tady ještě nějakou e-mailovou poštu. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína. A písničku posílá kamarád Broněk. No a ještě jedno pozdravení tady máme. Chtěl bych pozdravit a písničku poslat kamarádovi a spolužákovi Milanu Adámkovi, jeho mamince Aničce Adámkové ze Strání. A tuto písničku a pozdravení posílá kamarád Broněk s maminkou. Předali jsme a hrajeme další písničku. U Moravy lavečka. Vladimír Ondrůšek, Antonín Pernička a Stříbrňanka.

vážení a milí, máme tady vzpomínku. Posílám vzpomínku na jednu známou osobnost, která si to určitě zaslouží. Právě dnes by se dožila 102. narozeniny by oslavila. Libuše Dumanínská, vlastním jménem Libuše Klobásková, provdaná Vyčichlová, narodila se 4. července 1924 v Brně, Králově Poli. Takže byla krpolačka a zemřela 2. února 2021 v Hodoníně. Své umělecké dílo zvolila dle Domanína zpívat. Na Moravě, rodiště svých rodičů, jako dítě chodila do baletu, ráda recitovala a brzy měla možnost zpívat v rozhlase či v Lánech prezidentu Masarykovi. Ráda vzpomínala na svatební obřad v Bzenci, městě nedaleko Domanína a tamním Husově sboru. Byla při něm oblečena v uhersko-hradišském černožlutém kroji. Dumanínská byla do roku 1955 v Brně operní hvězdou. Stejný status získala v Praze v Národním divadle, kde zpívala v letech 1955 až 1990. Představovala sopranistku lyrického a mladodramatického oboru s tvořivým, kultivovaným hlasem. Byla známá ze svých četných koncertních vystoupení v Brně, Praze, Vídni a mnoha dalších měst i států. Vyznávala tato ušlechtilá životní kréda: žít bez závisti, chápat bolest druhých a pomáhat mladým pěvkyním. Pozdrav posílá milovník všeho pěkného a zajímavého, pan doktor Jan Boleslav Stišnova. Tak to bylo krásné vzpomenutí a my to doplníme písničkou. Bude to lidová, Když jsem šel z Hradišťa, Vojta Račický a cymbálová muzika Zádruha.

0: Dozněla krásná, když jsem šel z Hradišťa, Vojta Račický dospíval. Pojďme přivítat paní Marii z Moravce. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová, zdravím vás a vaši kolegyni nebo kolegu, nevím, kdo tam je. A všechny posluchači tohoto nádherného pořadu. Tuto písničku bychom chtěli poslat do Lanžota, do Němnice, do Miroslavy a do Otnic pro krásný pohodový večer.
0: Ano.
1: A taky ta písnička je také pro vás a vaši kolegyni a děkuji a zase někdy naschledanou.
0: Ano, ano, budeme se těšit. Naschledanou, pěkný večer.
1: Naschledanou, děkuji.
0: Tak a já tady připojím vzpomínku ještě, kterou tady mám. 23. června 1984 odešla na věčnost paní Růžena Kalinová Rozená Maršová. Dožila se 91 let. Největší rána pro ní musela být, že se musela rozloučit s jejím synem Janem Sobolem. Manžel zemřel v roce 1945 a vychovala dva syny, Karla a Jana. Chodívala do roka za mojí prababičkou a dělala moc dobré pusinky. Chodívala na zahradu k sobolům. Vzpomíná Honzík. Tak jsme předali, tak vzpomenuli. Ano, dáme prosím písničku Nevěřili lidé, Zdeněk Baťka a Kumpánovi muzikanti.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Tak vážení a milí, pojďme na další písničku. Už jsme vyčerpali všechny e-maily, vyčerpali jsme telefony. No, nevoláte, nevadí, tak třeba se to ještě teď zabliká. A já bych chtěla ohlásit další písničku. Blahoslav Smišovský, Vladislav Vencálek, Klukovský pochod a bude nám hrát Frajárka.

Tak Kulukovský pochod, Blahoslav Smišovský, Vladislav Vencálek, tak doufám, že vy, co máte rádi pochody, že jste si to užili. No ale budeme užívat si dál, protože máme tu další písničku na Karel Hašler. Když muzika začne hrát, bude nám zpívat Josef Zíma za doprovodu české muziky.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Ano, skončila písnička známá Karla Hašlera, ale máme tady ještě čas, takže budeme hrát další zpívanou písničku, keď rozkvitne bělá růže a moravanka.

Vážení a milí, skončil pořad blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těším opět já a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Zdeňka Gurského Pod hvězdami. Hraje pro vás Gloria. Takže vážení a milí, já vám přeji krásnou noc pod hvězdami, pokud ti nebude pršet, ale rozhodně, co vám přeji, přeji vám krásný večer.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Letní kino ve Valašském Meziříčí připravilo pro diváky několik vylepšení. Akreditaci na nový vzdělávací kurz o záznamech EKG získala od ministerstva zdravotnictví Kroměřížská nemocnice. Lidé by i v letním provozu měli dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi auty, připomínají policisté. Zítra očekáváme v regionu převažující oblačnost deštěm a na teploměru až 24 stupňů. Večerní zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Letní kino ve Valašském Meziříčí připravilo pro diváky hned několik vylepšení. Na promítací kabině nově svítí retro nápis Letní kino a další novinky kino chystá i během celé sezony. Co všechno se mění, popisuje vedoucí kina Ondřej Kaláb.
2: V průběhu léta se budou měnit lavičky postupně, máme nový zvuk. Hlavně, co je nejdůležitější, letos je, řekl bych, významně lepší ta nabídka letních filmů, takže doufám, že se nám lidi vrátí do letního kina.
0: Kroměřížská nemocnice spouští na podzim nový vzdělávací program pro zdravotníky s názvem Snímání a hodnocení EKG záznamu. Akreditaci pro uskutečnění certifikovaného kurzu získala nemocnice od ministerstva zdravotnictví na 5 let, tedy do konce května 2031. Kurzu v rozsahu 40 hodin se budou účastnit všeobecné sestry, porodní asistentky i zdravotní záchranáři. Podrobnosti dodává mluvčí kroměřížské nemocnice Kristýna Pospíšilová.
3: Cílem je rozšířit odborné kompetence zdravotnických pracovníků v oblasti správného snímání, vyhodnocování a interpretace elektrokardiografických záznamů, které jsou důležitou součástí diagnostiky kardiovaskulárních onemocnění.
0: Řidiči často nedodržují bezpečnou vzdálenost mezi auty, varují policisté. Bezpečný odstup je takový, kdy řidič stihne zareagovat na náhlou změnu rychlosti nebo zastavení auta před ním. Lidé by přitom měli vedle svých schopností zohlednit i stav silnice, povětrnostní podmínky nebo třeba viditelnost. Podle mluvčího dopravní policie Jana Straky si mohou řidiči pomoci takzvaným pravidlem 2 vteřin.
4: Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
0: Předseda sněmovny Tomio Okamura navštíví koncem července Čínu. Upozornil na to server Aktuálně.cz. Na návštěvu šéfa vládní SPD pozval předseda čínského parlamentu. Okamuru by měla doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renata Vesecká za motoristy. Součástí delegace budou i podnikatelé. Okamura už dříve řekl, že by chtěl podpořit cestování čínských turistů do Česka. Podle něj před pandemií covidu utráceli v tuzemsku nejvíc peněz na osobu. Příliv turistů z Číny by podle něj přinesl do státní kasy 1 miliardu korun z daně z přidané hodnoty.
1: Počasí.
0: Zítra bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno a na téměř celém území se vyskytnou přehánky. Odpoledne výjimečně taky bouřka. Později budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá. Ze zpráv Českého rozhlasu to bylo vše.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Příjemný večer, jsme moc rádi, že jste s námi i teď, 4 minuty po 19, kdy začíná ve společném vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska výjimečný večer. Než se po 8. připojíme živě ke koncertu z Velehradu, ke každoročnímu večeru lidí dobré vůle, vezmeme vás na místa spojená s naší historií. Projdeme se Velehradskou bazilikou a připomeneme i příběh svatých Cyrila a Metoděje. Redaktorka Českého rozhlasu Petra Sedláčková se letos připojila k velehradským poutníkům ve čtvrtek na svatém Hostýně, co během 3 dnů na cestě dlouhé téměř 70 kilometrů zažila. I to se dozvíte v této hodině. Nejdřív se ale zastavíme u speciálních přímluv zdravotníků při tradiční modlitbě za vlast. Na místě je poslouchá i naše reportérka Michaela Kočendová, se kterou se už za pár minut spojím živě. A pak taky vyspovídám jednoho z moderátorů koncertu a zároveň moderátora České televize Jiřího Václavka. Ať je vám s námi při tomto výjimečném večeru dobře, to přeje za celý tým, který se na dnešním vysílání podílí, Markéta Janíková.

0: 8 minút po 19. dospíval Miroš Birka ve společném vysílání regionálních stanic Morave a Slezska. Ve Velehradě dnes začaly dny lidí dobré vůle, které doprovázejí oslavy výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Každoročně oslavy navštíví kolem 30 tisíc lidí. Letošní ročník je věnovaný zdravotníkům a nese motto srdcem i rukama a neb ve službě životu. Zdravotníci dnes čtou také speciální přímluvy při modlitbě za vlast. Na místě poslouchá i naše reportérka Michaela Kočendová. Míšo, dobrý večer.
1: Pěkné pozdní odpoledne.
0: V jaké fázi je teď na místě modlitba za vlast?
1: Modlitba, která se připravovala ve spolupráci s armádou, před malou chvílí skončila. Účastnili se jí představitelé státu, hasiči, zdravotníci, policisté i tisíce lidí. Herec Igor Bareš při ní připomněl lékaře a zdravotní sestry, kteří za války nebo během komunistického režimu sloužili své vlasti. Do modlitby se zapojili také současní lékaři, medici či zdravotní sestry, kteří na místě četli přímluvy. Právě teď už si návštěvníci můžou pochutnat tak na chlebu republiky, který se po loňském úspěchu na Velehrad vrátil. Jak vzniká, vysvětluje tajemník Dnu lidí dobré vůle Josef Kořenek.
2: Svaz cukrářů a pekařů i v letošním roce upeče speciální chléb republiky, který bude se skládán z mouky a z vody ze všech našich klíčových krajů a ze všech našich klíčových vod.
1: To znamená například z vody z řeky Labe, Moravy nebo Odry.
0: Míšo, prosím, připomeň, co v dnešním programu pak bude následovat.
1: Od 8 hodin večer bude areálem znít benefiční koncert lidí dobré vůle. Tradičně na něm vystoupí cymbálová skupina Hradišťan v čele s hudebníkem Jiřím Pavlicou, který si na pódium pozve například sourozence Hanu a Petra Ulrichovi, herce a hudebníka Vladimíra Javorského, kytaristu a skladatele Štěpána Raka a další. Kam půjde výtěžek z koncertu, říká Josef Kořenek.
2: Stanice Naděje, která plní přání lidem, kteří jsou v určitém zdravotním stavu a ještě by chtěli něco prožít, a druhá část výtěžku půjde nadačnímu fondu Adiuvare, který se stará o děti z vícečetních rodin.
1: Koncert posluchači uslyší 3 minuty.

0: pronese brněnský biskup Pavel Konzbul. Mši bude předcházet tradiční průvod poutníků v krojích z celé České republiky. Po celý víkend si lidé budou moct v královské kapli Velehradské baziliky prohlédnout také lebku svatého Lukáše, která na Velehrad výjimečně připutovala ze svatovíckého pokladu v Praze jako symbol letošního ročníku věnovaného zdravotníkům.
1: Říká reportérka Michaela Kočendová přímo z náměstí Velehradu, kde jsou dnes a zítra dny lidí dobré vůle. Díky za podrobnosti a krásný večer na Velehrad.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas, rádio vašeho kraje.

0: Ve společném vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska dozněla kapela Hradišťan, mimochodem jeden z hudebních hostitelů dnešního koncertu, který budeme poslouchat krátce po 8. No a večerem Lidí dobré vůle ve Velehradě a benefičním koncertem budou už za téměř pár minut provázet moderátoři České televize Marcela Augustová a Jiří Václavek. A právě s Jiřím Václavkem jsme teď v telefonickém spojení. Přeji dobrý večer na Velehrad.
1: Hezký večer z Velehradu.
0: Tak první otázka je na snadě. Určitě ne dnes. Kdy tedy pro vás začíná příprava na moderování koncertu?
1: Tak abych to vzal.

0: postupně to první očekávání z dramaturgie začíná tak měsíc nebo měsíc a půl dopředu, to jsou ale jenom vstupní informace o tématu, večera lidí dobré vůle, o hudební hosta, spíš taková uvedení do kontextu, ten vlastní scénář, potom s Marcelou Augustovou dostaneme týden, maximálně 10 dnů dopředu. No a každý si potom sedneme doma, rozdělíme si repliky, tedy to, kdo co chce říkat, a potom začíná obrušování, doplňování textu, tak, aby jednotlivé vstupy na sebe dobře navazovaly, aby nám šli hlavně dobře do pusy. No a jsem rád, že právě jako moderátoři můžeme zasahovat i do toho samotného textu, což mě hrozně baví. No a na Velehradě se potom sjedeme vždycky večer předem, začínáme schůzkou s režisérem Adamem Reskem a Jiřím Pavlicou z Hradištanu, který má pod palcem hudbu, procházíme text, ještě upravujeme, ladíme a v den koncertu potom dopoledne se s Marcelou každým zvlášť pokoušíme dostat ten text přirozeně do hlavy. Spoledne máme takovou malou pauzu nedaleké Vinici na oběd, no a odpoledne už to fičí. Zvuková zkouška, generální zkouška, no a přenos, který nás čeká za pár minut.
1: To jste nám dal hezky nahlédnout do vaší moderátorské kuchyně. A jak je potom tak těžké přepnout z vážných, často vyhrocených rozhovorů z politiky, které jsou pro vás častým chlebem na akci, která má takto duchovní a kulturní rozměr?
0: Já se přiznám, že pro mě je to především příjemná změna, na kterou se vždycky obrovsky těším a doufám si tvrdit, že se stejně těší i Marcela Augustová, ale teď je to o to víc markantní, že jsem teď měl asi 6 nebo 7 intervií ČT24 za sebou, což je opravdu výsostně politický pořad. No a osobně mám potom možná trošku problém přepnout právě se takové té zpravodajské strohé řeči, strohého zpravodajského stylu do toho přívětivějšího stylu, tak mě držte palce, ať se mi to podaří.
1: Tak to určitě. Konec konců už za chvilku po 8 to budeme moci porovnat. Mým hostem je teď Jiří Václavek, který bude jako moderátor Večerem lidí dobré vůle na Velehradě provázet. Ještě na chvilku budu nahlížet do té vaší kuchyně na přípravy. Posloucháte si, pane Václavku, záznamy z minulých ročníků a přizpůsobujete také přípravy tomu, aby letos bylo třeba moderování jiné?
0: Já nevím, jak to máte vy, ale já se hrozně nerad poslouchám, vlastně nerad se na sebe dívám, takže opravdu velmi nerad to dělám, ale na druhou stranu je to k té přípravě nutné. Ale současně přiznávám, že spíš než na to, abych vyzobával, co už jsme měli a co jsme ještě neměli, co vyzkoušíme, tak dám spíš na intuici a cit a zatím to celkem vychází.
1: No, my to máme v rozhlase podobné jen bez toho dívání. Ale pane Václavku, jak velký prostor je pro improvizaci při moderování takovéto velké akce, navíc v přímém přenosu?
0: Já myslím, že s Marcelou jsme na improvizování celkem zvyklí právě z těch politických debat, ale u moderování formátu Večera lidí dobré vůle na improvizaci moc velký prostor není, protože to má být především důstojné a taky nás dost svazuje čas. Na druhou stranu, pokud se něco nepodaří, někde se stane lidově řečeno bourák, tak potom improvizace pochopitelně nastupuje. Ale není to to prvoplánové, jak bychom postupovali tím večerem.
1: A teď ještě jeden detail, působíte jako sehraná dvojice. Máte s Marcelou Augustovou domluvené nějaké signály během přenosu?
0: Tak především mám s Marcel obrovskou oporu, protože Marcela je obrovská parťačka. Když jsem vedle ní stál na tom pódiu na Velehradu poprvé, tak jsem měl obrovský respekt. Za těch 6 let jsme se sehráli, takže možná bych neřekl, že bychom měli nějaké signály, ale stačí, když se na sebe podíváme, tak trochu vytušíme, co ten druhý má dělat nebo jak pokračovat dál.
1: Říká moderátor České televize Jiří Václavek, zároveň také moderátor Večera lidí dobré vůle. Jiří, na co se z letošního programu nejvíc těšíte?
0: Musím říct, že jednoznačně na Naďu Válovou, zpěvačka s nezměnitelným hlasem, jejíž alba poslouchám dost často, když jezdím z Prahy do svého rodného Brna při cestování autem, a taky na sourozence Ulrichovi. Hlavně Hanu Ulrichovou mám obrovský rád, obrovsky si ji vážím a jsem taky rád a vážím si toho, že se známe a že si tykáme.
1: Říká Jiří Václavek, který bude společně s Marcelou Augustovou už za necelou tři čtvrtě hodinku provázet dnešním slavnostním večerem Lidí dobré vůle ve Velehradě. Přímý přenos koncertu pak uslyšíte v našem vysílání hned po 20. Já vám moc děkuji, že jste se s námi podělil o přípravy. Těšíme se společně s vámi, také držíme pěsti. No a přejeme nádherný večer. Naslyšenou.
0: Já taky děkuju. Hezký večer a držte palce.
1: Držíme.
2: Český rozhlas, rádio vašeho kraje.

0: Karel Gott dospíval ve výjimečném společném vysílání Českého rozhlasu Brno, Zlín, Olomouc a Ostrava. No a my se teď znovu vrátíme na místo, odkud bude už za půl hodinu znít dnešní slavnostní koncert. Historie Velehradské baziliky se začala psát před více než 8 staletími, kdy do údolí říčky Salašky přišlo prvních 12 cisterciáckých mnichů, aby tam vybudovali klášter. Místo navázalo už svým názvem na tradici Veligradu, centra Velkomoravské říše, které se nacházelo na území dnešního Starého Města. Ve Velehradě v bazilice na Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metodie natáčela redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
1: Bazilika na Velehradě je titulovaná Nanebevzetí Panny Marie, ale dnes ji víc chápeme jako zasvěcenou svatým věrozvěstům Cyrilovi a Metoději.
2: S duchovním správcem farnosti Josefem Čunkem stojíme před monumentální bazilikou v jednom z nejvýznamnějších poutních míst ve Velehradě. Vystavěna byla ve 13. století v románském stylu jako chrám pro potřeby přilehlého kláštera.
1: Cisterciáci mniši, kteří stavěli tyto kláštery a tyto chrámy, tak oni je vždycky zasvěcovali paně Marii. No jenomže Velehrad je Velehrad a postupně rostla ta úcta k těmto našim věrozvěstům, tak byla přidána i tato titulatura, tedy bazilika též svatých Cyrila a Metoděje.
2: Vstupujeme do trojlodního barokního chrámu. Hlavní loď obklopují boční lodě s kaplemi.
1: Církev žije v tom společenství a to základní společenství se nazývá Communio Sanctorum, ano, společenství svatých. Takže zde jsou kaple zasvěcené různým světcům. Můžeme si všimnout, že jsou to vždycky ženy a muži na střídačku. Kateřina Barbara, Cyril a Metoděj. První je andělům strážným. Na druhé straně cisterciáci udělali kapli svým vlastním světcům. Ten obraz znázorňuje světce cisterciáků. Nejznámější z nich je svatý Bernard.
2: V interiéru velmi zaujmou tyto vyřezávané lavice. K čemu sloužily dřív?
1: Říká se tomu perla Moravy, těmto lavicím. V každém klášterním kostele najdeme tyto chórové lavice, ve kterých se setkávali ti mniši nejméně čtyřikrát denně. A vždycky byly dva chóry, tedy dvě skupiny. Jedna se modlila jeden verš z Bible a druhá odpovídala tím druhým veršem.
2: Tyto lavice nejsou jedinou věcí, která upomíná na klášterní život na Velehradě.
1: Bazilika samozřejmě, to je titul, který je nový, který dávají papežové význačným chrámům. Ale toto ze začátku byl normální klášterní kostel, takže ho stavili tím mniši, kteří tady zůstávají uchováni v podobě soch. Hnedka tady na těch chorových hlavicích je zakladatel Robert z Molesme, potom je tady nejvýznačnějším svatý Bernard z Clairvaux.
2: Stojíme právě před hlavním oltářem v bazilice na Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Vidíme i sousoší věrozvěstů.
1: Takovým srdcem té baziliky je kaple Panny Marie, Panna Maria Matka Jednoty. Symbolizuje úžasné dílo svatých Cyrila a Metoděje. Přišli z východu na západ, sem, tím pádem vytvořili jakýsi most právě mezi těmito dvěma bloky a tito bratři jsou patroni jednoty.
2: Kde najdeme kapli?
1: Kapli najdeme nalevo od oltáře. Před ní ještě je ale kaple královská. Tam měl být pohřben jeden ze zakladatelů tohoto chrámu, markrabě moravský Vladislav Jindřich, bratr Přemysla Otakara I. Nyní v té královské kapli je ale sarkofág, je tam pohřben arcibiskup Stojan, velmi vyznačný člověk 20. století.
2: Říká duchovní správce farnosti Josef Čunek a prohlídku končíme za hlavním oltářem u místa posledního odpočinku kardinála Tomáše Špidlíka, jednoho z největších propagátorů křesťanské jednoty. Z Velehradu Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: A nalákám i na naše další téma. Pěší pouť ze svatého kopečku u Olomouce přes svatý Hostýn do Velehradu měří 115 kilometrů. Dnes ji poutníci zakončili ve Velehradě na národní pouti a dnech lidí dobré vůle, které každoročně připomínají právě odkaz svatých Cyrila a Metoděje. Redaktorka Českého rozhlasu Petra Sedláčková se připojila k poutníkům ve čtvrtek na svatém Hostýně, co během 3 dnů na své cestě zažila. To se dozvíte hned po písničce.

0: Ve společném vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska se teď téměř 7 minut po půl osmé vypravíme na pěší pouť. Do Velehradu každoročně totiž přijíždějí desítky tisíc lidí, aby se zúčastnili národní pouti a dnu lidí dobré vůle, nejvýznamnější cyrilometodějské slavnosti v České republice. Ale do Velehradu je možné dojít také během pětidenní pěší pouti, a to ze svatého kopečku u Olomouce. Regionální stopařka Českého rozhlasu Petra Sedláčková absolvovala druhou etapu této poutní cesty, konkrétně ze svatého Hostýna do Velehradu. Během 3 dnů a 68 kilometrů zachytila atmosféru pouti, příběhy poutníků i to, proč lidé v dnešní době dobrovolně vyrážejí na několikadenní pěší cestu. Poslechněte si její reportáž.
1: Poutníci kampak! Na Velehradu!
2: Společně s asi 90 poutníků jsem se ve čtvrtek vydala na druhou etapu pěší pouti nazvanou Moravská Kompostela. Celá trasa pouti, která začíná na svatém kopečku u Olomouce a končí na Velehradě, měří přes 115 kilometrů. Název Kompostela odkazuje na slavnou svatojakubskou poutní cestu do španělského města Santiago de Compostela, na které je potřeba ujít minimálně 100 kilometrů pro získání osvědčení poutníka. Jaký je ale rozdíl mezi moravskou a španělskou Kompostelou?
3: Tady ta pouť je skupinová, zástup lidí, to je něco jiného než menší skupinky v tom Španělsku. V té menší skupince se lépe domlouváte, lépe se hledá ubytování a zase té velké skupině je to větší síla, že někdo vás podpoří a poznáváte nové lidi.
2: Říká farář Petr Balát z Budišova u Třebíče, jeden z účastníků poutě. Všichni poutníci se podobáme jedním společným znamením. Na krku neseme dvouramenný cyrilometodějský kříž. Ne každý jej má ale stejně velký, jak mi vysvětluje 77letá poutnice Anna ze Zlína, která se zúčastnila všech 19 ročníků pouti.
4: Když absolvujete zhruba 10 poutí, tak dostanete tento větší kříž.
2: Za 3 dny putování jsem měla možnost poznat spoustu zajímavých lidí i životních příběhů. A samozřejmě také důvod, proč se podobných poutí účastní. Povídala jsem si s Luckou z Olomouce.
5: A když jsem šla asi po druhé, já jsem tady byla se sestřenkou a byli jsme odmítaní staršíma. A jediný pan, který nás tak jako přijal, byl pan, který měl asi 85. Chodil poutě pravidelně, měl zlatý poutnický kříž za 50 poutí a já jsem mu tam slíbila, že těch 50 poutí ujdu, takže ještě 42krát.
2: Dalším účastníkem byl třeba Honza z Mariánského údolí u Olomouce.
6: Je to duchovní, je to turistické, je to o přírodě, je to o společenských aktivitách. Vydám se znovu.
2: V sobotu popolední jsme konečně došli do vytouženého cíle na Velehrad, kde se účastníme národní poutě a dnu lidí dobré vůle.
7: Jsem unavený, šťastný, spokojený.
8: Duchovně to bylo perfektní, ale fyzicky teda náročné.
9: Já jsem fakt nadšená.
2: Z Velehradu Petra Sedláčková, Český rozhlas.
10: Český rozhlas, rádio vašeho kraje.

Zítra je státní svátek, den slovanských vierozvěstů Cyrila a Metoděje. Ve Velehradě se už ode dneška konají velké cyrilometodějské oslavy, které v neděli zakončí národní pouť. Víc o bratrech ze Soluně se dozvíte hned po písničce. Nejprve ale hlas, který bude dnes na koncertu také znít. Zlínský zpěvák Ivo Viktorin tady v nahrávce s kapelou AG Fleck.

0: Hlas Ivo Viktorína, ktorý bude spívať i dnes na koncertu Večer lidí dobré vůle na Velehradě. No a posloucháte stále společné vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska i teď 3 minuty po 7:45. Bratři ze Soluně, Cyril, původním jménem Konstantin a Metoděj, byli byzantským císařem vysláni na Velkou Moravu, aby tam srozumitelným jazykem šířili víru. Kdo byli tito muži a jak naplnili své poslání? Zjišťovala to redaktorka Markéta Macháčková.
1: Ve škole jsme se asi všichni učili, že Konstantin a Metoděj přišli na Velkou Moravu v roce 863 a přinesli nám písmo. Historikové toho ale o nich vědí mnohem víc. V památníku Velké Moravy, Cyrilometodějském centru, jsme s Tomášem Chrástkem. Kdo to byli Konstantin a Metoděj?
2: Pocházeli z byzantského města Soluně, jejich matka se jmenovala Mária a důležité je, že jejich otec Lev byl významným vojenským hodnostářem, což oba dva vlastně předurčovalo nějaké politické kariéře. Metoděj byl z obou sourozenců starší, narodil se někdy před rokem 820, Konstantin byl mladší, narodil se v roce 827. Metoděj nastoupil politickou kariéru, stal se správcem provincie Strymon. Konstantin po smrti svého otce odchází do Byzance a později se stává univerzitním profesorem.
1: Říká archeolog Tomáš Chrástek. Víme, jak vypadali?
2: Jejich podobu si můžeme představit jenom na základě dochovaných fresek. Jednu z nich máme v naší expozici Příběh Konstantina a Metoděje v památníku Velké Moravy v Cyrilometodějském centru a její originál se nachází v bazilice svatého Klimenta v Římě.
1: Proč přišli Konstantin a Metoděj z řecké Soluně k nám na Velkou Moravu?
2: Přicházejí z pověření byzantského císaře na základě žádosti knížete Rostislava. Žádal císaře o vyslání učitelů, kteří by šířili víru v jazyce srozumitelném místnímu lidu. Zájmy byzantského císaře byly samozřejmě trochu jiné, měl tam své politické zájmy a nakonec se ukázalo, že i zájmy Konstantina a Metoděje byly trochu jiné a rozhodli se vlastně celou tu misi na Velkou Moravu pojmout velkoryseji a vytvořit si vlastní zcela inovativní kulturní projekt. Jehož součástí bylo i vlastně vytvoření písma a vlastního jazyka staroslověnštiny.
1: K čemu to písmo používali?
2: Písmo, které oni vlastně přinesli Slovanům, se jmenuje, my mu dnes říkáme glagolice, původně. Oni samozřejmě nepřinesli jenom to písmo, ale to písmo sebou neslo i to, že měli možnost překládat náboženské texty, vytvářet první písemné památky Slovanů, takže považujeme to za počátek slovanského písemnictví.
1: Jak pokračují jejich osudy po misi na Velkou Moravu?
2: Konstantin a Metoděj strávili na Velké Moravě 40 měsíců. Poté se vydávají do Říma, kde je vítá papež Hadrián. Zde potom končí životní osud Konstantina. Díky chatrnému zdraví nemocní a 14. února roku 869 umírá.
1: Své poslední dny strávil v klášteře, kde přijal řeholní jméno Cyril.
2: Metoděj se později vrací zpět na Velkou Moravu, kde působí jako arcibiskup a pokračuje v misi, kterou začal se svým bratrem až do okamžiku jeho smrti v roce 885. A když jsme u jeho smrti, tak se nabízí ještě otázka místa jeho posledního odpočinku. To my známe úplně přesně. Metoděj je pohřbený ve velkém chrámu moravském po levé straně za oltářem svaté Bohorodičky. To, co jenom nevíme, je, o který velký chrám moravský se jedná.
1: Říká o osudech Konstantina a Metoděje Tomáš Chrástek z památníku Velké Moravy Cyrilometodějského centra ze Starého Města. Markéta Macháčková, Český rozhlas.
3: Posloucháte společné vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska při příležitosti Večera lidí dobré vůle na Velehradě.

Další hlasy, které už za pár minut slyšíme živě, to byly Hana a Petr Ulrichovi. Koncert Večer lidí dobré vůle se koná už tradičně u příležitosti oslav zítřejšího státního svátku, dne slovanských věrozvěstů svatého Cyrila a Metoděje. Samotné dny lidí dobré vůle letos na Velehradě probíhají už po 27. a jejich součástí je právě slavnostní benefiční večer, na kterém už za moment vystoupí Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorin Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů a s nimi i řada dalších skvělých hudebních hostů, no a samozřejmě tradiční hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Výtěžek z koncertu i letos poputuje na podporu vzdělávacích a charitativních projektů, které se během večera představí. Užijte si tedy s námi živě večer z našeho nejvýznamnějšího poutního místa, spojeného s cyrilometodějskou tradicí. Začínáme už za několik minut, hned po 8. ve společném výjimečném vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska.

0: Bylo 20 hodin.
1: Český rozhlas, rádio vašeho kraje.
0: Večer lidí dobré vůle je každoroční významnou kulturně společenskou událostí, o které se už několik let společně tradičně setkáváme i na našich regionálních stanicích. Koncert se koná vždy u příležitosti oslav zítřejšího státního svátku neslovanských věrozvěstů svatého Cyrila a Metoděje. A letos to bude už po 27. Součástí dnu lidí dobré vůle je tedy i letos slavnostní benefiční koncert a jeho dnešní výtěžek už tradičně poputuje na podporu vzdělávacích a charitativních projektů, které se během večera představí. Vychutnejte si dnešní koncert a také možnost být u něm v přímém přenosu našich stanic už za několik minut. Krásný nejen hudební zážitek vám přeje Markéta Janíková.

0: Přivítejme moderátory dnešního večera, Marcelu Augustovou a Jiřího Václavka.
1: Dobrý večer, milí přátelé, vítáme vás všechny na Velehradě, kde zvony zdejší baziliky právě oznámily, že začíná večer lidí dobré vůle. Je to ten okamžik, na který se my dva s Marcelou těšíme těch 365 dnů a doufáme, že to máte stejně.
2: Dobrý večer vám všem, děkujeme za vaše přivítání. Vám všem, kteří jste na Velehrad dorazili osobně, velmi si toho vážíme a samozřejmě zdravíme i vás, kteří nás sledujete prostřednictvím České televize anebo Českého rozhlasu Brno, Zlín, Olomouc či Ostrava.
1: Text písně, která zazněla hned v úvodu po velkomoravském chorálu v podání Alice Holubové, Jiřího Pavlici, Hradišťanu, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Slováckého orchestru mladých s Jiřím Pospíchalem, to všechno pod taktovkou Stanislava Vavřínka, napsali dva kněží. Dvě velké osobnosti českého duchovního života druhé poloviny 20. století. Anastas Opasek a Josef Veselý. Jmenuje se Nebe se otvírá a je to píseň o naději, kterou máme nebo aspoň chceme mít my všichni.
2: A naději předávají i ti, kterým především tenhle večer patří. Letošní dny lidí dobré vůle se nesou v duchu hesla srdcem i rukama aneb ve službě životu a jsou poděkováním lékařům a vůbec všem zdravotníkům.
1: Možná bychom, Marcelo, mohli připomenout, že patronem zdravotníků a lékařů je svatý Lukáš, o kterém svatý Pavel v listu Kolosanům mluví jako o milovaném lékaři. Lebka svatého Lukáše je součástí svatovítského pokladu. Do Prahy ji z italské Padovy přivezl v roce 1357 císař Karel IV., ten velký sběratel a ctitel ostatků svatých. My to říkáme hlavně proto, že letos na Velehradě máte jedinečnou možnost lebku svatého Lukáše uctít i vy. Dnes do půlnoci ve zdejší bazilice, zítra potom v průběhu poutní bohoslužby.
2: I letošní výtěžek z tohoto koncertu obohatí konto lidí dobré vůle. Podporovanými projekty jsou nadační fond Adieu Vare a Sanitka Naděje. My vám s Jiřím oba v průběhu večera představíme a nakonec všechny náležitosti k té sbírce už teď vidíte na obrazovce.
1: A teď ale půjdeme k další hudbě. Herec a muzikant Igor Orozovič složil v době pandemie COVID-19 píseň Hippokratova armáda. Touto pomyslnou armádou myslel lékaře a zdravotníky, kteří tehdy bojovali o život všech nakažených koronavirem.
2: No a své síly přitom spojil s kolegou z Národního divadla, s hercem a hudebníkem v jedné osobě. Takže dámy a pánové, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Slovácký orchestr mladých a Vladimír Javorský.

král s černou korunou uchvátil naši zemi a život zamřel v černé věži. Ach, zachraň dceru mou, tak těžko dýchá se mi, krajinou poslové běží. Vstaň, bílí rytíři, a probuď bratry svoje, to není rozkaz, ale prosba.

zbraně nezahálí. Zachrání princeznu, jak přísahali. Navlékneš bílý plášť, vytrhneš bílé ruce, vypiješ další černou kávu. Svůj spánek dětem dáš, a jestli vyjde slunce, nasadíš za mě svou hlavu. A snad toho máš dost, a za svůj strach se stydíš, slyšíš pochybností hlasy. Získáš však váženost a vděčnost všech těch lidí.

Riskuješ život za pětník, za to dík. Děláš to pro mě, ne pro podnik, za to dík. Kéž tvé kroky rytíře strážej, Kosma, Damián, Lukáš, Blažej.

připadá planická armáda. Její žolt nesplatíš zlatem. Bílá a moudrá armáda. Tak takhle vypadá jediná armáda, které žolt nesplatíš zlatem. Bílá a moudrá armáda, vedená Hippokratem. A rytíř s červeným křížem staví se koruně černé, zvládne to lehce, princezně už je blíže, zvítězí srdce věrné a dezinfekce.

0: Hippokratova armáda, Zlínská filharmonie, Slovácký orchestr mladých a Vladimír Javorský. Děkujeme mnohokrát.
1: Dámy a pánové, dovolte, abychom tady na Velehradě přivítali vzácné hosty. Jsme rádi, že na Velehrad zavítali předseda Senátu parlamentu České republiky pan Miloš Vystrčil, vicepremiérka a ministrně financí paní Alena Schillerová a hejtman Zlínského kraje pan Radim Holiš, který je taktéž předsedou Rady asociace krajů.
0: No a náš pozdrav samozřejmě patří taky dalším senátorkám a senátorům, poslankyním a poslancům, kteří jsou tu přítomni, zástupcům vlády i zástupcům krajských a obecních samospráv. Vážíme si toho, že tu s námi jsou představitelé armády, policie a vězeňské služby České republiky, stejně tak celní správy i reprezentanti akademických a vědeckých institucí.
1: Chybět nemohou ani čeští a moravští biskupové v čele s olomouckým arcibiskupem Josefem Nuzíkem, který je taktéž naším hostitelem. Děkujeme za to. A zdravíme samozřejmě taky Stanislava Přibyla, poprvé v roli arcibiskupa pražského a primase českého, navíc v týdnu, kdy od papeže Leva 14. převzal arcibiskupské pálium.
0: Vítáme všechny další osobnosti veřejného a kulturního života. Vítáme dobrovolné hasiče, skauty, členy Orla a samozřejmě už zmiňované lékaře a zdravotníky. No a zapomenout nemůžeme ani na naše handicapované přátele, kteří se tady na Velehradě pravidelně scházejí už 26 let. Vítejte.
1: Ještě jedno přivítání máme, a to přivítání pro krojované páry, které přijeli z celého Česka a taky ze Slovenska. Dámy a pánové, ať už jste sem na Velehrad přijeli odkudkoliv, přejeme pěkný večer.
0: Dodám rychlou navigaci, jak můžete přispět na konto lidí dobré vůle, buď pomocí mobilu, do nějž zadáte

0: dáte zprávu ve tvaru, který vidíte, tedy DMS Velehrad, a potom částku, kterou chcete přispět. 30, 60, 90, 190, 290 nebo 490 korun. A to prosím pošlete na číslo 87 777. Pokud chcete pomáhat dlouhodobě, taktéž pro vás máme řešení. Pak ta zpráva vypadá DMS Trv Velehrad, no a pak už je to všechno stejné. Takže vidíte, že to je naprosto jednoduché, stačí se jenom rozhoupat a ta správná chvíle je právě teď. A nebo můžete klidně, úplně postaru a klasicky přispět na účet, který má číslo 77 77 11 22 22 lomeno 0800.
1: A právě pro tento případ mám taky jednu vychytávku, to když nás sledujete v České televizi, stačí naskenovat QR kód, který vidíte před sebou na obrazovce, to prostřednictvím svého mobilního bankovnictví, a peníze na sbírkový účet poslat takto. Přednastavenou částku můžete samozřejmě libovolně měnit.
0: No a sluší se v tento okamžik poděkovat taky těm, jejichž zásluhou a přičiněním se tady na Velehradě scházíme. Našimi generálními partnery jsou skupina ČES a T-Mobile Czech Republic. Děkujeme.
1: Poděkovali jsme všem. Marcelo, tak si myslím, že nazrál čas na další hudební vystoupení, o které se postará Adéla Orlová, zpěvačku, kterou zcela jistě znáte z kapely Jelen. Adéla už ale odstartovala i vlastní pěveckou dráhu. Už teď patří k zajímavým novým tvářím české hudební scény. Říká, že chce, aby její písně byly pro posluchače pohlazením po duši do neklidné doby.
0: Z písní Hrdina tedy přichází Adéla Orlová.

0: Adéla Orlová, Filharmonie Bohuslava Martinu Zlín, Slovácký orchestr mladých, to všechno pod taktovkou Stanislava Vavřínka.
1: Prvním projektem, který tedy dnes večer můžete podpořit, je nadační fond Adiuvare. To sloveso Adiuvare znamená v latině podporovat, pomáhat. A zmíněný fond to činí ze všech sil, protože za dobu své existence už pomohl desítkám studentů z vícečetných anebo sociálně slabších, hůř situovaných rodin ke středoškolskému nebo vysokoškolskému vzdělání.
0: Máme ale ještě jeden projekt, který dnes večer můžete podpořit, a je to organizace Sanitka Naděje. Ta už 2 roky pomáhá těžce nemocným dětem i dospělým, kteří jsou odkázáni na pomoc ostatních, bez které by nemohli opustit ani svůj domov nebo zdravotnické zařízení. Pomáhá jim plnit jejich přání. No a jak tato přání mohou vypadat? Například setkání s přáteli nebo výlet na oblíbené místo.
1: V českém prostředí je tahle parta lidí výjimečná tím, že některým klientům plní jejich přání i opakovaně. A pobočky má kromě Prahy taky tady na Moravě, v Olomouci a v Bílovicích nad Svitavou.
2: Každá cesta začíná dopisem. Dobrovolníci ho pošlou nebo osobně přivezou.
3: Dobrý den, jak se máte?
2: Ludmila Pechová je po operaci odkázaná na pomoc druhých. Bez sanitky už by se na výlet s manželem nevydala.
4: Dojdu tady k umývadlu, ale musí jít se mnou. Jo, nemám stabilitu.
2: Jejím velkým přáním bylo podívat se ještě jednou na Radhošť. Vrátila se tam skoro po 70 letech.
4: Tak já si to pamatuju. Taková malá, to bylo dřevěný, a i ten vršek. A i počasí nám vyšlo, že...
5: Tak běžte blíž k sobě trošku.
6: Ještě blíž.
2: Za 2 roky splnila Sanitka Naděje přes 80 podobných přání. Mnohá z nich byla ta poslední. I tak ale mají smysl. Pro klienty představují aspoň chvilkový útěk ze stereotypu.
7: To, že jim dáte pocit, že se mají na co těšit a řešíte kvalitu zbytku toho života nebo nějakého času, co zbývá, tak to je v podstatě ten největší lék. Momentálně zvládáme plnit zhruba 2 přání za týden. Ta letní sezóna je trošku nabitější, přes zimu to potom trošičku ustane, ale mění se to v období Vánoc, kdy vlastně vozíme lidi na přání na Vánoce domů.
3: Vzali jsme to, zvládli.
7: Některá přání jsou domluvená například i půl roku dopředu. To jsou většinou klienti, které vozíme opakovaně, a potom jsou to přání, která nepočkají. To jsou většinou poslední přání a tam je to v řádu hodin, někdy dnů.
2: S logem Sanitky Naděje aktuálně jezdí auta 2. Jen jedno je ale skutečně schopné provozu. To druhé přivezl jeden z dobrovolníků z Rakouska, kde před vyřazením sloužilo tamní zdravotnické záchranné službě. Teď ale potřebuje nové vybavení.
8: Nový lehátko, kde by ti pacienti měli větší pohodlí, zároveň i pro naši manipulaci s něma při přáních, která je občas velice náročná v terénech. S čím souvisí i přebudování sanitky, kde bychom potřebovali novou nájezdovou rampu. Dále už se bavíme o nějakých zdravotnických pomůckách, jako je třeba do vybavení zdravotnických batohů, kyslíkovou terapii zajistit.
7: Dvě sanitky jsou málo. A ono v České republice je několik těch projektů a myslím si, že i kdyby jich bylo víc, tak těch klientů je taková řada, že to vlastně ta poptávka velmi převyšuje tu nabídku.
0: Letošní rok, dámy a pánové, je rok svatého Františka. Připomíná 800 let od narození tohoto dodnes inspirativního světce. Krásnou výpovědí o tom, jak svatý František vnímal boží stvoření, s jakou radostí, s jakou vděčností je jeho píseň tvorstva.
1: Tu nám přednesou Jitka Molavcová a Alfred Strejček. No a samozřejmě nemůže chybět ani kytarový virtuos Štěpán Rak, protože s Alfredem Strejčkem se stavili spoustu báječných literárně hudebních projektů, z nichž asi nejznámější je Vivat Comenius. Takže program, následující program v tomto pořadí. Nejprve kytarové fanfáry, potom ona píseň tvorstva v předtočeném videu, a to z důvodů, kterým všichni rozumíme, a potom opět mistrovská kytara a píseň pro Davida.

0: Svatý František z Assisi.
1: Píseň tvorstva.
0: Nejvyšší všemohoucí dobrý pane, tvé jsou chvály, sláva, čest a všechno požehnání jenom tobě patří, nejvyšší ty. Oslovit tě jménem žádný člověk hoden není.
1: Chválen buď můj pane mnou a všemi stvořeními a především panem bratrem Soluncem, jenž přináší den a jímž nás osvěcuješ.
0: Chválen buď můj pane skrze sestru Lunu, skrze hvězdy. Na nebi stvořil si je jasné, jako drahokamy krásné.
1: Chválen buď můj pane skrze bratra oheň, který poskytuješ našim nocem a je krásný, radostný a mohutný a silný.

0: Můj pane, skrze sestru vodu, která je tak užitečná, dobrá, pokorná a čistá.
1: Chválen buď můj pane skrze ty, kdo z tvé lásky odpouštějí a snášejí nemoci a protivenství. Blažení jsou ti, kdo věrně v míru setrvají, neboť ty je budeš korunovat v nebi.
0: Chválen buď můj pane skrze naši sestru Matku Zemi, která dává život a jež vládne nade všemi a jež rodí různé plody, trávu a barevné květy.
1: Chválte mého pána, blahořečte.
0: Děkujte mu
1: a s velikou pokorností sloužete mu.

0: Štěpán Rak, děkujeme pěkně.
1: Dámy a pánové, pojďme připomenout, že i letos poputuje výtěžek Večera lidí dobré vůle na konto lidí dobré vůle. Tak jsme moc rádi, že spolu s námi pomáháte třeba DMS-kami anebo zasíláním peněz přímo na sbírkový účet. Připomenu tu vychytávku QR kód, který vidíte na svých obrazovkách. Pokud nás sledujete prostřednictvím České televize, tak můžete otevřít své mobilní bankovnictví a QR kód naskanovat. Nevede vás přímo na sbírkový účet.
0: Pozemský prach a boží dech. To je projekt Michala Horáčka. V básních, povětšinou koncipovaných jako promluvy anebo dialogy nejrůznějších biblických postav, celkem ve 40 zastaveních přibližuje starý i nový zákon. A to jak pohledem všeobjímajícím, tak zároveň pohledem hluboce osobním a niterným.
1: Tyto básně mají i svoji hudební podobu, a to díky Ivu Viktorinovi a jeho kapele a dalším autorům. A za chviličku uslyšíme dvě z nich. Ta první, Hříšnice, odkazuje na Máří Magdalenu. Ta druhá, Ukázal na mě, potom na Matouše. Apoštola, evangelistu, tehdy, ale stále ještě celníka. Přátelé, přivítejte tady na Velehradě Naďu Válovou, Iva Viktorina a jeho kapelu.

Vzal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost, díky jemu nečekaně našli cíl.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy.

0: Děkujeme.
1: Nadia Bálová, Ivo Viktorin, jeho kapela. Děkujeme.
2: Zajímavý pohled na to, jak dnes vnímáme Den slovanských věrozvěstů, Cyrila a Metoděje, tedy státní svátek, který připadá na zítřek, přinesl loňský průzkum veřejného mínění. Česko je sice vnímáno jako země, řekněme, nábožensky vlažná, ale tenhle průzkum ukázal, že i dnes má pro většinu veřejnosti tento den pořád velký význam.
1: Já se přiznám, Marcelo, že mě to číslo poměrně překvapilo. Dámy a pánové, 70% respondentů odpovědělo, že tento svátek si spojují s křesťanstvím a taky vzdělaností, tedy s tím, co právě sem do českých zemí přinesli Cyril a Metoděj. Nechci, aby to znělo příliš pyšně, ale troufám si tvrdit, že je to taky díky velehradským dnům lidí dobré vůle. A taky díky tomu, že tento večer, tento koncert a zítřejší bohoslužbu rok co rok přinášejí svým divákům a posluchačům česká veřejnoprávní média, Česká televize a Český rozhlas.
2: Velehrad, děkujeme.
1: Děkujeme.
2: Velehrad se hrál mnohokrát důležitou roli v životě církve, národa i konkrétních jednotlivců. A bylo to právě díky těm jeho pevně zapuštěným kořenům a díky skrytým pramenům, ze kterých lze i dnes čerpat energii a naději. Právě sem do Velehradské baziliky se v létě 1939 přijel rozloučit s vlastí Jan Antonín Baťa, když utíkal před nacismem.
1: Později na to vzpomínal takto. Modlil jsem se, nevím, spíše mi zněla hlavou píseň moravských učitelů. Moravěnko, drahá máti, o jak krásná si ty zem, jak tě nemá drahá milovati tomu, komu si domovem. A my jsme moc rádi, dámy a pánové, že dnes večer do domova svých předků zavítal další potomek rodu Baťů, konkrétně vnuk Antonína Tomáše Bati, John Neš s manželkou. Johne, dobrý večer, vítejte na Velehradě.
2: Domovem našeho dalšího hudebního hosta je poutní místo, které sice nemá tak dlouhou tradici jako Velehrad, ale dnes patří k nejnavštěvovanějším na světě a proslulo zjevením Panny Marie. Z Medjugorje v Bosně a Hercegovině přijela muzikantka, zpěvačka, která se dokázala s duchovní hudbou prosadit v televizních soutěžích, jako je Supertalent anebo Voice of Croatia. A dokázala to proto, že se umí dotýkat srdcí. Jmenuje se Daria Ramljak.
1: A zaspívá dvě písně, tu první Bože dělo za doprovodu své sestry Anny Marie, tu druhou Blagoslov potom zaspívají obě sestry za doprovodu orchestru. Dámy a pánové, sestry Ramljakovi.

0: si, Božie biele.
1: Hvala.

0: sestre Ramliak, jak si říkají ve svém rodném jazyce. A pro vás krátké repete, jak pomoci kontu lidí dobré vůle, jednak dárcovskou SMS-kou, jejíž tvar dobře znáte a nakonec ho sami vidíte, anebo příspěvkem na účet číslo 7777 11 22 22 0800, anebo skrze QR kód ve vašem mobilním bankovnictví.
1: Říká se, přátelé, že lékař léčí, ale uzdravuje příroda. Je to známé latinské rčení, ke kterému středověk ještě doplnil, že Bůh přináší spásu. Medicus curat, natura sanat, Deus salvat. Tak či onak, jeden takový přirozený lék máme ve svém těle vždy poblízku. Možná o tom ani nevíme, máme ho ve svém krku. Je to náš hlas, protože vědci zjistili, že zpěv pomáhá snižovat stres, podporuje imunitu a zvedá náladu.
0: No, my vás s Jiřím nebudeme rozhodně o pozitivních účincích zpěvu přesvědčovat, ale upoutáme pozornost k tomuto sboru, protože to jsou lidé, kteří si oblíbili zpěv a přitom sami pomáhají chránit a zachraňovat zdraví a životy jiných. Přivítejme tedy společně sbor lékařů z Čech, Moravy a Slovenska, který si říká Čolek. V následujících minutách ho povede sbormistr Kento Satsuma a předvedou se nám v písni Akási mi krásna, ty rodná zem moja.

0: Váš potlesk patří sboru Čolek, sboru lékařů z Čech, Moravy a taky ze Slovenska.
1: A váš potlesk si samozřejmě a nepochybně zaslouží taky olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Mimochodem za 3 týdny 60 let narozeniny, tak už dopředu všechno nejlepší. Blahopřejem.
2: Děkuju.
0: Pane arcibiskupe, všechno nejlepší. My vám dnes především děkujeme za to, že můžeme být vašimi hosty tady na Velehradě. Vy jste naším hostitelem. Z Velehradu letos odchází ale jedna zásadní výzva. Výzva ke smíření a výzva k porozumění. Tak mě zajímá, jestli k té výzvě připojujete taky praktický návod, jak na to, jak dosáhnout smíření a porozumění.
2: Já jsem během dneška dostal několikrát otázku, co má dělat takový člověk dobré vůle. A já bych na to odpověděl pomocí té velehradské výzvy. A připomenul bych ji, nezapomenujte si všechny ty body, ale třeba si vyberte jeden, anebo se podívejte na stránky Dny lidí dobré vůle Velehrad, nebo církev.cz, nebo na sociální sítě. A jak ta výzva zněla? Měj úctu ke každému člověku, i když smýšlí jinak než ty. Hledej vždy to, co spojuje, ne to, co rozděluje. Naslouchej dříve, než odpovíš. Buď první, kdo nabídne smíření. Přinášej naději, modli se a pracuj pro pokoj. Myslím, že by to byl pěkný dárek, kdybychom si takový jeden bod vzali do našeho všedního života, do naší rodiny a potom by to bylo možná vidět i v celé společnosti. Pokusíme se o to? To je moje otázka.
1: Pane arcibiskupe, děkujeme moc a věříme, že velehradská výzva tedy padne na úrodnou zem.
0: Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, moc děkujeme. Já se přiznám, Marcelo, že mě asi nejvíc oslovil ten 4. bod, buď první, kdo nabídne smíření, možná proto, že to opravdu neumím, ale tak nějak uvnitř cítím, že to je hrozně důležité. S čím odjedeš ty z Velehradu?
1: Já bych si z těch 5 bodů vybrala ten o trpělivém naslouchání druhým, jako takovou obranu před tím, jak často si dnes skáčeme do řeči a přitom máme zabetonované uši. Ale teď, dámy a pánové, přichází důležitý okamžik, abychom se podívali, kolik jsme během dnešního koncertu vybrali na dárcovských SMS-kách. A ta suma převyšuje 700 tisíc, je to 723 tisíc korun. Díky moc.
0: Děkujeme.
1: Ale je důležité říct ještě jedno, že ta skutečná částka je ještě vyšší, protože toto jsou jenom DMSky a řada z vás přispívá buď přes QR kód, anebo prostě příspěvkem na účet.
0: A navíc je to pouze startovní částka, protože DMSkami můžete přispívat až do konce tohoto roku a na sbírkový účet potom neomezeně, kdykoliv, jak budete chtít.
1: Milí Velehrade, máme před sebou poslední písně. Ideál a za svou pravdou stát. Ve mně osobně jejich názvy vyvolávají vzpomínku na největší nebo jednu z největších událostí v české církvi za posledních 30 let. A to nedávné blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli.
0: Tak to pojďme říct jasně. Jejich ideálem byl Kristus, kterému zůstali věrní i v době tvrdého pronásledování církve za totalitního režimu. A to až do konce svého života. Byli příkladem odvahy, věrnosti a služby druhým, zvláště mladým lidem.
1: No a tady na pódiu už jsou Hana a Petr Ulrichovi, k nimž se postupně společně přidají všichni účinkující tohoto dnešního koncertu, který, jak jsme říkali několikrát, byl poděkováním lékařům a všem zdravotníkům.
0: My dva s Marcelou moc děkujeme, že jsme i letos mohli být spolu s vámi tady na Velehradě. Díky.
1: A krásný večer.
3: Krásný večer i od nás. My všichni tady na pódiu a určitě i vy v hledišti máte v sobě kousíček toho, čemu se říká mladistvé ideály. Nebo, že by ideály byly dnes už odložená vetež? tak proč se nám občas zdá, že mezi nemilosrdnými hlasy aut slyšíme něco jako krotký klapot koňských kopyt. To je přece on. Za všechny, co ještě věří v ideály, znova a znova zvedá svůj dřevec.

0: První den už 27. dnů Lidí dobré vůle na Velehradě pomalu vrcholí a ve společném vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska právě skončil živě přenášený slavnostní večer spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů. A na tomto výjimečném poutním místě zůstaneme i v dalších minutách. To, co jsme dnes, jsme díky kořenům, jimiž jsou svatí Cyril a Metoděj, říká katolický kněz z Velehradu Josef Čunek. Víc povíme už za chvíli.
1: Čiže

0: jsme na Moravě a měli bychom vědět, že jsme potomci Velké Moravy. A to, co jsme dnes, tak prostě jsme skutečně z těch kořenů, jimiž je cíle metoděj. No a to je problém dnešní doby, ve které žijeme, tedy respektive celého 20. století, které si myslelo, že kořeny nepotřebujeme. No ale oni naštěstí jsou a někteří lidé ještě o tom vědí a snaží se znova napojovat, roubovat na to, co je skutečné. Takže cíle a metoděj jsou naši skutečně otcové, se říká jednoduše věrozvěstové, hlasatelé evangelia, ale to znamená také, to jsou otcové naší kultury a naší civilizace.
1: Jaká část z jejich života, ta zmapovaná, je z vašeho pohledu taková ta nejzásadnější pro nás? Teď jste to zdůraznil, že se to hodně týká teda nás, Moravanů.
0: No nás, Moravanů, ale my bychom na to měli být hrdí, ale to se týká samozřejmě všech Slovanů, pokud bychom nějaký takový útvar znali, ale to se týká také Prahy, která tenkrát ještě nebyla, ale byla Velká Morava, nebyla tak slavná jako dneska. Přemyslovci, Ludmila, Boživoj byli pokřtěni tady cílem a metodějem a tak dále. Takže to důležité máme o nich zmapované. Kromě toho třeba, jak žili doma, já nevím, kolik měli služebnictva v Soluni a tak dále, to úplně přesně nevíme, jak se vyvíjel jejich dětský a potom dospívající život. Jenom víme, že z nich vyrostli tak kvalitní lidé, kteří tady byli, si představme, oni tady byli pár let a my z toho žijeme již 1100 let.
1: A co je toto? Z čeho my žijeme? Tak žijeme, ano.
0: No z jejich příchodu a z jejich schopnosti. Všichni nejvíce, jakoby, když se řekne, že cíle a metoděj nám přinesli písmo, tak především bychom měli vědět, že to je ta nedostatečná informace, která je jenom napůl pravda. Protože jim nám donesli písmo svaté. Kvůli písmenkám k nám šli? Ne. Důležitá je pravda, důležitý je smysl života a to oni nám přinesli. No, a to je dílo ale Konstantina, kterého známe více jako Cyril. A Metoděj, to byl zase, řekněme, právník, manažer. On nám přinesl první pravidla lidského civilizovaného života.
1: No, mluvíte velmi, velmi nadšeně o těchto dvou svědcích. Patří oni mezi takové ty vaše srdci blízké?
0: No jistě, no tak zvlášť, když jsem tam tedy teď poslán, ale to je takové velice zajímavé s námi a s tou naší kulturou a s našimi kraji a místy, kde se člověk narodil. Když se člověk narodí ve Zlíně, jako my jsme se zde narodili, tak této části je bližší Hostýn. Ale všichni víme, že máme za zády Velehrad. Ano? Mm-hmm. A tak na Hostýn se chodí dost často, ale na Velehrad se chodí, když o něco jde. No, když o něco jde. A tak to šlo v roce 1985 a šlo o to v roce 1990, když tam byl poprvé papež, tedy poprvé tady v Československu vůbec. A šlo o něco v tom roce 863, když oni přišli. Takže Velehrad to je něco velice hlubokého.
1: Proč papež tehdy nejel na Hostýn? Víte to?
0: No tak vím, že protože přijel do Československa a přijel do Prahy a do Bratislavy. Ale jeho vlastní přání bylo být na Velehradě. Protože, víte, to jsou ty skutečnosti, které by se měly psát třikrát denně v novinách a tak dále a učit do nekonečna ve školách, protože to bylo vymazáno. Velehrad, to je to centrum, ze kterého se tato část Evropy stala civilizovaná. Tady přišli cíle a metoděj, donesli nám písmo svaté, kulturu, civilizaci a odtud to šlo do Polska, do Ruska a do Bulharska a do všech částí této části Evropy.

s velehradským knězem Josefem Čunkem o odkazu svatých Cyrila a Metoděje mluvila Andrea Kratinová. Loni se veřejnosti znovu otevřela kaple svatého Jana Nepomuckého ve Velehradě. Památka z roku 1715 byla postavená už 14 let před Nepomuckého svatořečením. I tam vás vezmeme už za pár minut.

0: Stále posloucháte společné vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska a po živě vysílaném koncertu Večer lidí dobré vůle i dál zůstáváme na našem významném poutním místě, spojeném s cyrilometodějskou tradicí. Kaple svatého Jana Nepomuckého ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku byla od roku 1948 nepřístupná. Olomoucké arcibiskupství ale barokní památku zrekonstruovalo a vloni opět otevřelo veřejnosti.
1: Krásné, nádherné. Máme tu skvost.
2: Obdivuje interiér kaple Miloslava Vrzalová, která se přišla podívat s manželem Pavlem.
1: Můj muž je v Velehradě.
3: Já jsem narozený na Velehradě a na důchod jsem přišel sem a už je mě dost roku, ale já vám řeknu, že jsem tady v té kapli nebyl ani jako kluk. A vždycky jsem to viděl jenom, že to bylo škaredé a oprýskané a viděl jsem, jak ty dveře tady chátrají. A teď, když jsem k tomu přišel, tak mě oslovili ty krásně restaurované dveře.
4: Kaple byla nepřístupná od roku 1948.
2: Říká Šárka Brantalová ze stavebního oddělení Olomouckého arcibiskupství.
4: Byla, dá se říct, ve velmi špatném stavebně technickém stavu. I co se týče toho vizuálního stavu a vhodnost pro bohoslužby, prostě to nebylo možné.
5: Co je tedy vlastně takového nejvzácnějšího v té kapli? Dá se to tak vůbec říct?
4: Dá se to říct těžko, ale určitě asi obraz svatý Jan Nepomucký udělí milodary chudým, který namaloval Ignác Ráb.
2: Podle Petra Hudce z Matice Velehradské je kaple významná už jen dobou svého vzniku.
6: Protože byla postavena 14 let před svatořečením svatého Jana Nepomuckého, takže to je vlastně významný doklad svatojánské úcty ještě předtím, než byl oficiálně jmenovaný mezi světce.
2: Celá kaple má hvězdnou symboliku, vysvětluje Petr Hudec.
6: Když bylo nalezeno jeho tělo, tak podle legendy kroužily kolem něj hvězdy, takže kaple má hvězdný šestiboký půdorys a celá klenba je zdobena znameními zvěrokruhu a k tomu jsou tematicky vázány další malby.
5: Co vlastně znázorňují?
6: Je tam vyobrazený, nadneseně řečeno, barokní komiks, příběh Jana Nepomuckého od chvíle, kdy získal své první vzdělání v pomuckém klášteře, jak se stal spovědníkem královny Johany, jak byl mučen kvůli tomu, že nechtěl prozradit spovědní tajemství, až k tomu, že byl teda schozený z mostu do Vltavy.
2: Navštívit kapli bude možné jako součást komentovaných prohlídkových okruhů nebo při zvláštních příležitostech, jako jsou Noc kostelů, Víkend otevřených zahrad nebo Dny lidí dobré vůle. Z Velehradu Michal Sladký, Český rozhlas.

0: I dál posloucháte naše společné vysílání regionálních stanic v předvečer státního svátku. Je čas na příběh osobnosti, která je s moravskými poutními místy úzce spojená. Byl známý svou štědrostí a laskavostí a hlavně proto ho lidé nazývali tatíčkem Stojanem. Antonín Cyril Stojan se narodil 22. května roku 1851 v Beňově na Přerovsku. I když byl vysokým církevním hodnostářem, aktivně se zapojil do politiky a i v parlamentu prosazoval potřeby nejchudších. Položil základy pro vznik České katolické charity a jeho přičiněním znovu ožila dvě poutní místa na Moravě, svatý Hostýn a Velehrad. O olomouckém arcibiskupovi Antonínu Cyrilu Stojanovi natáčela redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Takhle krátce, kdybychom ho měli charakterizovat, tak ho asi charakterizuje dobré srdce, že to byl člověk velice srdečný a někdo, kdo měl, jako, jak se říká, srdce na dlani, proslul tím, že velice se uměl dělit a rozdávat.
2: Říká Petr Hudec, autor knihy Velehradský unionismus. Publikace vyšla ke stému výročí úmrtí olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Stojan se narodil 22. května roku 1851 v Beňově na Přerovsku do chudé domkařské rodiny. Na tom, aby mohl mladý Antonín vystudovat, měl významný podíl jeho strýc Fabián.
1: Protože rodiče by na hrazení jeho studií neměli prostředky, ale samozřejmě to jeho rozhodnutí tak vycházelo z nějaké jeho životní orientace, kterou formoval třeba také místní pan farář a třeba zkušenost poutí na svatý Hostýn anebo také na Velehrad.
2: V roce 1876 byl vysvěcen na kněze. Během let působil v několika farnostech, ale nejdéle se zdržel v jihomoravských Dražovicích, kde kázal celých 20 let. Jeho životním krédem bylo mám, co jsem dal druhým. A také proto ho prostí lidé nazývali tatíčkem Stojanem.
1: Existují stovky příhod o tom, že chudému člověku dal i vlastní boty a nezbylo mu než chodit v domácích papučích. Co mohl, tak rozdál. Farní hospodyně třeba nachystali nějaké pamlsky na nějakou slavnost, tak on pozval děti a děti všechno snědly.
2: Přibližuje Hudec. Aby mohl Stojan ještě víc pomáhat potřebným, vstoupil do politiky. Ve volbách roku 1897 byl zvolen poslancem Hříšské rady.
1: On si velice dobře uvědomoval těžké životní podmínky, zejména dělníků, takže ta jeho politická angažovanost spočívala vlastně v neskutečných intervencích, že z něho pomalu jakoby měli strach ti ostatní poslanci, nebo si ho dobírali, a ten jde zase o něco jako žebrat, aby se zase někomu někde pomohlo. On nezapomněl třeba z Moravy přivést slivovici, takže pánům poslancům tam třeba zavdal slivovice a jak tím laskavým jednáním, tak třeba i tady tímhle lákavým nápojem otevíral srdce vlastně těch mocných, aby dokázal pomoct lidem, kteří k němu opravdu houfně přicházeli a žádali ho o přímluvu.
2: Antonín Cyril Stojan založil arcidiecézní charitu Olomouc a položil tak základy pro pozdější vznik celostátní české katolické charity. Po celý život měl velmi blízko k nejznámějším moravským poutním místům, svatému Hostýnu a Velehradu. Když byl roku 1921 jmenován olomouckým arcibiskupem, zásadním způsobem se podílel na jejich obnově. Ve snaze o opravu a rozvoj obou poutních míst ale překročil rozumnou mez výdajů a přivedl do té doby finančně dobře si stojící arcidiecézi na pokraj úpadku.
1: On se řídil heslem, velice inspirativním pro každého z nás, mám, co jsem dal druhým. A ta štědrost toho jeho rozdávání skutečně nabrala na obrátkách, když se na krátký čas, necelé 3 roky, stal olomouckým arcibiskupem. A ta jeho štědrost skutečně byla tehdy jakoby nad poměry, ale co rozdal, tak to potom neschvátili totalitní režimy, ať už ten nacistický nebo ten komunistický. Takže z tohoto pohledu to byly velice dobře investované prostředky. No a ta druhá věc je, že přece ten jeho mandát biskupský přišel do doby pozemkové reformy, kdy nejenom šlechtě, ale také církvi byly odňaty mnohé majetky, pozemky a tak dál. Takže to schudnutí olomoucké arcidiecéze přece přinesl ten politický vývoj, nejenom ta jeho štědrost.
2: Olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan zemřel 29. září roku 1923. Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.

0: Dnešní výjimečný večer ve společném vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska patří dnům lidí dobré vůle a Velehradu. V závěru se ještě projdeme po dominantách i méně známých památkách tohoto poutního místa. Provede nás Věra Hotařová.
1: Mezi kopci a loukami Zlínského kraje.
2: Dominantou Velehradu je bazilika na nebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Její věže tvoří známé panorama obce a spolu s rozlehlým komplexem klášterních budov nechybí skoro na žádné pohlednici tohoto u nás jednoho z nejvýznamnějších poutních míst. Stejný a úchvatný obraz uvidíte při příjezdu do Velehradu od Starého Města. Když tu krásu pak spatříte zblízka, určitě vás nepřekvapí, že se o ní mluví jako o historickém i architektonickém skvostu. Ovšem hodnotných památek je ve Velehradě celá řada, třeba kostel Cyrilka, kaple svatého Jana Nepomuckého nebo svatého Vendelína, ale i další. V roce 2012 přibyla známému moravskému poutnímu místu nová zajímavá stavba. Spojila se v ní současnost s historií. Je to takzvaná ohradní zeď, nebo taky galerie svědců. Je dlouhá necelých 70 metrů, uzavírá prostor severního nádvoří areálu a zároveň ho odděluje od silnice, proto ohradní zeď. Galerie svědců zase podle toho, že v ní našli nové místo sochy svědců z konce 17. století. Pokud znáte historii Velehradu, tak jsou to přesně ty dvojice svatých, které byly původně ve výklencích na průčelí baziliky. Svatý Benedikt se svatým Bernardem, svatý Jan Křtitel s Janem Evangelistou, svatý Petr a Pavel a taky svatý Cyril s Metodějem. Kostel zdobili až do roku 1900, do okamžiku, než se začala opravovat jeho fasáda. Po skončení prací je nahradili nové plastiky, protože ty původní se prý věřícím už nelíbily. Na silnici, která vedla ke kostelu, postavili ohradní zeď a tam je přemístili. Poutníci je tak měli přímo na očích celých 90 let. Zeď byla zbourána až v roce 1990. Bylo to před návštěvou papeže Jana Pavla II. Podle průzkumu se na setkání s hlavou církve chystali desítky, ne-li stovky tisíc věřících. Kvůli ohradní zdi by se na prostranství před bazilikou nevešly. To byl důvod, proč musela být zbourána. Sochy byly uložené, ale nechráněné v zahradě u kostelíku Cyrilka. Trvalo 22 let, než se pro ně našlo nové místo. Při opravách baziliky a plánování úpravy celého poutního areálu to byla dokonce jedna z podmínek. Zrestaurované přes 3 metry vysoké historické plastiky byly pak instalované v nikách nové ohradní zdi. Hezký den přeje Věra Hotařová.

0: Díky, že jste dnešní výjimečný večer strávili ve společném vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska společně s námi. Vydali jsme se na místo, odkud pocházejí jedny z našich kořenů, díky kterým víme, kým jsme. Příjemné sváteční dny a příjemný poslech i dál. Loučí se Markéta Janíková.
1: Český rozhlas, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Velké obchody v celé České republice zůstanou po oba sváteční dny otevřené. Vedení radnice v Prostějově pokračuje v přípravách výstavby nového plaveckého bazénu a počasí zítra převážně velká oblačnost, k tomu časté přehánky, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Obchody o velikosti přes 200 metrů čtverečních mohou zítra i v pondělí zůstat otevřené, a to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. I tak by si lidé měli před nákupem otevírací dobu vždy ověřit.
2: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Zástupci prostějovské radnice chtějí zhruba do měsíce vypsat výběrové řízení na firmu, která ve městě postaví nový plavecký bazén. Práce by mohly začít v zimě nebo nejpozději v příštím roce. Řekl to Českému rozhlasu náměstek primátora Jiří Rozehnal z hnutí ANO. Město podle něj počítá s investicí více než 700 milionů korun. Každý další měsíc ale tato cena narůstá.
3: Bohužel meziroční růst prací ve stavnictví je 5-13%. Díky výrobné krizi ten růst je daleko větší a my každý měsíc vlastně toho podle což nastalo půl roku zpoždění, tyhle ty záležitosti smutné, které nastaly, na nás to přišlo na nějakých pěkných pár milionů korun, které bohužel musíme zaplatit nabít.
0: Rytířské turnaje a představení uvidí také zítra návštěvníci hradu Valdštejn v Českém ráji. Každou hodinu je čeká vystoupení šermířského a divadelního souboru Nostra Ex. Zájemci si mohou prohlédnout také novou stálou expozici barandovských kostýmů, které se objevily v nové pohádce Princezna stokrát jinak. Upřesní Radim Štícha ze zprávy hradu.
4: Hrad Valdštejn se stal vůbec první památkou, která má kostýmy z této pohádky v zápůjčce. Kostýmy doplňují interiéry klasicistního domu a návštěvníci mohou nahlédnout i do zákulisí filmové tvorby. Výstava potrvá do konce srpna. Sport.
0: Fotbalisté Maroka postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Kanadu porazili 3-0. Od 23 hodin se bude hrát další dnešní osmifinále Francie-Paraguay.
1: Počasí.
0: V noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku místy postupně, na většině území s občasným deštěm, jen na jihozápadě republiky srážky ojediněle. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 11 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky ojediněle bouřky. Večera to hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Zítřejší maxima mezi 19 a 24 stupni. Na jihu Moravy může být až 26. Mírný severozápadní až západní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď na silnici číslo 27 z Plzně do Klatov. Mezi nájezdem z dálnice D5 a sjezdem na Dobřany je po nehodě dvou osobních vozidel stále neprůjezdný levý jízdní pruh. Zpomalte tam. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začínají hvězdné návraty. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
5: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
6: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
5: Proč myslíte?
6: Televize je totiž fotbal.
5: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
6: Teplo, Žár.
5: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
6: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému doušek, vásníkovi čistý list papíru a neukojenému žena.
5: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
6: To jsem viděl v televizi.
5: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl. Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
1: Hvězdné návraty.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
0: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
2: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
0: Šila i na vás doma?
2: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
0: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
2: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní. Jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Není to, nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
0: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
2: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mě pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
0: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
3: Co to je?
4: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
3: On nás zavřel! Otevři, Paganini, nebo to vyrazím.
4: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
3: Hajzl, ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmý.
5: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
4: Ještě minutu, chlapci.
5: Takový morbidní nápady může mít ten vygumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
3: Stejně neumíš hrát na housle, ty srabe.
4: 4, 3, 2, 1.
6: Tak to vidíte, chlapci. Zbavení bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký lidé postavili.
0: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka a folklor u profesora Pecky. Františku, kde ale bylo to první profesionální

0: a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
1: To je pravda. V roce 1965 ho během Majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
2: Večer, Pavel Genzer,
3: Jarda Sukány
2: a Václav Krovka vydal band.
4: Dámy a pánové, František Ringo Čech.
5: Já už mám všechno, to vím, vždyť už snažím se být odpilný.
6: Ahoj.
4: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo? V muzice, v umění.
6: No, když jsem maturoval s Hermanovou. Skoro.
4: Kdo tě objevil? Vím asi sám, jasně.
6: Geniové se objevují sami, prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaný, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty jsi tady proto, abys je potěšil, aby si přines radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
4: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
6: No víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
4: Nevím. Si.
6: Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
4: Textů?
6: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu? 1300×4.
4: Co jde?
6: Dobrý počet.
4: No dobře, no když vezmeme ty tvoje nejslavnější texty, že jo? Nebo pro nás, jo?
7: Že jsi dělal různý texty, že jo? Že jsi dělal pro Gota.
4: Nápoj lásky číslo 10.
6: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
7: No, pojedeme dál, jo? Máš třeba víc drážistů?
6: No, asi ne. Na co?
4: Ne, vypadá to jako, jestli změnil jako image, řekl jsi jako dlouhý vrasy za růz, jo?
6: Ne, to je...
4: Je živej ten vizážista?
6: Vizážista. Vizážista je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén.
1: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
0: První skupina byla právě, byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byl moje začátky, no.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Si jizvu čas od času rozbolí, když ti zavolám na výzvu, bolest možná bolí. Halo, tady ten malej tlustej, co ti plakal u nohou. 1, 2, 3 slůvka.

0: František Ringočech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympik právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže jsem, a to se mi líbilo, rock and roll byl živá muzika, takže jsem ji začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedený kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles, to je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night. A tak jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten

0: Já jsem myslel, že se mi to zdá. Já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky. Jo. Právě jeden z nich je teda to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slávie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to s taky svatbou a tak dále.
1: Máš nějaký zvíře na baráku?
2: No, měl jsem, ale já mám alarm a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře. Protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
1: Mikeš Botáš
2: asi. Říkal Mikeši, musíš z baráku.
3: Co jsi s ním udělal s Mikeši?
2: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
4: To byla krátká ukázka z pořadu Mistr GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
0: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí, i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí, ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě, tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
4: Dobrá, tak odteď je tedy František Ringo Čech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu horoskopy činy Karla Šípa.
5: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic... se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl by ses k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš té technice nebo...
6: Ale to je nějak... Peter Bruegel.
5: Cože to je?
6: To je Bruegel.
5: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takovej, nevyzná se v tom člověk.
6: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
5: Ano, ale to snad není špatně,
6: Franta. To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovány ta přísloví.
5: Ano.
6: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš. Kdo jinému jámu kopá, je to tak. Ano, a pak je tady ten...
5: Chromý vede slepého,
6: holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
5: Ne, no,
6: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
5: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla.
7: A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku?
5: Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to... To je dokonalá kopie, Karle.
7: Ano. A levnější než ten Bruegel.
5: A barevnější.
7: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
5: 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí kysničkovány. Já taky ne.
7: Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
6: No.
7: Tebe pochválil, tak... vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
6: Řekni upřímně,
5: to je nádhera.
7: Toho neumíš.
5: To
3: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
5: Ano.
6: No prosím.
3: Karle, ty nejseš jenom Goldene Stimme Ausprag. Ty seš Goldene Štětec Ausprag.
4: Majitelům obrazů Františka Ringo Čecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringo Čech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
8: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
4: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.

0: teď už budeme pokračovat další písní Františka Ringo Čecha.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl sem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídil Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když mám sem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám, nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval. Česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on. A prostě takže přidal mi doména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý. Ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl v Černým divadle, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem zpět i s češtinou, jo, já si neumím. No, ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se, Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No tak, ale chybu jsem udělal, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinam, tak jsme celý ten soubor bydleli pohromadě, takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky, takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po 3 letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise záporu Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam 5, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kluci, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice. Takže
4: no to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš
4: jsme,
3: nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, že ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlost, Luďka Nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím Ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech, tak všichni věděli, co je to R. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milý. Byl to můj kamarád. On miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši a který si nejvíc vážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyřlístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlejch záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, o, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. Já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, odtamtať centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna, říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se nedá chytat.
2: Mimochodem, poté, co se František Ringo Čech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku?
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts. Napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
3: No, tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením, většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě. Já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký malér se Schlingrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije a oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, pojď mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale tohle to byly jen ojedinělý pokusy. Já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Mynaříka jsem nikdy nevkročil.
2: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
3: Ne, já naopak, já jsem kradl.
2: Komu?
3: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlingrem, čmajznul jsem mu Schlingra a myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková liga, že bychom se na sebe nezlobili.
2: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
3: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít ze Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakého Schlingera, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak se nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlingrem padli do oka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
2: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringo Čech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
4: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takový, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
5: No.
4: Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáším.
5: On tomu rozumí. Jo, počítač myslíš, ne Novotný.
4: Ne Novotný může, ale ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
5: On neví, nebo, co je dum-dum.
4: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
6: Ano.
4: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
6: Tak na té klávesnici.
4: Ano, ano. Ať vidí.
6: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
4: To je obžaloba, to je zpět.
6: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
4: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
6: Ano.
4: A já ho teda musím psát na něm.
6: Na počítači.
4: Na počítači, no a...
6: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
4: No,
6: ani,
4: jako... no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Vždyť já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. Všechno. Pořád mě obtěžuje, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4. A já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
0: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjezd za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
3: Tak volně nezapomeňte, že komik... jaksi není moc, není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma tak jako ušklívají. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistický, mladýho socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
4: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
0: Čeká nás tedy poslední ukázka a ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
4: A už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
7: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
4: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
7: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctěrady, dej mi hubičku.
4: Fuj! Hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... mohla bys mít miminko.
7: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
4: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovi se spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
7: No když tě chytíš, tak co?
4: Ale já tě stejně nedohoním.
7: No tak ctěrade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
4: Když tě chytím, nemůžu říct, to je hrozně zprostý.
7: Tak ctěrade, já se teda otočím,
4: tak
7: jo?
4: Tak se otoč.
7: Tak.
4: Ale je to síla, Šárko.
7: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
4: Když tě chytím, taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
7: Víš co, do toho háje si tě sám.
4: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
7: Nikam. Budu dnes sama doma. Naši jeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
4: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma? Když jsou na řípě?
7: Na řípu jako na hradu.
4: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
7: Myslíš Germáni?
4: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vezmeme s sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
7: Moudrosti toho domýšlivého starého papriky? Nerozumím mu ani slovo, říká samý blbost.
4: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
7: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, z vochlasty jednoho.
0: František Ringo Čech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
3: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
0: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
3: Děkuju a hodně

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. S vámi je Český rozhlas Honza Macoun a na dálku z Prahy od mixážního pultu taky Petr Kubala. Tak jemu mávám a mrkám a vám taky přeji dobrý večer, pěknou noc, klid, pohodu, úsměv a hlavně konečně klid bez těch vašich obsesí, bez těch vašich úchylek.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Sobotní noční linka na téma moje úchylky. Mimochodem, aby to bylo kompletní, Borku, jsem rád, že posloucháš. No ne, je třeba vědět o tom, že i moderátoři ostatní tohoto pořadu poslouchají, vnímají a čekají na nějakou tu výzvu. Tak prosím pěkně, pojďme si
2: předat pomyslné žezlo. Protože tu příští noční linku pro vás bude moderovat Honza Macoun už za 22 hodin a 5 minut a jejím tématem bude, cituju, moje úchylka. Poslechnu si aspoň začátek.
1: No tak budu rád, budu moc rád. A jestli, Borku, posloucháš, zajímala by mě i ta tvoje úchylka. Nejenom od posluchačů. K tomu budeme říkat jakkoliv, o tomto dnes v následujících 2 hodinách vysílání bude. Ještě jednou zdraví Honza Macoun a posílám na úvod Ivonu Přenosilovou.

0: Máte nějaký divný zvyk? Rovnáte věci podle barev? Kontrolujete zamčené dveře? Vadí vám špatně zavřená skříň? Sbíráte podivné věci nebo mluvíte sami se sebou? Můžete taky čichat ke knihám? Milujete vůni benzínu? Máte vlastní hrnek? Hlídáte si své místo u stolu? No nedej bože, kdyby si tam sedl náhodou někdo jiný, to by byl velký malér. Možná ne, tak jako veřejně, ale v té vaší duši musí být hrozný hokej. Já se vás ptám, jakou máte úchylku a ven s tím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linku otevírá Iveta. Zdravím vás, pěkný večer.
2: Dobrý večer, krásnou noc. Zdravím všechny posluchače, co mám ráda, co slyším. Tak, Honzičku Macoune, já vám něco povím. Já mám takovou uchylku, já miluju boty.
0: Boty, a má to nějakou boty. Konkrétní věc, jako boty z kůže, nebo boty z falešné kůže?
2: Nádherný boty, já nevím, třeba od batí, jo, ale byla jsem v Řecku a byla jsem mladá kočka, a koupila jsem si nádherný lodičky s vysokým podpatkem, takový růžový sametová kůže. Jo, to byly boty nádherný. Byly drahý. No. A já jsem si je přivezla z té dovolené z toho Řecka. A já miluji krásné boty, ale teď už nenosím ty vysoké podpatky. Jo, to bejvávalo. Bejvávalo, jo, když jsem byla mladá kočka. Já jsem nosila mini sukně, měla jsem krásné nohy a nosila jsem nádherné lodičky, třeba otevřený, zavřený, uzavřený, kožený, na vysokým podpatku. No kočka, jak bič.
0: Jo? Jinými teď slovy se dá říct, že máte fetiš na boty.
2: Na boty, no. A ještě miluju krásné kabelky. Krásný kabelky, to je taky moje uchylka. Jo, nádherný kabelky. A
0: no, tak to máme jako do úvodu docela dost co říct. V tom případě píšu si u vás. Iveta, boty a kabelky.
2: Ivetka,
0: ještě
2: boty,
0: se tam dá
2: kabelky,
0: něco dopočítat.
2: No, a potom ještě mám jednu uchylku. Krásný chlapi.
0: No tak děkuju pěkně, vidím, že jsme ve spojení hned takhle chlapa. Na úvod. Beru si to trochu osobně.
2: Když vidím krásného chlapa, musím mít malý zadeček, jo. Já jsem sportovala, já jsem byla taky krásná kočka. On musí mít krásné nohy a krásný zadeček.
0: Tak to asi mluvíte tady o mém kolegovi Petru Kubalovi, protože tady v tom závěru už jste si to trochu pokazila. V tom případě si myslím, že by to bylo dobré, kdyby jsme to uzavřeli taky písničkou, která je připravena od Karla Gotta, Marcely Holanové. Čau, lásko. Jo. Iveto, dobrou noc a děkuju.
2: To je dobrý. Zdravím všechny posluchači, já je miluju, já je poslouchám. Tak, Honzičku Macovne, dobrou noc.

0: Dneska se ptáme na malé lidské úchylky, ne na nic temného nebo nebezpečného, ale na takové státní zvyky, domácí rituály, takové drobné posedlosti a věci, které ostatní třeba nechápou. Někdo musí mít doma všechno přesně srovnané, jiný si schovává účtenky, krabice, staré časopisy nebo igelitky, někdo nesnese drobky na lince, jiný... No, moment, ty drobky na lince, já nesnáším úplně kolečka od nápojů, od těch sklenic. No tak to by mě nedořezalo. Teda spíš to by mě dořezalo, jakmile si toho všimnu, tak to umírám, moje duše přestává fungovat a nemůžu se soustředit. Ale někdo nesnese i jiné maličkosti, třeba někomu se takové ty věci zdají až kravinoidní, takové zbytečné, ale pro toho druhého můžou být součástí jeho vlastního světa dost podstatné a může mu to zničit v ten daný okamžik třeba náladu anebo soustředění, protože jakmile vidí, že něco není podle jeho správnosti, tak to může být docela pěkný faul. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Ještě jednou připomínám noční linka dnes při sobotě. Ano, sobotě 4. července 2026 na téma Moje úchylka. Před chviličkou jste taky slyšeli, před písničkou, předchozím vstupu taky štěknutí, ano, tím se ozvala taky Bára, protože tu jsem nevzpomenul do vysílání, byl to mimochodem první historický okamžik, kdy byla slyšet do vysílání s tímto zvukem, protože jinak je hodná, spinká pod stolem, ale tentokrát si chrání svého pánička, který na dálku do Prahy zdraví a do České republiky. Tak pojďme k telefonu, kdo nám volá, dobrý večer. Já vás poslouchám.
1: No, tak jestli to jsem já.
0: No to jste vy, úplně celá vy, ale nevím která, protože vás je
1: tak
0: moc. Je,
1: to jsem já s delší odvukou, protože jsem měla telefon zase kolaps s telefonem.
0: Nevadí, tak já mám Jarmila možná kolaps připojení, jenom prosím představte se nám, ať víme všichni, kdo jste.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Zdravím.
1: A stišuju rádio hnedka.
0: Ano, prosím pěkně, nejenom pro vás, ale i pro ty, kteří jenom tak pasivně poslouchají a třeba se dneska přemůžou a zavolají rádio vypnout. Jarmilo, ven s tím, co máte za úchylku? Já si to potřebuji poznamenat.
1: Ježíš, já mám úchylek.
0: No tak prosím, já si otevírám úchylku.
1: A3. Já si myslím, že úchylky máme všichni. Všichni. A buď je to nevědomky, že si to třeba ani člověk neuvědomuje, nebo ne, jako...
0: No, my vám rozumíme,

0: mám tady nahoře, nad hlavou, abych to měla dobrý. Takže já mám takovou fantazii, že prostě když něco vidím, a i třeba staniol nebo něco, papírek od bonbonu, já vím, co z toho bude, já totiž dělám aranžma a já už vím, co, kam to dám, jenže hned se na to nedostanu, takže se to tady hromadí, ale jako dělám se dost, že to mě strašně naplně a
1: taky vám rozumím, jako by... taky bych to nevyslovil.
0: Odreaguju a prostě dělám.
1: Ano. Ale, už nejsme ve spojení s Jarmilou. Těch úchylek, která bylo, já si to znamenal, zdárně, ale ty kamínky, vidíte, to by mě nenapadlo, že by na to někdo mohl mít nějaké duševní pnutí. A co vaše duševní pnutí, jaké máte? Zdravím všechny posluchače, ať už nás posloucháte v práci, doma na cestách nebo kdekoliv. Tady je Český rozhlas, Honza Macoun a hlavně vaše příběhy v Noční lince dnes na téma Moje úchylka.

0: Honza Macon na jedné straně, na té druhé Petr Kubala, ten to všechno odmačkává, technicky spojuje, doufám, že spojení vydrží a doufám, že se uslyšíme i s Brnem. Kdo nás tam poslouchá?
1: Dobrý večer, Honzíku. Tady Ludmila z Brna.
0: Má láska z Brna. Ludmila, dobrý večer. Povídejte.
1: Takže já vám

0: řeknu, že já jsem byla odmala taková, že jsem přišla třeba domů z toho ze školy nebo z učení a vyslíkla jsem se a jak jsem si vyslíkla náruby, tak jsem to nechala ležet. Moju mámku to tak strašně vytáčelo a že vždycky mě říkala, Ježišmarjana, já chcu, vždycky na mě volala, Liduša, pojď sem, okamžitě si to uklid, já jsem zvědavá, jaký bude tvoje, až se vdáš, jaký budeš ty mít domácnost. No tak to jsem si dala k srdci a teďka jsem blázen, uklízím, pořád uklízím. Jak jsem měla malý děcka a v těch 70 letech, tak tam byly moderní na pohovkách a na křeslách to leckýmo.
1: Ježišmarjano, to si teda, to byla hrůza dneska v očích.
0: No a takže já jsem to měla taky a když jsem šla spát, tak jsem to všechno narovnala. Ráno vstanu, děcka byly tří vzůru než já, oni to poskákali. Oni do dneška, dneska je jim 50, kolem 50, a oni do dneška mi říkají, Manko, ty jsi byla blázen. My jsme chudáci museli sedět na zemi, aby jsme ti to nepomačkali.
1: A dneska, když někam přijdete, nebo přijdete domů, když budu teda konkrétní, odhodíte to oblečení a necháte ho tam?
0: Ne, to nedělám. To ne.
1: Vysrabe.
0: To nedělám, ale já vám to řeknu, ale zase mám, já bydlím sama, takže mám uchylku, že si vykládám sama pro sebe. Ano. A to ještě, když jsem měla chatu, takže kousek, já nevím, třeba 20 metrů nebo 30 metrů ode mě měli chatu kamarádi a ten pán tam většinou jezdil sám a vždycky na mě volal. Lidu, no, pojď na kafe. A já vždycky, jo. A pořád jsem něco dělala. A on mi říká, co říkáš? Ježišmarja, ona si vykládá sama pro sebe. A já říkám, no co, když teď nikoho nemám, tak co? No a teď teda, když ke mně přijde kamarádka, takže já mám polštářky na čančany, jo, a ona přijde a říká, já si tady u tebe lehnu. A já říkám, jsi normální, Maruno? Tak to teda ne, přišla jsi na návštěvu, takže nebudeš mě tady kazit ty moje polštářky. A ona, a protože jde mě pokoj. Ona mě vám to rozháže, já jsem z toho tak nervózní. Až odejde. Prvně si to zase všechno naskládám. A druhá, ta zase přijde na návštěvu a nosí si oblečení. Ona přijde a převlíká se u mě.
1: Ale to je ještě v pořádku, to, že se převlíkne, to je ještě dobrý, ale my jsme třeba měli sousedy na proseku, ještě když jsem byl malý, Hruškovi se jmenovali, to si pamatuju do dneška, a když přišli na návštěvu, tak protože panu Hruškovi strašně, no vlastně nevím, jestli, no, tak snad to neposlouchá, ale tak trošku mu byly cítit nožky, tak no. Proto, aby měl vstupenku do našeho bytu, musel si vždy dát nohy do igelitového pytle.
0: No, a taky nesnesu ty drobky na té lince a nešla bych spát, když, já mám teda myčku, takže když tak si to nadkládám do myčky, ale nešla bych spát, kdybych neměla srovnaný polštářky, umytý všechno po lince, poskovávaný a teprve potom si můžu jít lehnout.
1: Až o vás řeknu, že byste byla opravdu dokonalé trošku hrábnutá, tak to byste ještě musela mít ve finále ty hrnečky daný ouškem doleva nebo doprava, do toho správného směru.
0: Jo, to mám.
1: Ježišmarja, tak vám hráblo taky, těší to mě.
0: Hoziku, ale já vám něco řeknu. Já jsem ve znamení paní a pana je puntičkářka. A to je asi ono.
1: No, nevím, ale evidentně bychom se zabili. Zajemně. Moc děkuju za zavolání. Byly to hezké úchylky, na to mi nestačí ani A0. Děkuju, znamenám si, píšu si a co je ostatní. Milí posluchači, děkuju, že dobrou zavoláte noc, už dopředu. Dobrou noc.

0: Každý člověk má nějaký vnitřní systém. Někdo ho přizná, někdo se tváří, že žádný nemá, jenže běžný život je plný takových těch malých pravidel, ze kterých se to všechno skládá. A ty si vytváříme kvůli klidu. Tohle bylo velmi neklidné, tohle mi připomíná, no to je vytáčený internet. Ahoj pane Honzo, ahoj pane Kubalo, mistře zvuku, já mám divný zvyk. Vystavuji si krabičky od telefonu a na zdi mám diskety a staré takové věci, které se dají pověsit na zeď. S pozdravem Lukáš z Železné Rudy. Lukáši, zdravím. Lukáši, disketa. To už dneska snad nikdo ani neví, co to disketa je. Že byly ty velké, na které se vešlo nic, a větší nic se vešlo na ty malé potom, nebo menší. Bože, to je pravěk internetový. No, dneska prosím vás, bavíme se na téma lidské úchylky nebo duševní úchylky, vaše úchylky. Říkejte tomu, jak chcete, třeba duševní porucha, to je ve své podstatě jedno, protože stejně ve finále to potom bude znamenat jedno a to samé. Třeba mám kamaráda a ten kamarád má rád maliny, jo, maliny. Dokáže jich sníst chlapec mnoho, dejte před něj kýbl malin, no vůbec, jako kdybych měl plantáž malinovou, vůbec si ho tam neberu jako brigádníka, protože on víc by sežral, než by si vydělal.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Malinové, pardon, to už jenom síla zvyku od kamaráda. Vidíte, a já na ně častokrát myslím, protože když jdu nakupovat a vidím někde něco malinového a může to být cokoliv, a začíná to malinovou štávou, kterou si mimochodem taky dokázal vylít po celé domácnosti, jenom protože je velký nešika na otevírání čehokoliv. Taky myslím, že za historii, co se známe, jsem mu koupil malinovou vůni do zásuvky. Ten byt malinově provoněný vůbec nebyl, ale evidentně z toho vrnil blahem. Co všechno může být malinového, věřte tomu, že co uvidím, to koupím, protože už jenom pro tu prču tu stojí za to. Telefon do studia 731 800 900. Peťa Kubela, jakmile někdo zbystří, tak okamžitě bude ťukat, přepojí do vysílání, protože bych se rád seznámil i s těmi, kdo pasivně poslouchá. A třeba jen tak, jako se říká, ne, nebudu volat. No to teda jako okamžitě zvednou telefon, ať už pevnou historickou linku, ťukejte, vytáčejte číslo, které jste slyšeli, anebo pište na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Kdyby vás zajímalo, co je mojí úchylkou, tak to bychom tady byli hodně dlouho. Myslím, že kratší bude písnička Michala Davida.

0: Posluchačka Jarmila by měla být na druhé straně. Zdravím vás. Kolega Petr Kubala mi stačil. Jana, tak on nejenom, že on mi neumí ani říct přesné jméno, kdo volá, tak to se omlouvám. Já ho zabiju, až ho uvidím osobně. Omlouvám se vám hluboce do Brna.
1: To nic se neděje. Nesnáším špinavé ruce.
0: Prostě no.
1: Je to hygienický návyk asi, jo. Doma vždycky přišli jsme domů, umyli jsme si ruce. Takže nesnáším svoje, nebo meju si častokrát, nebo několikrát za hodinu ruce. Ten pocit, jako že mám špinavé ruce, anebo i u ostatních. To jako asi je to úchylka, nebo spíš hygienický návyk.
0: Používáte takové ty vlhčené ubrousky?
1: No tak...
0: Používáte třeba vlhčené ubrousky, anebo nejhorším, jo?
1: No, ale jinak umej se ruce, přijdu domů, no, umej se ruce. Když ruce, se dívám ruce. Na filmy...
0: Kolikrát denně to...
1: No to nevím.
0: Kolikrát za den dokážete umýt ruce a no, kolik máte spotřebu mýdla?
1: Ale to tak... Kápnu si mýdlo, to vůbec není podstatný, ale... Nebo si je opláchnout aspoň, no. Ale... Současných ve filmu.
0: Ale je to věc, která vás trápí, předpokládám.
1: No, trápí mě to, nebo ukazuju se ve filmech, inscenacích a kdekoliv. Přijde žena domů, ruce si neumeje, šahá na jídlo, šede do ledničky, já nevím co. Prostě nelíbí se mě to. No, tak to by byla jedna uchylka, no, možná hygienický návyk. A potom ano. Mě vadí... Zarostlí muži, kteří mají strniště, ani vous, ani nejsou oholení. Připadá mě to nedbalý, nehezký. Dělá je to starší.
0: Jako... No, tak v tom případě buďte ráda, že na mě nevidíte.
1: No tak máte strniště, anebo trošku delší.
0: No mám, ale mám čisté ruce zase.
1: No... Tak aspoň to, no. Nedbalé oblečení.
0: Děkuju pěkně. Ano.
1: No, dobře, tak jo. Tak dobrou noc.
0: Ne, to je v pořádku. Omlouvám se případně za to, že když tak přeskočím, přemluvím nebo skočím do řeči, dneska to spojení je takové lehce opožděné, takže za to se případně omlouvám, i když někteří z vás to berete jako takovou tu nevrlou normu, když vysílá Honza Macoun. Každopádně dnes na téma sobotní noční linky, moje úchylka, ale dokážu to pochopit. Nečisté ruce a duševně je třeba si mít ruce a to už potom člověk možná ani nevědomky dělá, musí stále jít do té koupelny nebo k tomu umyvadlu, protože jinak hlava nedá pokoj. Je pravda, že ale dokáže hlava zazlabit i s jinými úchylkami nebo s jinými takovými zlozvyky, i když úchylka není zlozvyk. Jo? To zase je taky pravda. Na druhou stranu je to věc, která vás zaměstnává duševně. Budu rád, když zavoláte 731 800 900, anebo taky napíšete a píše vás poměrně dost. Už se na to dívám tady do systému. Ano, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání píše se zde třeba. No, ahoj pane Honzo a pane Kubalo. Já jsem úchylný tak nejspíš na to, aby si lidi dávali cokoliv před ústa, když kašlou nebo kýchají. A na to jsem velmi alergický a někdy mi to i vyčítali, že jsem... s tím až otravný, ale já to učím i děti svých kamarádů, i v rodině, protože podle mě je to základ ve výchově dětí a měli by se to učit už od malička a hned by bylo o hodně míň nemocí. Je nechutný, když stojí skupinka lidí povídající si a jeden z nich bez ruky a do celé té společnosti kýchne. To je podle mě vrchol, tak s tím všude otravuji a všechny tím prudím a je mi to jedno, protože si na to potrpím. Pavle, já nebudu kýchat teď a rozumím vám, o co vám jde a čemu chcete zabránit. Na druhou stranu, když jsou nevychovaný, tak co s tím naděláte? Musíte zasáhnout. Jedině Pavel ze Židlochovic.

0: Kdyby se vám náhodou zdálo, že slyšíte z toho okolí tady z mého prostředí, ze kterého pro vás vysílám nějaké dunění, štěkání, případně kokrhání nebo dobrý večer, tak prosím vás, nelekejte se, otevřel jsem si okna a úplně to není nejideálnější, jak zjišťuji, tak berte to prosím jako letní omluvu jednoho prostého moderátora z Prahy, který nyní v Praze není, ale má v Praze spojku, která pustí do vysílání teď koho. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jarmila, Český Třebový.
0: Zdravím vás do Třebové, jak se tam máte?
1: No, máme se dobře, dobře se máme. Prší bez tak asi, jo. Ale chtěla jsem vám říct moji úchylku, která není
0: no, tak
1: stará.
0: S ní. No tak.
1: Na rozdíl ode mě, já jsem ročník 50 a moje úchylka je stará asi tak pár měsíců, nebo tak nějak. Ráda jezdím na kole a když jedu na tom kole, tak já sčítám všechna čísla, která jsou na autech. Jak je značka?
0: Ano.
1: No a to je moje uchylka, tak vždycky 7, 8, 5, 6, čiže šup. A když to nestihnu, tak se ještě otočím, abych si všechna čísla dala dokupy. A tohle dělám já.
0: Počkejte, a to jako to jenom tak, to přišlo jako blesk z čistého nebe, nebo
1: ano,
0: jste učitelkou
1: ano,
0: matematiky?
1: Ano, z plezíru, z radosti, jenom si prostě jedu a zkouším to velmi rychle, to spočítat a to
0: a
1: je
0: co šílený. Děláte s těmi písmenky?
1: Písmenka ne, ty vynechávám.
0: Jenom taky ty hodíte někam do skladu, nevšímáte si. A co je výsledkem? Jenom to číslo, nebo sčítáte a
1: ano,
0: jako
1: prostě
0: pršíte?
1: Jedu a kolik jsem jich asi sešlo, nebo vidím řadu aut a říkám, tak tam bude 11 aut a je jich tam třeba 12.
0: No, tak, jak vás to moc zatěžuje v té hlavě?
1: Prosím?
0: Jak vás to zatěžuje, jako duševně, protože třeba jako může se stát, že...
1: Je to činí veliké potěšení.
0: Yeah,
1: já jsem z toho úplně vedle, jak já to spočítám a teďka jedu dál a mám další a další.
0: Kdybyste byla dobrá sčítačka provozu automobilů na silnicích nižších tříd, které se dělá, myslím, jednou do roka nebo dvakrát do roka.
1: No a ještě bych znala tak numerologii, že bych věděla, co znamená to výsledné číslo, tak to teda by bylo něco.
0: No ale to vy máte za ten den, máte ale potom moc čísel, jako, nebo...
1: Nevadí. Já jsem úplně šťastný člověk, když to všechno spočítám, to je...
0: No a teď jde o to, kdybyste to spočítala třeba babě, je to možný? Stane se něco v té hlavě?
1: A připomíná mi to malýho prince, jak tam ten chlap pořád na týdenní planetě počítal.
0: Tak no jo, tak to je...
1: Vůbec, ale to nevadí, mě to nevadí.
0: A je to hezká úchylka. Řekněme si na rovinu, ta nikomu neškodí a nikomu neublíží a ani vám v duši, protože evidentně z toho máte radost, jakmile dojedete do nějakého cíle.
1: Ano, moc děkuju, že jsem se dovolala, pane Honzo, je to super. Já se
0: děkuju
1: dneska
0: taky.
1: Bavím, fakt, že jo.
0: Jo, já se bavím o trošku míň, protože nevím, vlastně nemůžu moc jako úplně zasáhnout do všeho, do čeho bych chtěl, ale počítejte si. Udělala jste mi takovou radost, že mám z toho úsek.
1: Klidně mě vohodnoťte jako, ale klidně píjo.
0: Ne, já jsem spokojený v České Třebové, jsem rád, že posluchači nejenom poslouchají, ale taky volají a nejsou úplně normální, protože jinak bychom si neměli co říct.
1: Ano. Děkuji vám.
0: Já taky děkuji. Dobrou noc.
1: Jo, dobrou noc. Nashledanou.
0: A já ještě doplním, v případě, kdybyste chtěli zavolat, tak a nepamatujete si ta čísla, jo, tak ještě jednou, nejenom do Třebové, pojďme si připomenout linku do studia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jinými slovy, páč to bylo krátké povídání, tak můžeme klidně přihodit ještě další, Péťo, kopni dalšího volajícího sem do prostoru našeho, ve kterém vysílá Noční linka, společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Dneska se bavíme na téma úchylka. Jo, nebo úchylky, kdo jich máte víc, klidně jsem s tím. Jestli je to tak zásadní i pro mě, to vám řekne husík kůže i z mé jizvy po mé levé ruce, nebo na mé levé ruce. Zlomená ručička na třikrát, helejte se, dokážu odhadnout všechno. Dobrý večer, kdo nám volá? Haló, kdo je tam, kdo je na druhé straně? A neslyším nic. Určitě tam někdo je. Zkuste aspoň vzdechnout. Ani to ne. Řekli by Němci, Schade, Peťo, dáme jiného posluchače nebo posluchačku. Zkusíme mluvící, dokážeš to nějak zařídit? Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Ano, kdo pak je tam?
3: No to jsem zrovna znova já, protože já se tady povídám. Mě vypl, se úplně vybil telefon, to je Karina z Vysočný.
0: Ano, zdravím, takže zdravím, zdravím.
3: Já jdu stišit rádio, rychle.
0: Ano, máte to daleko?
3: No,
0: jo, vypadá to, že to je ještě do jiného patra. Ne, dobré, dobré, dobré. Tak povězte, no, jak to tam máte.
3: Já si tady tak povídám a pak říkám...
0: Ano. Jste z dálky, jako kdyby na mě mluvil Krakonoš.
3: No, teď už jsi blíž, už jsi blíž.
0: No, já už jsem s vámi, já vás chci, tak povídejte.
3: No, tak. Já nevím, co jste ode mě slyšel naposled.
0: No,
3: já jsem tady povídala, jak mi se mě všechno hodí, protože dělám různé věci.
0: A ano.
3: Děti mi nadávají, že všechno, že jsem takový sběratel všeho.
0: Ano.
3: A že už bych měla přestat. Tak já vám tady vykládám, jak jsem tady co a co dělala, nebo co jsem si pozbírala. A říkám, slyšíme
0: lepší
3: se a ono nic.
0: No, jo. Takže sběratelka čeho konkrétně?
3: Sběratel, třeba jdu po cestě a vidím tam pěkný kamínek, nebo odhozený papír, staniol, takže si to taky vemu, že jo. Mám takový košiček nebo kabelku, tu nosím pořád. Ano. A musím teď... A jako dřív se nosila hůlky, jako klacky, jako hůlku, takže se pěkně jako tohle. A když se nechci vohnout, tak si klacíkem do toho šťournu. A když se mě to líbí a vidím tam nějaký obrazec, tak to je moje, že jo?
0: No. A co s tím děláte potom? Jako kam to dáváte?
3: No, já mám totiž, ani když jsem neměla tu rekvalifikaci, já mám rekvalifikaci na aranžmá a pomáhám, že dcera je vyučená zahradnice a má taky hrad aranže, skate.
0: Ano, jako rozumím. Kur.
3: Takže děláme vazby, různé svatby a to byl vždycky můj vášnivý koníček, dělám různé vazby na dušičky a na Velikonoce a jezdíme po burzách nebo s přítelem vlastně.
0: Jo, no, takže, jsem chtěl říct, a s těmi kamínky co? Jako to děláte komu potom radost?
3: No, dělám vazbu nějakou, tak třeba osázím mísu s netřeskama, že jo, nějakou a dám tam kamínek, mušličku a prostě vezu to třeba paní sousedce do Brna, ta má to hrozně ráda, jo. A když třeba nějakou kytku, jak jsem tuhle volala do rádia k vám, tak taky ty kytky, jak trhám po struhách, tak taky to nikomu dám prostě. Tím, že teda má někdo radost, no.
0: Ale to takže u vás... Říct. Ano, povídejte.
3: No, dopovězte, já to...
0: No, no, tak jenom jsem si říkal, že jako jestli to začíná kamínkami nebo dalšími věcmi, které máte ráda, které tak jako sbíráte, jako co by se vám v té hlavě odehrávalo, kdyby náhodou, nechci to převolávat, ale třeba...
3: Já mám takovou představivost, takovou ano. Velkou představivost, je prostě se mě hodí asi všechno, by se mě hodilo aj.
0: Tím pádem ale ještě víc nabývá ta moje otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat. Kdybyste vyhořela, tak to máte v duši, ale jako úplně, to byste měla guláš. Ještě
3: no,
0: větší.
3: No to guláš, no. A přitom si tak jako hodně pamatuju, jo. Já jako třeba žaba, tak jak se hrávalo za nás, za to táče, ještě když jsme chodili do Měšťanky, třeba ty čísla na autech, 2-2, neštěstí, 3-3, mátě rád, 4-4, rande, jo, 5 polibek a takový. A nebo ty kopretiny, jak se trhlo, mám tě rád.
0: No,
3: to, ježíš, to, tím jsme se zabývali a já jsem na to věřila, jít přes kanál, šlápnout, to neštěstí. To jsem se vyhybala, jak šel kříže a 13. v pátek, no to je hrůza, katastrofa, černá kopta. A teď je to u mě, prosím vás, všechno naopak.
0: Fakt?
3: Já to prostě mám všechno naopak, jak ten můj organismus, jo. Takže a vůbec mě to nevadí a vždycky jsem telefon zvonila, já jsem letěla, když jsem se nepřerazila a teďka říkám, když mě někdo bude chtít a něco potřebovat, tak si zavolá znova.
0: No, ale čím to je, co se vám odehrálo v životě, že jste na to takhle přišla nebo jste dospěla do této fáze?
3: Prosím vás, mně se stalo totiž před 2 rokama, už musím říkat skoro, že jsem teda byla s přítelem, co jsme se potkali v tom lese úplně osudově. kam jsem dostala, no teď to neřeknu to slovo, houbařskou. No.
0: Já si přemýšlím, co jste v lese mohla dostat.
3: No, přednášku, že všechny houby fialový jsou jedlí, což jsem nevěděla, jo. A to byl takový starší pán. A my jsme se potkali prostě, a on mi povídá, nebo já mu povídám, říkám, tak kam, abych ani nechodila. A on, ale jo, jen běžte. A já říkám, no jo, tak když už si to tam vyzbírám, že to tam byl, ale já jsem slepej, hluchej, já to víc nenajdu, než najdu. Tak jsme se takhle jako jenom pozdravili a on byl z Brna, musím říkat, byl z Brna už, i když je to hořký. A my jsme se potkali za chvilku zas a on povídá, já jsem viděl jen ty vaše bílé galoše, protože já jsem dělala v sejrárně a my jsme si mohli, když se jakoby to vyhazovalo do kontošu, tak jsme si je mohli na lístek vzít, jo. A já jsem je měla takový šikovný, široký, protože já trpím na křeče, když zouvám gumáky, protože tam jsem umývala a to, tak mě brali křeče. Tak on, že viděl jen ty bílý gumáky. No a bylo to osudový opravdu, protože jsme se teda dali dokupy, byli jsme skoro 8 let spolu. S tím, že jsem s ním prožila tak krásný období, že za 34 let s mým ex-manželem jsem to vůbec nepoznala. No a bohužel teda mi odešel s tím, že teda se nechtěl dočkat toho, co ho potkalo s poslední manželkou, o kterou přišel, když mu umřela v nemocnici, ani mu to nedali vědět. No, takže takhle. A já jsem onemocněla, abych vám to vysvětlila, a on měl strašný strach o mě. Takže, že jo, byl o 17 let starší, ale mě to vůbec nevadilo. My jsme se tak prostě doplňovali, my jsme spolu zaváželi, sekali dřevo, já jsem ho řezala, on ani řezat nesměl, to byla moje práce, štípali jsme a prostě jsme byli tak sehraní všechno, jo. A hrozně měl radost, že jsem měla takový zvyky, jak oni třeba, jeho brácha, on byl aj zlmňák, a když teda, protože jsou z Brna, a povídá, víš, já když najdu na cestě podložku nebo hřebík, to prostě mi tatínek říká, to si vždycky vem, to se ti může hodit. Jo. A tímhle jsem skončila takhle, jako s váma povídám, říkám, slyšíme se, a ono nic, tak mě napadlo, že mám hluchý telefon. No. A on se už tak stresně bál, že prostě si radši vzal život, že se nechtěl dožít toho, že šel do nemocnice a prostě mu řekli, kam jdete, pane Hřídka, veselý. A ono za manželkou našla na operaci s kolenem. A prý, no ale manželka vaše paní už není. Takže šok jak blázen, že? A já jsem tenkrát skolabovala tady toho 21. srpna, to si pamatuju, protože nás okupovali Rusy, to se dobře pamatuje, 60. myslím. A s tím, že teda se mi právě rozhodil celý organismus, protože on si vzal život.
0: Myslím, že už jsme se dostali úplně někam jinam v rámci povídání.
3: No,
0: já už navíc slyším.
3: A to vám právě chci vysvětlit. No. To má souvislost. Takže prostě my jsme byli tak přehraní, že prostě jsme všechno spolu a za těch 8 let jsem prostě nepoznala víc radosti a to, i když jsem jako zase byla odříznutá od rodiny. Jo. Takže všechno prostě, každý máme nějaký ty, aniž se to uvědomujeme. Já mám rozkatulkovaný všechno prostě na ty vazby a všechno takhle, na co najdu. A s tím, že teda jsem si udělala rekvalifikaci. No a myslím si, že každý má tu uchylku a když tak si to ani neuvědomuje, že ji má, protože mu to nepřijde.
0: Jo. To je fakt, ale...
3: A já prostě mám takovou ještě fantazii, že vidím tamhle nějaký peříčko nebo něco a prostě taky, musí být moje, když se mi líbí. Když se mi nelíbí, tak nic, jo.
0: No, myslím, že je velmi podobné teďka s proměnutím, že řeknu o mém psovi, o mé báře. Jednou přišla s peříčkem, který bylo přilepený na nosu a já copak? Byl holubý dům? Byl? Tím jsme skončili. Jo. Každopádně Brejlovec, který právě přijíždí do nočního vysílání Českého rozhlasu, vlastně nám předělí i tuhle vysílací hodinu, takže odjezd, děkuju za zavolání a i já skoro v uvozovkách a i zapoňák jsem rád, že jste zavolala. Dobrou noc.
3: Děkuju. Tak jo, tak jsme si to trošku dopověděli a já všem přeju to nejlepší a ať mají krásný léto, kdo chce teplíčko, kdo chce, tak ať se chladí někde u pivečka ve sklepě nebo v hospůdce.

0: Noční vysílání Českého rozhlasu a vítáme nový den.
1: Noční linka.
0: Uděláme si takový malý předěl toho, že dnes můžeme v tento okamžik přivítat neděli 5. července 2027. Dnes je den slovanských věrozvěstů Cyrila Metoděje. No, na Velkou Moravu v roce 863, jestli to říkám z hlavy, z hodiny dějepisu správně. Tam se nevydáme, tam moc daleko, ale co by mohlo být podstatně blíž, to je příjmená, se oslavují Janečkovi, milí Janečkovi. Zdraví, štěstí, spokojenost, lásky, hodně úspěchu, hodně nás, Českého rozhlasu a taky hodně bezproblémových úchylek, které vám úplně neobtěžují duši, protože když něco duši obtěžuje, to může být prevít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Trochu mi to vlastně připomíná, jak z Vrchní prchni, kdy pan knihkupec, když se seznámí s nějakou ženou, tak si ji hned představuje, že je nahá. A když s tím přišel tenkrát k lékaři, tak nevěděl, co, tak pochlubil se s tím, co v duši trápí, a ten lékař na to odpověděl, no mě taky, že? No, podívejte se, úchylky anebo nějaké nutkání, které člověk v životě má a kolikrát už si to ani neuvědomuje, o tom to je v dnešním nočním vysílání. Tak máme na to ještě přibližně hodinu. Jsem s vašimi úchylkami. Těší se na vás, no, pro někoho, no, chtěl jsem to říct, ale neřeknu, vlastně mi došlo, že to by bylo úplně nevhodné, ale jo, ale někdo si to bude stejně myslet, úchyl, macou. Nebo, nevím. Pojďme za láskou.

0: Já si to chtěl dneska s vámi udělat pěkné, tak jsem prosím vás to vymyslel tak, že budu vysílat zvenčí, ale netušil jsem, že bude tady někde diskopárty v našem okolí, tak kdyby náhodou bylo slyšet tuc-tuc nebo štěknutí, což doufám, že už se nestane, protože teď už řeže, zařezává, ano, ano, mé dítě, čtyřnohé, chlupaté, unavené, po celodenní cestě a chození, tak se za to případně omlouvám, ale to myslím, že jako jen tak dovysvětluji, ale co je teď důležitější, to je, že jsem rád, že volá Šárka, zdravím vás, Šárko, halo, slyšíme se.
1: Dobrý večer, tady Šárka.
0: Ano.
1: Já mám ráda, když přítel mi dává na prdel. Je to nádherný, ale je to eroticky. Ale no, je to uchylka.
0: No, tak je to úchylka, to se jako nemusíme nalhávat, ale to je zase taková sympatická úchylka, ne?
1: Ano, je.
0: Ta se dá vykonávat v každém věku.
1: Ano, dá.
0: A přišla jste na tu úchylku, nebo tohleto, co vás vlastně baví, nebo co vlastně sedne, jak sedínka na hrnec do toho našeho tématu, tak to jste na to přišla až s ním, anebo už jste to měla dávno, dávno?
1: Jenom s ním.
0: Vidíte to, co my chlapi dokážeme?
1: No, asi.
0: No, dobrá, dobrá, dobrá. Slyšíme se nádherně. Jenom ještě jedna věc. Je fakt, že to je ale o nějakém porozumění, o nějakém duševním navázání a o umění komunikovat třeba právě.
1: No ano, komunikovat, jestli to víc bolí, nebo je to příjemný, musí míň nebo víc, musí ženská říct, kolik
0: no,
1: chce
0: přesně,
1: ran,
0: přesně.
1: Jako tak.
0: Já, tím jako pádem já jsem chtěl doříct jenom tu věc, že je taky umění mluvit o tom, co člověk v sexu potřebuje a chce. Protože to, že něco chceme a jenom si to myslíme, tak to ta protistrana fakt neví. Takže je dobře, že o tom umíte mluvit.
1: Ano, umím o tom mluvit, řeknu, jo, já jsem mu řekla, musíš počkat. Není to hned, ono to nebolelo, ale tak, až to víc bolelo, tak říkám, já ti řeknu. Tak jsem řekla, ano, už to bolí, tak
0: no.
1: Trošku změrní.
0: Umění komunikace. Posledně. Tak Šárko, děkuju, ano, zdravím do Brna a ať vám dá
1: zdravím
0: zase
1: Jarku,
0: i za mě.
1: Ještě.
0: Dobře,
1: zdravím
0: dobře.
1: Zdravím Jarku.
0: Ani ano, bíl, děkujeme. Posíláme pozdravení. No tak to je nářez, to chce jít do ordinace, ale já mám pocit, že teď tam mají obsazeno.
2: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
3: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
0: No, tak to chodívá. Doufám, že to bylo na 111 všeobecnou, nebo ne?
2: Pane bože, chlape nešťastnej, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. 2x2. Ráno a večer.
0: Děkujeme pěkně i zde. Dobrý večer, pěknou noc, s vámi Český rozhlas, Honza Macoun. A zcela vážně, když se u toho někdy usmíváme, nebo to řekneme jen tak a rovnou, ať už to je rovnou z naší mysli, duše, nebo protože máme třeba takovou náladu, která mi to dovolí říct a odvážíte se, tak s úsměvem i zcela vážně. Zajímám se o vaše úchylky, které máte a je úplně jedno, co si pod tím představíte.

0: Dnes se ptáme na malé lidské úchylky, ne na nic temného nebo nebezpečného, ale na zvláštní zvyky, domácí rituály, drobné posedlosti a věci, které ostatní nemusí chápat. Hinku, zdravím vás. Povídejte, je to na vás.
1: Já zdravím vás a všechny posluchače a chtěl bych se přidat s mou trošku do mlýna.
0: No určitě, jsem rád za vaši úchylku předem.
1: Já jsem byl nějakým způsobem zatížený na správnou češtinu. A nejenom namluvenou, ale i písemnou formou, kdo mě jako nějakým způsobem zklamal, tak u mě ztratil kredit. Takže když já jsem si dopisoval s nějakými holkama, tak prostě došli k tomu, když jsem je posoudil, říkám, ježišmarja, ty jsi nám nasekala hrubek do dopisu, ztrácel jsem zájem. A dokonce jsem ještě to někdy udělal i tak, že jsem je opravil a poslal zpátky.
0: Jo, takový vy jste hrubián češtinářský.
1: Tenkrát to šlo, protože tenkrát stál dopis 60 halířů, že jo, takže to bylo jednoduché. Ale dneska by se to prozražilo.
0: No to chápu, ale zase na druhou stranu spousta lidí opravdu neumí psát, neumí češtinu, neumí správně skloňovat, neumí ypsilon, měkké i použít správně mne, no tak to už mi jde vlasy nahoru.
1: Neříkám přímo na vás, ale i někteří lidi z rozhlasu taky, kolikrát člověk poslouchá, říká, ježišmarja, ten tvar toho slova by měl být úplně nějaký jiný. Ale to už prostě každý si musí zažehlit to svoje. No tak to byla,
0: to byla pravda,
1: taková ta moje úchylka.
0: Ano, chápu. A nejste v tom sám, to vám řeknu rovnou. Nejste v tom sám.
1: No tak to je dobře. Ale další, v té pozdější době už, když jsem začal

0: to se prostě každá holka tím obdarovaná nebyla. Ale já jsem měl tu zásadu, že prostě opravdu to, co jí Pán Bůh nadělil, nebo co jí příroda darovala, tak to je nejkrásnější okrasa toho ženského těla. Takže znám i některé, kteří se dokážou stydět za to, že mají krásně narostlý prsa. A to neuznávám. Já jsem teda měl manželku, bohužel musím mluvit už v minulém čase, tak měl jsem manželku a ta obdařená byla a já jsem byl pyšný na to, jak je obdařená pěkně.
1: Řeknu vám, vy jste mi, Hinku, vnuknul myšlenku, že bychom mohli probrat taky v noční lince a teď bez nějakých, a to myslím zcela vážně, protože to myslím, že vlastně s tím tématem by si měli co říct, jak muži, tak ženy, ňadra, téma ňadra.
0: No. Kdo bys... a jaké preferuje, to by byla dobrá téma.
1: Zkusíme to, já si to tady zapisuju, člověk to hned zapomene, takže děkuju vám, Hinku. Mimochodem jenom ještě doplňující otázka, vy jste sám v současné době, nebo ne, a v případě, že ano, jaká je průměrná délka vašich vztahů?
0: Já už jsem dneska bohužel sám, protože už manželka mi zemřela a od té doby, ty 3,5 roku jsem už sám a nějaký vztah nevyhledávám. Takže jako dílka vztahu se nedá posuzovat.
1: Ne, já jsem se jenom jako chtěl tak v hlavě ujasnit, jestliže v případě, že vás to celoživotně trápí, čeština a vnady, tak v té kombinaci, jestli se to promítá i do celého vašeho života vlastně, jestli to vlastně, jestli na tom netroskotaly vaše vztahy, že to třeba mělo nějakou maximální délku, proto se na to ptám.
0: Tak tady to fungovalo v té době dřív, když jsme vlastně, mi bylo tamhle 15, 16, 17 let, takže když jsem vlastně ty vztahy vyhledával a nacházel, takže tam jsem to aplikoval, tuto posuzování těch znalostí, těch děvčat, ale potom jsem našel tu svoji a tam jsem ten problém neměl, protože manželka jako bez problému komunikovala s písomnou češtinou, i když tady tou naší, jak se říká to tím naším hantecem, ale úplně přímo hantec taky ne, to je tak pro Brňáky a blízké okolí. Ale prostě tou normální mluvou, ale nebylo to zase tak uměle artikulované, jako aby si kroutila slova přesně podle nějakého předpisu, to určitě ne. Ale bylo to tak, že mě to vyhovovalo a já jsem byl rád a celý život, který mě byl dopřán s ní strávit, tak byl příjemný a veselý. Určitě veselý, protože my jsme oba dva měli rádi veselý a dokázali jsme si i sami ze sebe udělat legraci a to je
1: důležité, aby
0: se to člověk ukázal.
1: A spisovně především. Dobře, děkuji vám. Moc vás zdravím, děkuji za zavolání a díky za vnuknutí možného tématu do dalšího vysílání. Ať se vám daří, dobrou noc.
0: Já doufám, že se mě podaří poslouchat noční linku, až to budete jednou vysílat, protože to by mě velice zajímalo a měl bych sáhodlouhý rozklad do toho příspěvek. To...
1: Dobře. Už dopředu říkám, že do konce srpna to nebude, protože to už máme naplánováno, ale hlídejte si září, jo? Doporučuju.
0: Není problém, já poslouchám noční linku téměř denně.
1: Děkujeme pěkně. A nejste v tom sám, tady zrovna koukám, dorazil příspěvek, ve kterém se píše, milá noční linko, dvakrát zkontroluji zamčení dveří, v současné době je můj zlozvyk úzkost, přeji si mír Maruška, ale ještě tady mám jeden a ten jsem, kde ho mám? No prosím vás, tadyhle byl. Že miluji noční linku. No, tím jsem chtěl říct, že v tom nejste sám a jsme za to rádi, že vás je tolik. Tak díky.

Takhle, kdyby ještě vlastně, odrazím se ještě od vaší bývalé ženy, milý pane posluchači, poslední volající, kdybyste bydleli v Praze, myslím si, že jako pokud by moje drahá polovička nevěděla, jakého rodu je Florence, a pokud mi nedokáže vyskloňovat oddolenou vodu, jo, tak to by asi náš vztah velmi rychle skončil teda. Jo, tam by to možná mohlo pohořet, to jenom jako upozorňuji, protože ne každý to umí, ale dost lidí taky neumí používat zkratky, jo, a to si řekněme na rovinu, mistr zkratka je Ivan Mládek.

0: zcela vážně se vás ptám, milí posluchači Českého rozhlasu, na vaše úchylky, které máte a které vás třeba tíží, ať už vědomky nebo nevědomky, ale prostě jsou součástí vašeho života. Mimochodem, píše Bedřich, dobrý večer, moje úchylka je šahat na věci, nábytek, televize, dveře a podobně. Nebo dávám do knihy staré sportky nebo šťastných 10, potom z toho dělám rozpis. Je teda pravda, že pořád dávám stejný čísla a pořád nic. Opravím stejná čísla, pořád nic. No, na tu televizi prosím vás pozor, nevíte, koho můžete pohladit.
1: Chocholoušek chocholatý s chocholouškou chce do chat. Manamana. Manamana. Manamana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Nevolejte, nebo volejte, ale potom, až to si popovídám s Hinkem. Zdravím vás.
3: Tady je Josef Janča z Malnovic u Zlína, předem se Ježiš, omlouvám za to,
0: že... Ne, já se omlouvám, já jsem si, chápete, to mě řekne do ucha, tam mistr zvuku z Prahy Petr Kuval vaše jméno, a já se ho napíšu blbě, rozumíte tomu?
3: Já jsem si předem omlouvit, já jsem vytočil číslo, jsem zjistil, že nemluvím, ale
0: jo.
3: Budu se snažit mluvit.
0: No tak mluvte, teď vás posloucháme.
3: Moje úchylka je taková, že mám rád ženské chloupky.
0: No. A to...
3: Stalo se mi, že v počítači na Facebooku byla prostě ukázka ženy s chloupky pod paží.
0: Ano.
3: A já jsem to kliknul a od té doby mám na počítači, se mi to nabízí pořád všude, mám to desítky prostě žen, už mi to je omrzelé trošičku v této fázi. Desítky žen prostě, které mají oklupení.
0: Chápu.
3: Je to nevhodný příspěvek, který jsem vám teď sdělil do tohoto, do telefonu, že jo?
0: Ne. Takhle bych to fakt nebral a nedělal bych si z toho jako srandu, i když já si jako kolikrát rýpnu, ale ne, to mluvím o sobě. To se může stát a to tak někdo v životě má a vy to tak máte a nemyslím si, že by to bylo terčem posměchu.
3: Mně připadají ty vyholené ženy, jak kdyby se člověk přátel s nějakou školačkou, rozumíte?
0: Ne, vy máte prostě rád takový to, jak pán Bůh stvořil ženu. Tak, jak je.
3: Tak, přesně tak. Bez natura, přírodní věci prostě, takže to vše.
0: No děkuju.
3: Vaše číslo si pamatuju na spaměť. Rád volám tady místní Jarce Barboříkové.
0: Ano.
3: A dneska jsem usnul, byl přenos z Velehradu.
0: Ano.
3: V televizi. A hned potom jsem usnul, a teď se probudil a zapl jsem si vás a jsem si říkal, jestli i takovou nevhodným příspěvkem můžu přispět, tak se snažím.
0: Je to vhodný příspěvek, takže děkuju za něj. Jarku jsem v životě osobně teda jako neviděl ani na webkameře, těžko říct, jestli má chloupky či nemá, ale
3: ne, rozhodně
0: každopádně to zdravím i jí, kdyby poslouchala, a vás. Doufám, ne, že vás to netíží tahle ta úchylka. Doufám, že to
3: vůbec,
0: berete jako...
3: Vůbec mi to nic nedělá prostě a... Ta paní Barboříková, ta je ve Zlíně právě, já jsem ze Zlína, takže se známe poměrně dobře, jako víte.
0: Právě.
3: Ale chlopá, to nemá nic společného.
0: Děkuju za zavolání a hodně chloupku vám přeju. Dobrou noc.
3: S pánem Bohem, dobrou noc.

Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas. Pohoda vás zdraví z improvizovaného studia Honza Maceon. Do Prahy zdravím Petra Kubalu, ale taky i vás, kteří voláte na dnešní téma, což je téma sobotní noční linky, která pokračuje druhou hodinou i v neděli. A to na téma moje úchylka. Řeknu vám teda, jste dost úchylní, děkuju. A hlavně děkuju za přiznání, ať už je to lehtivější třeba vaše vyjádření, anebo humornější. Já doufám, že to pochopíte, že nedělám si a předpokládám, že ani posluchači si nedělají ze všeho srandu, ale taky mají spoustu vážných věcí, které mohou tížit třeba na své duši, ale za to zavolání anebo napsání děkuji i Vláďovi, píše: Dobrý večer, nevím, zda už to někdo zmiňoval, mám úchylku kupovat věci po dvou. Nejde jen o sudý počet rohlíků, ale pokud jsou třeba v regálu dva poslední jogurty, nemůžu to tomu druhému jogurtu udělat. A musím je vzít tomu oba. A nejlépe i oba sníst najednou, aby ten druhý nezůstal v lednici sám. Snažím se o tom přesvědčovat i ostatní, aby si nabídli rovnou dva kusy, a to u výrobků, které jsou od přírody párové, například po Mozartovy koule. Pěkný večer všem. I od mých dvou sibirských husky zdravíme i Báru, Vládě. Marta z Prahy 6 píše: Dobrý večer všem, já od té doby, kdy se začalo mluvit o těch vysokých větrníků, tak když vidím v televizi pořad s hezkou naší krajinou, například jako Policie Modrava nebo Modrá krev, představují se tam ty větrníky a je mi z toho na nic. A taky nevím, jestli je to úchylka, nebo jsem závislá na noční lince. Marta Praha 6. Marto, kdo by to řešil? A ještě přidám Michaelu. Dobrý večer, zdravím z Brna. Když jsem si dnes odpoledne přečetla dnešní téma, tázala jsem se manžela, zda u mě vidí nějakou úchylku. A zcela vážně mi odpověděl, že mojí úchylkou je přehnaná pořádku milovnost a záliba v uklízení. Nevím, zda je to záliba, ale něco mě stále nutí každý týden tak jako to naše obydlí zvelebovat. Asi je to dědičné. Vzpomínám si, že jsem se zapřísahala, že ve své domácnosti to dělat nebudu, ale naopak, opak je pravdou, i když kliky necítím. Jestli si vzpomínáte, před 14 dny jsme spolu mluvili o tom, že mě čeká po 53 letech setkání s mojí bývalou láskou a já jsem slíbila, že o výsledku budu informovat. No, ono to trochu souvisí s mojí pořádku milovností. Mám ráda pořádek i ve vztazích a tak jsem byla ráda, že jsme si mnohé věci, jak já říkám, z pravěku spolu vysvětlili. Docela mi spadl kámen ze srdce. Dobrou noc přeje Michaela. No, Míšo, jste doufám ta Míša, o které jsem tvrdil, že pokud náhodou uvidí posluchači z Brna a blízkého okolí rudou zář, že se nemají děsit toho, že by to byl odraz rudé záře z Kladna přes Jihlavu až do Jižní Moravy nebo směr Jižní Morava. No, dopadlo to, doufám, aspoň dobře. No, píšete, spadl mi kámen ze srdce. No, mě by spadl i z toho žlučníku, ale ten už mi vyndali a ty kameny mám doma v lahvičce, tak já bych si ten s dovolením váš tam taky přidal. Míšo, ať se vám daří, děkuju.

0: stačí.
1: Noční linka dnes na téma Moje úchylka, tak vítejte v ordinaci Jana Macouna. Aleno, svěřte se z Ostravy doktorovi Honzovi. Nemám smlouvu s žádnou pojišťovnou, ale nebudu chtít žádný peníz. Pěknou noc přeji.
2: Ano. Takže dobrý večer, zdravím všechny vás, pane Honzo, všechny posluchače noční sluví. Tak moje úchylka je, která nastala čím dál jsem byla starší, dneska mám něco přes 80, tak je ta pořádku minulost tady toto, jak se zmiňoval v tom dopise. Je to tak, že když jsem byla jako malá, ještě z rodiči bydlela kdysi, takže taky jsem utřela právě maminka a říkala, to utíráš jak po náměstí, že? No, tenkrát se to takhle jako nějak nedělala pořádně. I tati nebyl na přesnost, na takovou tu. Až postupem času, až jsem byla, už jsem byla potom doma, v důchodě, a čím starší, tím jsem prostě takhle přesně všecko muselo být.
1: Předpokládám, že máte speciální prachovku a speciální i prostředky pro to, abyste doma uklízela. Jedině lety ověřené, Alenou ověřené, když se vám dostane do ruky něco jiného, tak to nefunguje přece, že jo?
2: Ano, no já už teď jako spíš mě tak ty pečovatelky takhle něco jako dělají, takže to...
1: No blbě to dělají, to já vám řeknu rovnou, dělají to špatně.
2: Dělají to blbě, jsou chudáci, dělají to blbě, ale já jsem z toho na nervy. Pravda, mě třeba vadí, když horší vidím, ale vidím, že ten obraz na stěně visí trošku křivo. Už mi to vadí, musím ten obraz narovnat. I když špatně vidím, ale já to vidím. Já vidím.
1: No to jo.
2: No, záslona. No je to, já se tomu směju, ale já to přijímám, ale tak to je. Jako, jo.
1: No jo.
2: No. Nebo no
1: to je to hezký uklidit po uklízečce nebo po pečovatelce, která má pomoc s domácností. No to jste mi pomohla teda, opravdu.
2: No, a nebo i ta záclona, když prostě si to odhrná, teď to není přesně takhle nařasený. Není to tak, jak to má vyset, já to vidím. Říkám, když horší vidím, špatně vidím, ale prostě tady toto vidí. Všechno, nebo mám třeba přes stůl, konferenční takový. Ne u brusaku, který visí dolů a tak dále, on si to dneska nenosí, někdo u brusí, jakože i na stole, a takový ten ubrousek, a teď se něco na to položí, někdo a teď to zhrne. A říkám, probadí to přesně vidí, že to zhrnu ten ubrousek a už je hoň na střeše.
1: Prostě to já tak, vám to tak rozumím. Jako je. Ale no, jak já vám rozumím, úplně to je tak hluboký tohleto, já
2: no,
1: nechci, aby to vyznělo, že já jizmus ode mě a že Macoun a tohle, ale jako moje domácnost, jako to je, já kdybych přivítal doma návštěvu, já radši kvůli tomu moc nevítám doma návštěvy, ne kvůli tomu, že bych měl absenci jako blízkých, ale já jen moc nechci domů zvát, i když někdo dorazí a půjde na toalet, nedej bože, no ta toaleta je základ třeba, jo. To u mě je tak, jako, že já nepozvu nikoho, když není, u mě můžete jíst i z těch šroubků od prkínka.
2: Ano, já to sami, návštěva, no, že mě tak předlečíká, říkám, pro Boha, já určitě nemám koupelně to naučit, já nemám to. Jednou s kamarádkou, už je zpátky hodně s kolegyní, říká, já si to vystavím. A říká, ty probál, já nevím, co mám všechno přesně, ty musíš zůstat chvilku na té chodbě, já si to ještě zkontroluju, jestli mám všechno přesně, pak se mu pozvala dál a to jsem se ještě nebyla jistá. No hrozné.
1: Jo, přesně,
2: když
1: jo,
2: to
1: ježiš.
2: Když poslouchá, to... tak si řekl, že nejsem normální, já jsem normální, ale prostě na to jsem puntička.
1: Takhle,
2: já
1: to i kdyby to, ale no nebylo normální, tak vám řeknu rovnou, já vám rozumím, soucítím s vámi.
2: Vy mi rozumíte, ano.
1: Já vám naprosto ráda rozumím, naprosto, protože to je pro mě alfa ráda, omega všeho.
2: Ano, to jsem jako opravdu ráda, zvláště když muži, to mám taky rád, když jsou precizní, přesní a tak dále. To je výborný,
1: no,
2: to jsem teda...
1: Ale jako věřte tomu, že vás bych si domů nepozval, protože svědomím toho, co teď o vás vím, tak to, abych si vzal týden předtím dovolenou jako na ten úklid, jo? A to bych já musel uklidit uklizený. Jako.
2: Ne, tak to zase tak neberte. Já jsem to teď přehn... Já jsem mě to...
1: Neomlouvejte se, ne, je to normální, protože kdybychom to považovali za nenormálnost, tak už bychom museli někam do ordinace pro nějakou medikaci, ale ne. Je to obsedantní kompulzivní porucha, prostě někdo to tak má a hotovo 20.
2: Ale ano, přesně.
1: Řeknu vám, já vám přesně řeknu, kdy jsem přišel na to v životě, že to jako není úplně normální, nebo že to jako musím přijmout jako normálnost ve svém životě. A stalo se to, a to já vím naprosto přesně, když jsme si, ne z plezíru, že nevíme co s penězi, objednávali po určitou dobu, asi 2 roky, k nám chodila paní, co uklízela. Paní uklízečka, výborná ženská, skvělá, v pohodě, ale já co udělal? Já jsem pravidelně předtím, než ona 2x do týdne přišla a měla jasně stanovené, co má dělat, tak jsem uklízel předtím, než ona přišla.
2: Ano,
1: a to, tam mně došlo, že to nebude úplně OK.
2: Ano, no, no.
1: Je, udělala jste mi radost, takhle skoro se závěrem noční linky, děkuju, jsem rád.
2: A ještě další, jenom stručně, co se týká těch čistých rukou, že kdysi před 30 lety jsem měla žloutenku typu A, tak od té doby já jsem má prostě čisté ruce stále, když někdo přijde, tam je umývalo umít, než kročí tady. To je tady ta úchylka, ale teď jsem velice ráda, pane Honzo, že budete mít pořád o tom jazyku českém. Já to bych velice ráda, se tam budu telefonovat, by se dovolala, až to budete mít tady to ten program, nebo tady to.
1: Ano.
2: Protože já teď na tu češtinu jsem opravdu, maminka vždycky ještě na základní škole diktáty mi dávala. Já dneska jsem říkal to odolená voda, to je skloňování úplně jednoduché. Ale budu velice ráda, až tady to na ten nabrne jako program a já se budu snažit od počátku na telefonu, abych se dovolala na to.
1: No tak snad to vyjde jako dneska. Zdravím do Ostravy čistotnou a hlavně vlastně část mého srdce, Alenu. Děkuju, dobrou noc.
2: Já taky moc děkuju, taky dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Normálně se mi z Aleny zježily chlupy na rukou, nohou. Jo, pozor na to, pozor, dneska z nočního vysílání na ty chlupy, že o chlupení, ale to je u mužů. My jsme probírali ženy. Ale no díky, normálně i chloupky na mé jizvě z mého pádu z koloběžky. Přes řídítka a trojitou zlomeninu, vidím to tam, jsou tam ty vrcholky hor. No, jsem vzrušen.

0: Další Ostrava.
1: No, to je pěkné nadělení. Teda milé nadělení, kdo pak nás tam poslouchá a kdo nám volá do noční linky.
2: Přeji hezký večer vám, pane Honzíku, a všem posluchačům. Tady je Miluška, Ostrava Zábře.
1: Už jsem to chtěl říct, to bude Miluše, Miluška. Miluško, povídejte, ano. Jak moc jste, jinak to by vyznělo blbě, jaké máte duševní nedopatření, které vás tak jako...
2: Za prvé, bylo by toho hodně, ale za prvé sbírám kamínky a kameny. Sbírám je proto, že na ně maluji. Jinak vám chci říct, že včera jsem byla na poště a posílám vám malinkou zásilku, potom mi prosím vás jenom odepište, tam jsem vám napsala kde. Na mail, jestli jste ten balíček dostala. No, děkuji moc.
1: Taky.
2: Jinak, sbírám knoflíky. Když jdu ven a náhodou vidím nějaký knoflík, tak ho vezmu a minule už jsem si říkala, ale už to nebudu sbírat, už prostě. No, ale pak jsem se vrátila zpátky a ten knoflík jsem sebrala krásný, byl stříbrný. Sbírám fotografie herců zpěváků. Sbírala jsem hrnky s pokličkou. To spíše vypadá jako na námět sbírka, ale nechala jsem si jenom dva, ty nejdražší, měla jsem jich 150, tak jsem to všechno rozprodala. No, pak vystřihuji si vtipy z časopisu a z, tady, co chodí Zikádo. Vystřihuji si recepty, i když dnes už je mohu si najít v mobilu, ale nedá mi to.
1: Zase no, to je stará škola, vyzrálá škola, ano. Která to dělá po staru.
2: Ano. A jsem ráda, že mám i nějaké, co jsem kdysi si koupila, že tam prostě perník a všechno, jak tam kdysi dělali a prostě je tam dobré čtení v těch receptech, ještě je tam přemek, podlaha a tak dále. No a také jsem si to rozstřídila na recepty, které jsem si už udělala a na recepty, které jako chci udělat. No a dneska jsem...
1: Počkejte, tady vás zastavím, řekněte mi, které recepty odkládáte.
2: No tak jako odkládám, no různé, no, neodkládám jako takhle, ale že je chci udělat, ano.
1: No
2: tak
1: právě, a to chci, ještě to nebylo, to chci, máte tady v komínku, budu někdy dělat. Tak které recepty, na které jste se necítila ještě?
2: No tak z hlavy teďkom nevím. Prostě to bych musela honem zajít pro tu krabičku. No prostě recepty, ale které dělám často, tak dneska jsem si dělala večeři a dělala jsem si guacamole a bylo to, je to recept, když si byly takové knížečky, víte, takové malinké sešitky a tam jeden pan jako má ten recept. No a tak já jsem si ho vystřihla, dala jsem si ho do folie a si ho nezaspiním, nepomástím, protože je to moc výborné. Jak se říká, muži vaří lépe a ten recept mi moc chutná. Někdo by řekl, mi strašně chutná. No, ale já to neříkám a to je taky další úchylka, že když já někoho slyším říkat jako strašně hezky, hrozně krásně, a jedna spisovatelka dokonce v rádiu řekla děsně ráda, no tak to jsem si říkala, no tak pane bože, takže ten pán, co říkal o jazyku českém, tak ano, to zase byl můj partner, ten jazyk český úplně, když slyšel něco takového, no to ale je jiné téma by bylo, to bude. No, ale já, když někoho slyším, že takhle mluví, no tak to je jako tak, bych řekla, taky moje uchylka, že já si nedám pokoj a prostě toho dotyčného, jako se ho zeptám. tak když to bylo strašně krásné, paní říkala, já jsem si to koupila, to bylo tak strašně krásné. A já říkám,
1: Miluš tak, je taková urejpaná trošičku teda potom v tom případě.
2: Ano. A ona, paní se na mě dívala a třikrát se ptala, se mě ptala, proč si ho nemohla koupit, když to bylo strašně krásné. Až na potřetí to pochopila. No, tak to je moje taková uchylka, ano, děkuju. Že jsem urejpaná.
1: Děkuju. Miluše, musíme končit. Omlouvám se za to, jedna hodina se blíží, ale děkuju za vaše úchylné vyznání, moc mě to potěšilo, pobavilo. A k těm knoflíkům, kterými jste vlastně začínala, tak myslím, že se hodí pro nás línější šlapací stroj a o něm zpívají Zagorová, Vondráčková. Dobrou noc.
2: Jo. Dobrou noc, mějte se krásně.

Posloucháte Český rozhlas. Český rozhlas Střední Čechy má mateřská stanice, kde mě ale po následující týden neuslyšíte v ranním vysílání mezi 5. a 9. hodinou, což říkám i vám, posluchačům Noční linky z jiných krajů. Zkrátka regionální stanice, která je moje mateřská, tak teď záskok, dovolená. Takže ne od zítřka máme dovolenou, ale už teď ji máme. A já děkuji tímto do Prahy Petru Kubalovi, který to všechno odmixoval. Ano, odmixoval, odmačka, odtahal. Teď ho uslyšíte, jak se normálně kámen ze srdce spadnul, jo. Nervy, taky se mu je přidělal trošičku, ono to spojení nebylo úplně nejideálnější, ale dopadlo to. Tak moc za to děkuju nejen jemu, ale i vám a hlavně těm, kteří se provolali, napsali a hlavně sdělili, ať už vážně nebo s úsměvem, k dnešnímu tématu svoji úchylku. Tak děkuji ještě jednou, vážím si toho, protože bez vás by noční linka nebyla. Tu další noční linku má pro vás už dneska hodinu před půlnocí z Prahy Jitka Lukešová, moje bohyně. Jitko, zdravím, jestli posloucháš, já poslouchat budu. I v té Itálii. Samozřejmě i vy ostatní, kdo budete chtít přidat další témata do nočních linek, pište jan.macun@rozhlas.cz anebo klidně i na linka@rozhlas.cz. Všechno dojde těm správným moderátorům noční linky. Třeba i mě, Macíkovi. Zdravím vás, přeju dobrou noc, pěkné sny. Naše další společné setkání bude tuším 22. července po dovolené odpočatý do Růžova a snad i do Růžova vyspalí. Těším se na další vaše setkání spolu se mnou a s ostatními na vlnách Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
2: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
1: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
3: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
1: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
3: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
1: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
3: To je kravina, to je blbost.
1: A jak byste si to představoval vy?
2: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
1: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
2: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To by byly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
1: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, kterého pak provázeli celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý.
3: Hnědý.
2: Ano, tady jsem se, strašně mi topilo krev, vždycky na záchodě jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče. Byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život. Ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou pro vždy zůstane to princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem princ.
1: Prázdniny trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako u zjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10krát tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
4: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila, podle toho taky byla lakomá, jo, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj, a říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla z té Hané, že jo? Tak on dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, na seber si to utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je ostuda, všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
1: V Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
5: Tata, teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhleté situaci zachovat.
6: Jočku, to mě nedělej, prosím, ale mě, prosím. Manželka.
7: Buď klidná, dneska nocuje u tady kluci, ty
6: zjadky na budu vyhádat.
8: Dobrý večer. Dáte
5: si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko.
0: Co se tady, jak se tady, a proč se tady hlavně, kde se spruce?
3: Ale prosím, já se nemenuji Blaničko, já se jmenuji Kateřina.
5: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. No ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, Zlatovi?
3: Jak tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám prosím rozumět?
5: Ty jsi to zatajil? Co? No Zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
3: Spolupracovat?
7: Co je to za bláboli, co to měliš
5: za pitomu? No tak se za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, jako? Jo, no.
7: Nemoc, Kateřina, prosím tě, nevěří, nevěří.
3: Proč by se mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
7: Ona, že když se na ní podívej, ona je trošku, to je bláze. Ona si všechno vymyslela, to ona dělá.
3: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví. To je zřejmě na denním pořádku. Jseš ty vůbec normální?
7: Já jsem...
5: Vůbec nic z toho nedělejte, Katin... Promiňte, Blaničko, já jsem...
3: Katinka,
5: Katinka. Aha, Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozjepnuto, ona tam dozadu nevidí, víš?
3: Nešaj mi našli!
5: Co je mu? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
7: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
5: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok. Ačkoliv.
3: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
5: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím a sice odcházím za Ludovou.
7: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
5: No, Ludva, no.
7: Cože, moment, promiň, Ludva, jak je Ludva?
5: No, můj Ludva.
7: Mě chceš vyprovokovat? Moment, moment, buchty, jsi si přivezla buchty a takový buchty peče jenom teta Anča.
5: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
3: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
5: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
3: Já se sem vrátím, ale to je někdy.
7: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
3: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný.
7: Kaškinko,
5: a žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
1: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho. Já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm Kopřivovi, taková ta tlustá, odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímací zkoušky hercům, adeptům, teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě. Tak prej Jirkovi Bartoškovi dělal, zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím. No, vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád z těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co chcete ještě? Říkal, já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví, ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekují. Ale...
0: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky aneb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávníčka si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
2: Tak to já nechápu, že, tatičku?
3: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní odvárková.
2: Ach tak, vy myslíte naši dceru?
4: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
5: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Nashledanou.
2: Nashledanou. To jsou lidi dneska, víte?
5: To možné?
2: Je, naši to. Tak co? Co pak jste dostali?
4: Hovno.
2: Co? No tak, uj. Co se mluví?
4: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
6: Za 10 let.
2: Co? Pánové!
5: Ano.
2: Prosím vás, račte se laskavě vrátit. Prosím.
5: Já bych na sídliště stejně nešel.
1: Záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možný, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, že jo, na předsedu poděkovat tý nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, že jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakýho halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no, před tý nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. Ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, tréma, tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih. Nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zase poděkoval. Hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. A on na tom trval, ale jo?

0: A sešel k tomu rozstřílu, hledal, neviděl, zase sešel poděkovat do dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava. Jo. Zase šel k tomu. Tohle to celý sledoval inspicent, který řídí představení a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v Činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Sny noci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demétria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let. Než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
2: Pojďte dál. Uvolněte se.
3: Děkuji.
2: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
3: Ano.
2: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
3: Vážně? To bych ani nečekal.
2: Já taky ne. Má to jiskru. Náboj, zacílení.
3: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat. Poslat.
2: O čem jiný?
3: Chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraně.
2: Prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna. Víte, jak tam sní,
3: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
2: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
3: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
2: Jak říkám, příběh funguje. Stručně řečeno,
3: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
2: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
3: V tom hrobu?
2: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
3: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
2: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně, ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
3: A co mám jako, co já s tím mám dělat, to mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
2: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
3: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
2: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
3: Rozdíly? Jaké rozdíly?
2: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
3: Ani tak zcela moc nepřesně.
2: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
3: Jakože je černoch?
2: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama. Cítíte to taky?
3: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
2: Tak si představte, manželka, blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro muškrtil.
3: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
2: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda na kameru, naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
3: No, jestli to jde, tak...
2: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátek.
3: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
2: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
3: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
2: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
3: O, děkuju, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
2: Shakespeare, zajímavé!
1: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
4: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi, Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýní. A řekneš do toho telefonu, zemřeš a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a to Pavla ta do toho tam tchýně, Pavla ta do toho řekla, zemřeš. A ten Sokolovský, ne mým hlasem, ty blbče.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: kdo věří, že je v šatech lidská ctnost, že svá hloupá slova pod kabátem schová, račte dál, látky je dost, račte dál.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávnička. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: Vaším služba. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní Hraběnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé a... A jú.
6: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší, nejlíbistější.
6: Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
6: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
6: No, třeba jako můj nápadník. A nebo... A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Tedy, ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávnička princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem. A Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
7: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říká, máš trochu nohy do O, jako fotbalista. Já jsem hodně hrát. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, jeden chlapec ke štěstí přišel, a tak jsem se nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil a zalíbilo se mu taky Libuška Šafránková, tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
8: Na to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
7: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned, jo. Že říkal, umíš jezdit na koni? A jsem říkal, no, u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš mít jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni? Tak my se hnali jockeye, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kuně ušlechtilý chytrý zvíře, jo. Kuň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho, já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říkám, pozná, že na něm sedí blbec, ano, to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně bylo, jak se měl rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrcha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý kloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácený, byl takový spěněný ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takovej myšmáš a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle nabok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel a takže jsem byl v tom hnoji v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
6: Výsosti. Děkuji vám za pěkné přivítání.
5: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
6: Já myslela, že mi jdete vstříc.
5: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
6: Tak to vás nesmím zdržovat.
5: Ale už nechci. Smím prosit?
6: Nebylo by to lepší s hudbou?
5: Proč nehrají preceptore?
9: Hrajte!

A když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A Radiša Vodliček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj furt, co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A jak já jsem sedl na toho koně, a rozjel jsem se od té kamery, šup, asi po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle, a Vodlíček volá, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali pod to, podařilo se to.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dabing. A já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dabing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. Jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by bylo všechno, celá role. Jo. A, takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soudili, kdo měl nejmenší roli, jo. No, no, no. A jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? A říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně, tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma, na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, pane režisér, co to mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není. To dabingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dabingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonymu. A v české verzi seriálu Mesh jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
3: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
4: No, s tímhle ne.
3: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
5: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
4: Co to bude večer za film, otče?
5: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
3: Radši ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Shirley Temple.
6: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
7: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
6: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
7: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
6: Nedojedl si maso.
7: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
6: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
7: No, to můžete jim to poslat.
8: Co tady máš za problém, Barnes?
6: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
8: No, to všichni ví.
6: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
8: To je pro tebe překvapení.
6: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
8: Tak bychom vyhráli.

0: Buffy, já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný to herectví. Těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, takže jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život, ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý, žádná jeho americká telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, ne. Že... Někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podařilo.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho nahrát.
3: Prosím.
2: Tak jsem se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pírsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohle to? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty jsi na Sibiře, tam umrzne ta tvá

0: Legendární seriál Mesh se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.

0: je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriál toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťuk. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako to. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku a hrál jsem Raduze, Mahule, na všichni to znáte, krásná pohádka a moje kolegyně jedna Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se říká, ano, jsem pohádka, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit, takovej expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že jo, úvod, suk, krásně, jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona furt volá, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No, ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publika.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla.
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mý údy strnulý. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.